0: Břeclavího, takže budou světáci, že to, že začnou, zažijou ten velký.
1: No, Jana Černochová má blízko.
0: Víš, jak to tam je, jak tam říkají, prostě dělnický lid si taky někdy zaslouží konečně užít taky.
2: Tak myslím, že se stylizuje, že teda sleduje v noci světáky a stylizuje trošku do role vlastně Mlabrockýho ze světáku.
0: No, hele, vypadá to tak. Vypadá to tak, že teď to vypadá téměř, jak kdybych dělal tu analytiku já, ale je tam někdo podobně smýšlející a říká si, hele, co mě ještě projde. A se píšou takovýhle přesně ty stylový momenty typu ukážeme světu pupek a nejenže jim doporučíme, co mají dělat, ale ještě je budeme tak jako mistrovat a ještě to budeme dělat takových těch světových kulisách, no ale prostě hele, pokud to v sobě nemáš a nemáš hlavně jakoby to strategické uvažování, tak to nikdy nenaženeš. A nepochopím to, protože nám to ukazují i ti nejbližší sousedi a já vím, já už jsem si zakázal se dívat do Maďarska, na Slovensko. Já jsem si to dokonce ulehčil, nekoukám ani do Rakouska, protože to je takové zajímavá země, která je vlastně s každým.
2: Ty nechceš být demokrat, populista, dezolát.
0: Já jsem si prostě turismus ostříhal, já ti člověče vidím blíží se hranice, už to stáčím.
2: A otáčíš na západ.
0: Tak, a říkám si, hochu, jako správný narativec, s tričkem nápis narativ je boží, to ti nemůže hledat.
2: Já teď počkej, ty jsi mě úplně vystrašil, moje manželka je pracovně na Slovensku, to je východně.
0: No, tak to teda, to byste si měli doma nějak kádrově vyjasnit. No,
2: mě to nenapadlo, než jela.
0: Ty pouštíš
2: normálně to zakázat.
0: No, a pouštíš do hodně nebezpečných lokalit a doufám, že si potom, až se ti vrátí, čímž ji zdravím, tak si doma sedněte, vemte A4 a ti vypíše zážitky z cest, nech jí to podepsat, ideálně notářem někde ověřit, zastrč do trezoru, hele, a čekej. A oni přijdou.
2: A přiznání poslat Foltýnovi?
0: S obrázkem. Jo. A písničkou, protože to je svět hnedka lepší. Ale víš, je fascinující, že si řeknu dobře. Tak teda jsme si řekli, že ten východ a jih, to je nepěkný. To je jakoby, opravdu tam jsou špatný příklady. Tak se ti někdy ještě podívám, co ty Poláci. Jo. A štve tě to. Opravdu tě to fakt naštve, že si řekneš, probůh, můžu jim vyčítat spoustu věcí. Řadu věcí bych sem nepřenést, protože některá jejich jakoby konzervativně kulturní paličatost je neskutečná.
2: A tak jako
0: ale to, jak uvažují sami o sobě jako o autoritě, je nesmírně inspirativní. Aha. A abych se dorazil, tak se ti ještě podívám třeba na země. Ano, Nizozemí je lidnatější, ale menší. Nebo víš, že tady často vzpomínám Dánsko, ale i to Portugalsko. A řeknu si, a to tě už úplně naštve, protože to si řekneš, a pro Bůh, proč oni mohou a umí a nepotřebují se pasovat na pupík světa. A my prostě jsme vždycky hrdinové, papežtější papeže, čím zdravím svatý stolec ve Vatikánu. Pokud poslouchá svatý otec, tak jenom chci říct, že to bylo tady na českou reálii, ne k němu. A proč jako neskusíme být mnohem větší realisti? Svědomím, ale že některé věci se mají hájit. Jo? Proto jak říkám, já nemám problém, když se jakoby vláda věnuje zahraniční politice, ale ať to přináší výsledky, má to hlavu a patu a hlavně, ať se plní domácí úkoly, protože stejně tě v zahraničí nikdo nebere. Když se podívá, jakou máš podporu doma, jak se neřeší strukturální problémy toho státu, jak vlastně ti svým způsobem se mění opravdu ve skanzen frustrovaných lidí, protože tomu státu nevěří. Takže ty víš, že ti stejně přijíždí v podstatě takové jako prodejce s teplou vodou, protože ti řekne, všechno je perfektní, my vám to dodáme a ty se podíváš k němu a řekneš si, ale co, přiveze mě problémy, protože jak se tady dosahuje k dohodě elementární politický nula tragédie. Vem si, jak tady probíhají dlouho byrokratický rozhodovací procesy. V podstatě se nerozhodne raději nic. Vem si, jak kolik peněz projídáme jenom tou zbytnou byrokracií, duplicitami, úřady pro úřady. Nemluvím o tom, jaká je tady strašná vymahatelnost práva a tím pádem důvěra ve stát. A vem si, že teď si ještě uděláme rozval s penzijní reformou, kdy si ty lidi řeknou, tak já už mám pocit, že opravdu chodím do kasína, protože to, co tam posílám, tak je takový opravdu, to by se mohlo jmenovat bingo. Já bych tohle tu penzijní změnu opravdu nazval bingem, protože to je o tom, jestli budeš mít štěstí a dožiješ se. Štěstí, že si vybereš třeba práci, která tě úplně nezničí a dožiješ se v nějaké jakž takž elementární vitalitě.
2: A to s těma ovečkama bys mohl.
0: Já v to doufám trošku. Teda pokud mě holky nebudou stresovat, jo, a nebudou mě pobíhat po ty louce, jak zvuk hřela. Ale já jsem si zase říkal, že když mu něco přečítat, občas jim něco moudrýho řeknu, tak by mohly být fajn, drželi bychom se tam družně. Oni to vydejchají tu jurtu, takže by to vlastně taky mohlo být energeticky, ekologicky.
2: To bude
0: vlastně
2: spirituální parádní, hodně takový, no. Hele, to bude očistný.
0: Ale vem si, že v podstatě, a mě to velmi mrzí, protože já jsem patriot, dlouhodobě nepotřebuji k tomu hokej, ač mě potěšil ten výsledek. Opravdu já začínám mít pocit, že se stáváme státem.

0: ten bingo. Jo, někdo má štěstí, buď se mu pomohlo, nebo se nad ním drží ruka zákona a nedívá se na něj a daří se mu. A někdo je prostě hold blbej, chodí do práce, platí daně, moc toho nechce od toho státu a stát se čím dál víc k němu začíná chovat jako ovci.
1: No já totiž s tím, že nevíme, kde je náš premiér a kdo to vlastně je, tak já ani nevím, co ta vládní pětka, případně opravdu ty strany chtějí po těch volbách v europarlamentu prosazovat, jakou politiku si představují, vzhledem k tomu, že teda vlastně i proto, že teď opozice se samozřejmě snaží udělat ty eurovolby referendem o vládě, mají k tomu samozřejmě nabito tím, že ta vláda má velmi nízkou důvěru, nebo spíš vysokou nedůvěru u lidí. Její zahraniční politika i ohledně Ukrajiny třeba je v rozporu už s většinovým míněním veřejnosti a tak dál. Takže mají nabito v tom, ale oni se tady začínají distancovat od toho, co teda vlastně pomohli projít v Evropě a já nevím vůbec, co tam chtějí dělat potom, protože když se podíváme na trojkoalici spolu, už jsme to říkali, no tak v podstatě první čtyři lídři, ty eurokandidátky, tak nejvíc kandidují proti sobě v těch klíčových věcech.
0: Ty se rozprchnou.
1: U Danuše Nerudové tam vlastně to byla až doteď, nebo i je žena bez názoru, ta jenom, když tam vlastně je těžko číst i mezi řádky, protože to je mistrně floskulí prázdný.
0: No, funkce.
1: Funkce, samozřejmě.
0: Já jsem si
1: funkce.
0: To zjednodušil takže, a je to definice funkce.
1: Takže proč ta tam chce a dobře, starostové, tohle jejich problém poslední doby, vlastně hnutí, který bylo naprosto neideologický, tak najednou musí se hlásit nějaký aspoň jako řekněme ideovému směru a najednou je tady prostě, já bych řekl, že ideový směr je Vít Rakušan a Danuše Nerudová. No, jeden je ano, na Česko ano. A druhý je na Evropu.
0: A hlavně všechno, co prostě ze zahraničí přijde, kdyby to bylo s odpuštěním neoskoušený a poměrně trotlovina a někdo by šel světem a zkoušel, kde to někde vyzkoušej a nebo ho přijmou, tak oni už jásají. Jo, že my často neznáme ani detail, nepočítáme si to, jak by to se to vztahlo k českému právu, české ekonomice, českému prostředí, českým zájmům, ale už je to hurá.
1: On je totiž vlastně jediný, možná jako nejčistší z té vládní pětky z toho vycházejí Piráti, protože tam ta stopa hlasování jejich europoslanců a europoslankyň je opravdu v souladu s tím, co hlásají. Je teda paradox, a to je vlastně, to neplatí pro žádnou jinou stranu, že oni mají za předsedu Ivana Bartoše, který se chlubil tím, že hlasoval proti našemu vstupu do Evropské unie a poté ještě zpochybňoval naše členství v NATO, takže on by dneska měl být největší dezolát a ruský šváb.
0: Ale vím si, jak se zabydleli.
1: Ale jak se zabydlel a dezoláti jsou úplně někde jinde, takže u nich Piráti v tomhletom, jako i v tom, řekl bych, pirátském šílenství jsou aspoň čitelný. Ty se víceméně moc nezměnili.
0: A dělají to mazaně, moc to nerozpitvávají, moc na to neupozorňujou, kritizují migrační pakt úplně z jiných pozic, ale v podstatě prošli, protože spousta lidí slyší jenom tu kritiku migračního paktu a už neřeší detail a funguje jim to. Ne, hele, jako v podstatě na rovinu, českou politiku dělá a s velkou pravděpodobností bude dělat Ursula von der Leyen, protože vidíš, že dle ní si vlastně uspůsobuje strategii česká vláda, mnozí čeští europoslanci a až paní Ursula řekne, mám toho dost, to nevím, za jaké komise prošlo a to byl zběsilej Timmermans a ten je někde v Nizozemí a vůbec ho neznám, kamarádka Meloni může potvrdit, tak ti říkám, ti naši mnozí to tam najednou začnou trhat, supovat a budou si říkat, no kdo nám to tam podstrčil.
1: No jo, a to bude, si říkal, Kubáčkovo
0: paradigma.
1: Paradigma? Tak další Kubáčkovo paradigma může nastat, představ si, že by skutečně došlo k výraznému posílení toho politického proudu, o němž vláda v čele s Petrem Fialou říká populisti, extrémisti, nedemokrati. Jak jsme řekli, že FK Evropský komise, protože miluje tu svoji funkci a chce dát druhou pětiletku minimálně, tak se kamarádí už s italskou premiérkou Meloni, která se vlastně snaží tenhle ten panevropský proud zastřešovat a vést a Ursula von der Leyenová teda začala hledat podporu u ní a najednou by se mohli vidět, že vlastně jak Evropská komise, tak Evropský parlament, tak tenhle ten proud bude velmi významný v evropské politice, bude mít velký vliv A co najednou ta vláda, která to bude muset, já nevím, kdo bude potom demokrat, populista.
0: On nebude problém, protože náš super ministr zahraničních věcí, Petr Fiala, vytáhne staré fotky, když ona vyhrála a přijel tam a říkal, ona není proto fašistka, odmítám, nelíbí se mi to. To ještě bylo, kdy spolupracoval s právem i Spravedlivostí, s PISem, s Kačinským a Dudou a jemu podobným. To byla zase jiná etapa Petra Fialy. Vytáhne fotky a řekne, přátelé, my jsme celou dobu v hlavním proudu. My to takhle chtěli, my to takhle věděli a ten nehezký Babiš, který to protlačil skrze tu předchozí Evropskou komisi a nějak nám to počoup na stůl a my to zdědili, tak s tím končíme, fujky, jdeme od toho.
1: Hele, teď ty jsi mi teď odhalil, vlastně, jak je Petr Fiala strategický lišák, protože on vlastně v opozici si vytvářel jednoho Petra Fialu, jednu pozici a teď ve vládě si vytváří opačného Petra Fialu s opačnou politickou pozicí a podle aktuální situace v Evropě vytáhne buď toho Fialu nebo toho druhého.
0: Přesně.
1: A vidíš, vždycky, a je to venku.
0: A pamatuj, vždycky jdou ve třech, takže vždycky s nima jde antibabiš. No tak to je jistota.
1: To je jasný, jo?
0: A v podstatě on tím, že to teďka všechno přemlčel, k ničemu se nezavázal, všimni si, že jak migrační pak jakoby nebyl.
1: Proto se zdržujeme hlasování.
0: Jasně. Teďka v podstatě vyjednává s řadou zemí, kde ale prostě vidíš typu třeba Dánsko, řeší to dávno dlouhodobě dopředu, taky mimochodem tvrdě zpřísnilo. Vyjednává, že by se vlastně přijímali migranti ve třetích zemích, tak on ještě, pozor, on tady nakonec řekne, jako přátelé, Okamura je vítač. Babiš, ten si z toho dělá biznis, jeho fabriky čekají na ty davy migrantů, Šlachta, teď by je tam prostě častoval a v podstatě policejně přivítával. Já celou dobu, Petr Fiala, se připravuju proti těm hordám, zastavím je, protože mám vlastní iniciativu s Dány a dalšími. Řešíme tohle. Já ti říkám, on má na všechno, pamatuješ, jak jsme došli k tomu a platí to, Petr Fiala vždycky vyhrává. Já ti garantuji, že i tyhle ty volby vyhraje, ať by dopadly ty výsledky jakkoliv. Jen mě mrzí ta cynizace, že dřív to byla ještě jakoby hra, pojďte k volbám, pojďte něco rozhodnout, je to důležité.
1: No teď se bojí voličů.
0: Teďka to je přesně model typu milé ovečky, tamhle dole je telíček u potoka hodně daleko a jestli se přiblížíte k volebním místnostem, tak konec, protože naše rozvětvené rodiny ty vědí, kdy mají přijít. Ostatní tam nejsou vítáni a nejsou potřeba.
1: No, rozlousknutím paradoxu Petra Fialy bych tuhletu férovku poslední předvolební ukončil.
0: Věnovanou všem pastýřům.
1: Vidíš, co se nám úplně neplánovaně podařilo. To kouzlo nechtěnýho se tomu říká a je to venku vlastně, jak je to s Petrem Fialou.
0: Ještě se národ dozvěděl, že ty budeš dělat betlémy a já se dám na ovčí sír.
1: No vidíš, to
0: bude. I když ne, já nebudu vykořisťovatel, právě proto, že jsem si pročet marxistickou filozofii jako správný politolog, tak já ty ovce nechám pěkně sobě.
1: Ne, nebuď slušnej, buď kapitalista, vyrábej pořádný, ale pořádně drahý, myslím, řemeslný ovčí síry, protože co není řemeslný, to nemůžeš napálit.
0: Jenže
1: pořádně.
0: Na to bude emise, na to budou povolenky, podle mě.
1: Protože ovečky prdějí, myslíš?
0: No tak jasně, no? A potom hlavně potom ovčím síru, jak si zaprdíš. Hele, do toho já nejdu, pak bych si musel pořídit tu číslo 2, co já s tím pak budu dělat?
1: No je to těžký, každopádně. Paradox Petra Fialy je rozlousknutý, poslední férovka před eurovolbami a co nás zbývá, já bych řekl apel na všechny posluchače a voliče, běžte volit, protože v sázce je budoucnost Evropy. Jsou to nejdůležitější eurovolby minimálně za během našeho členství v Evropské unii.
0: Já jménem Asociace všech světových pastýřů se připojuju, opravdu jděte, volte kohokoliv, ale jděte. Překvapíme politiky, oni s tím nepočítají a může jim to jako mnohé plány rozhodit a překvapíte nakonec příjemně i mě, protože přiznám se, že by se mě nesmírně krásně v dalších dnech, týdnech po volbách komentovalo, že máme například účast 80%, což by svět koukal a měli bychom jednak europoslankyni a europoslance se silným mandátem, což si konečně zaslouží, ale taky by se ukázalo, že máme trochu jinou váhu v tom vláčku jménem Evropská unie. Takže jděte za kohokoliv, ale jděte. K volbám, přátelé, ne, abyste si to vyložili jakože do terénu.
1: Zmínil si překvapení, já se těším na eurovolby stejně jako na každý jiný volby, protože každý volby přinesou nějaký překvapení. A příští férovka už bude povolební, takže už bude i s nějakým překvapením, už se těším.
0: Já stejně tak a mezi tím si zjistím, člověče, ceny ovčího síru, jestli teda do toho jít nebo
1: nejít. Zjistí, hele, a jak říkám, nebuď slušnej, buď kapitalista. Zdravím všechny posluchače.
0: Držme si palce, mějte se fajn i po volbách.
2: Radio Xaver.
3: Pojďme
2: na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
3: Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát. Asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina, takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Víte o tom?
1: No vím, Xavre.
0: A čtvrtek co? To je náš den přece.
1: No jasně.
0: A už se takhle doma, když je čtvrtek ráno u snídaně, jo, vy určitě na stříbře a tak, já si to můžu představit, tak říkáte vaší paní, jak se jmenuje paní křesní?
1: Ana.
0: Říká, Hanko, dneska je čtvrtek a jestli pak víš, že se dneska uvidím ze středou Xaverem a...
1: No to já říkám už úterý.
0: Už se
1: to
0: chystáno
1: jasně. To je už po víkendu to začne, Xavere.
0: Prosím, řekněte mi, dívá se ona to někdy, vaše paní?
1: Víte, že já nevím ani.
0: Ne, mě by zajímalo, jestli vám někdy nevynadala. Ona vám říká Petříku, ne? Pečko nebo tak
1: něco. Ne, Petříku by si říkají u fialů doma.
0: Jo, promiň, to jsem se spletl. Ne. U vás se říká Peťánku?
1: Třeba, no.
0: Říká, co jste tam říkal? Pro boha. Nechoď tam do té vilzonky, mlč, že to tak někdy je.
1: No, to je furt už poslední dobou. Včera mi někdo psal do streamu, že rostu pro Foltýna.
0: Že rostete pro Foltýn.
1: Xavere.
0: Ale ten Foltýn, jako on zatím nic moc, ne?
1: No počkejte, 21. srpna to vypukne. Doufám, že ne další okupace, ale skoro to tak vypadá. Ale bude nás okupovat Foltýn. Chystá velkou ofenzívu, Xavere, chtěl jsem vám říct... Jestli nechcete budet na dovolenou někam, nebo na chatu třeba?
0: Tak já jediná možnost, kam můžu odjet na dovolenou, je k vám.
1: To ne.
0: Ale já bych zase si, kdybyste řekl, abych přijel k vám na dovolenou, já bych se přes den věnoval pejskovi, chodil bych s ním na vycházky a na večer bych si připravil zábavný kvíz vždycky. Jo. A měl bych ceny, nějaký připravený, manérky a tak. A měli byste doma kvíz a kdo by vyhrál, tak by dostal medaili.
1: Jo, ale co třeba stán do přírody, že byste si vyjel? Byste si dal takový detox hodnotový?
0: Já už stan nemám rád.
1: Proč? Stan je nejlepší.
0: Není, kolem stanu jsou mrtvoly.
1: A tak třeba by vás přijel navštívit Vítek do stanu.
0: Krivitek.
1: No, hlavní stanář.
0: No ten by, prosím vás, to je člověk z nobl společnosti. No, co ten by mě chodil?
1: A šéfuje stanu?
0: No já vím, ale on stanuje tomu, šéfuje tomu stanu jako...
1: Přijez by vám k Severu nějaký manuálky svoje. Vy byste měl manérky, on by měl manuály.
0: A já
1: byste bych to vyměnili?
0: Mu na manuálky se pravděpodobně vykašlal.
1: Tak on by si vás třeba odvéz.
0: Tak by si mě odvéz. Já už jsem připraven na všechno, i na gulag.
1: Na gulag? Já jsem na guláš, ale 21. srpna to slibuje Foltýn opravdu, že to vypukne.
0: A jak vypukne?
1: Začne velká hodnotová ofenzíva.
0: A co to znamená?
1: A on říká nastavování procesů a tak dál. Od 21. srpna bychom si všichni měli začít myslet správný věci k sebe. Správný narrativ.
0: No a já jsem měl hovor teď s několika občany a oni se tomu smějí. Občané.
1: No tak radši buďte slušný a jména si nechte pro sebe.
0: No tak ale... já jména ani neznám, to bylo při výjezdu a já jsem minulý týden letěl, pane Holče, víte, letadlem.
1: Vážně? Kam?
0: Jak se říká u vás v těch proruských kruzích, tak samaliotom.
1: Aha, a kam?
0: Do Chorvatska, do Splitu.
1: Vážně?
0: No, takže no. Jsem na letišti hovořil s několika občany, mimochodem, i s vašimi fanoušky, chválili vás a i paní Stonikovou a všechny tady nás. A tak jsme zabředli debatu, abych zapomněl na tu hrůzu, co mě čeká.
1: No.
0: A oni se tomuto vysmívají.
1: Narrativu?
0: No, ne,
1: no tak to snad ne.
0: Že je tady nějaký novodobý cenzor, tak ti lidi z toho mají srandu.
1: Měl jsem jim říct, že kdo mu říká cenzor, že je kolaborant, víte to. Ale... Já si myslím, že se 21. srpna dozvíme od Foltýna, že v tom roce 68 nás okupovali Rusové a Ukrajinci nás hrdě bránili na hranicích.
0: No, jo? No. A já mám jeden, pane Holče, narrativ. Není lepší, když to přiznám, než že mám narrativ?
1: To bude lepší, to může být polehčující okolnost.
0: Já jsem vám jel taxíkem včera. Mm-hmm. A vezl mě...
1: Mladý Ukrajinec.
0: Mladý Ukrajinec.
1: Já to znám.
0: A jmenoval se Ivan.
1: Jo?
0: A říkal mi, já jsem schovývavý a nechci s Ukrajincema zabředávat nějaký. Ale nedalo mě to a jsem říkal, tak jak to vidíte u vás doma? A on říkal, je to prohraný.
1: Já dělám to samý, ale když jsem opatrný na to u vás doma, protože to by si, to úplně není jednoznačný, kde je u nich doma. Teď.
0: Tak u nich doma je na Ukrajině, ne?
1: No, v roce často zdá, že je to tady vlastně, ne? Jste, díky Fialově vládě.
0: Jste jednou Ukrajinec, tak je pro vás doma Ukrajina, pane Olče. A protože my jsme tady v České republice, jak je náš domov tady, to vám ještě neříkali ve škole?
1: No ale náš jo, ale u Ukrajinců, tak naše vláda nás vlastně přesvědčuje, že jsou tady už doma. Tak.
0: Tenhle ten ale, říkal, že tady nechce žít.
1: Ale já dělám to samý. Já když jedu, čím oni to, nějaká aplikace jedná na taxi.
0: Liftago, Bolt.
1: A Boltem jezdí hodně Ukrajinci mladí, kteří se vyhejbají tomu, aby nemuseli porážet Putina.
0: Já se zase vyhýbám Boltu.
1: Jo. Já ne, protože já jsem takový lacinej, že jo, tak šetřím.
0: Já jezdím takový Nobel, jezdím jako VIP.
1: No, tak já jezdím Boltem, abych byl mezi lidem. A tak se jich tam taky a taky už jsem slyšel, když jsem se zeptal na hrdinu Zelenskýho, tak jsem slyšel, ať jdu do prdele.
0: No pozor, tenhle ten pan Ivan říkal, že zkáza Ukrajiny se jmenuje Zelenský. A já jsem hned
1: Zaspal jste si už, ne?
0: Já jsem říkal, prosím vás, tady není slyšet, troubí někdo a to. A on říkal, že kdyby v čele nebyl Zelenský, že to dopadlo všechno jinak a já tomu hobby rozumím, ale
1: já bych na vašem místě a tohle slyšet, tak požádám okamžitě o zastavení a uteču z toho auta.
0: No tak já jsem nemohl.
1: Ono to, tohle to může být sdílení nesprávných narrativů, Xaver, jste si toho vědomi?
0: Tak je jasný. A kolem sdílení nesprávných narrativů ještě dneska něco mám, ale byl jsem včera, respektive předevčírem, v Trenčanských Teplicích s naším štábem u Mečiara točit. Jo? Máme rozhovor s Mečiarem na XTV, teď se nějak v těchto chvílích bude vydávat asi. A on tam řekl, Ukrajina válku prohrála. A já jsem, pane Holče, jak to řekl, málem polknul lžičku od kafe.
1: Tak to vystřihnete, ne?
0: No to ne, víte, že my zásadně nestříháme. No,
1: tak výjimka se může udělat, ne? No, tak to je pravidlo, víte, jak se to říká?
0: No ne, tak když tady bude stát mezi dveřmi, jak se jmenuje ten pán?
1: Podívá se na to plukovník Foltín a byl bych opatrný.
0: No tak
1: 21. srpna máme za chvíli.
0: Já vím, ale uvědomte si, pane Holče, s kým tady sedíte? Já jsem Jan Hus.
1: Jan Hus?
0: Já jsem Jan Hus 2.0.
1: Jo?
0: No.
1: Tak jsi to zjistil?
0: No, dospěl jsem dlouhodobým bádáním k tomu, že já říkám pravdu.
1: Tak to jo.
0: I pan Mečiar mě to potvrdil, že o paní Vašáriové jsem řekl naprostou pravdu.
1: No to snad ne.
0: A za pravdu musíte být upálen.
1: Jo, Xaver, ale vy budete.
0: Já budu upálen. Proběhne, já už mám itinerář, už mi poslali ze sněmovny. Je takový, bude to tak, že dopoledne se bude hlasovat, bude to někdy v září, o mém odvolání. Mezitím přátelé paní Pekarové a pana Laciny a pana Jakoba postaví hranici na...
1: To je dobře.
0: A bude tam i takový sezení, bude to na Malostranském náměstí a já tam budu přiveden a potom paní Pekarová se mě zeptá, jestli odvolám nebo neodvolám. A protože už budu odvolaný, tak už to nebude...
1: Tak už tak, vlastně to nebude potřeba, ne?
0: Tak já řeknu, neodvolám. A v tu chvíli... Takhle to podle scénáře přijde pan Jakob, bude mi takový zápalky
1: ale...
0: a tam to
1: pán. Ale já mám pro vás, dejte si pozor, mějte požadavek jeden aspoň na tu poslední cestu svojí. Ať vás nepodpalujou ruským plynem. Ať vás nepálej.
0: To už nebude jedno, pane Holče.
1: No ne, ne, tak přeci nechcete jít do pekla s ruským plynem, ne? Skoře, pro boha.
0: Nechcete něco říct teď, pane Holče?
1: Co?
0: No, jen to řekněte.
1: Nechci.
0: No to, co máte v hlavě.
1: Co myslíte?
0: No, co musíte říct teď v této situaci blížnímu svému? Já vám musím všechno nakukat. No, řekněte to.
1: No, nevím.
0: Já bych před tím upálením chtěl jít na Želiv.
1: Jo, ta.
0: A tam se vyspovídat jo. tomu bratrovi s tou jednou koulí.
1: No a tak si dávejte bacha, aby vás nepálili taky s jako jednou
0: ale
1: kulkou.
0: Ale to je jedno, to, tak klidně bez kulky, to je jedno.
1: No, to by bylo opatrné.
0: A já si to představuju, že ten farář, tady ten, jo, že tam sedí v té budce, ten, co řezal ty koule.
1: No.
0: A já tam budu klečet, tak přes tu mřížku, a on bude mít sluchátko a tam bude mít Jurečku, jo. Ten mu bude radit, ten
1: bratr
0: no. Jureček. A on bude říkat, tak řekni Xavere všechny svoje hříchy. A já to tam budu muset říct. A já budu muset říct, odpust mě, bratře jednokulko,
1: no jo, Xavere,
0: že
1: tak
0: jsem
1: je...
0: s panem Holcem tolikrát ve Vilezonce řekl pravdu.
1: No to jo, ale no. tak to se nemusíte bát, jestli vy budete muset vyjmenovat všechny své hříchy, tak vás netak neupálej.
0: No to ne, to je na dlouho,
1: jo, takže, pane Holče. No, to ještě natočíme pár Vilezonek.
0: No a víte, já mám i nějaký hříchy mimo Vilezonku.
1: No, já to vím.
0: No, a hodně velký.
1: Jo, jo, jo.
0: Hodně velký a týká se to... To nebudu říkat, pane Holče, vy byste mě zavrhnul.
1: No, nebuďte slušnej, to řekněte.
0: No ne, jak jsme u zpovědi?
1: No
0: tak se mějte tu mřížku aspoň.
1: Co? No tak,
0: a já,
1: tu si tam přemyslete.
0: No, neumím přemyslet, no. A stejně, jaký vy byste...
1: Já měla... jsem boží člověk, ne, to vidíte ve mně, tak potřebujete mřížku nebo co?
0: Pane Holče, vy jste absolutní cynik a nezná Boha.
1: Ne, já jsem boží člověk. Já jsem jako Jurečka. Taky mám v sobě tolik Boha. Co?
0: Jestli jste boží člověk, no? Jako Jurečka, jo? Tak s tím souhlasím. To souhlasím. Ten, když lítali studentům kulky okolo hlavy a do hlavy, tak seděl a ještě jeden pivko.
1: A ještě chlebíček, takže, a ještě chlebíček.
0: Takže to, takhle boží člověk se taky, ale já jsem skutečně boží člověk. Citově založený hodně a nevěřící hovado, to víte taky.
1: To jo.
0: Ale podívejte, co vy byste mě dal za rozřešení? Vy byste řekl, bratře, třikrát očenáš, dvakrát zdrávas, já to neumím říct, na nebesích plná Marie.
1: Já bych vám udělal nabídku, takovou sumičku bych vám napsal, že byste se mohl vykoupit, já bych vám dal šanci, no jasně.
0: Ale to není špatný.
1: No.
0: Ale
1: já mám biznis ducha, Xavere.
0: Já jsem ale dočasně chudobnej, pane.
1: Ale nejste. Teď jste říkal, jak jste si letěl do Splitu, tak vy no, se asi máte dobře.
0: Opravdě, já nemysl, to tady mám říct, to jsem neletěl za svý.
1: Ajajaj.
0: Jo, to zase.
1: Jo,
0: a
1: jo.
0: I snídaní na letišti bohatou při mojí dietě, já jsem takhle snědl dvě kolečka tam něčeho, to by vám chutnalo, to byla italská snídaně.
1: No jo, jestli žije, tak Xavere.
0: I to za mě jako člověk, který mě pozval, zaplatil. Jediný, co jsem zaplatil, bylo na letišti Coco Jumbo, nebo jak se to říká.
1: A nechcete mě taky takhle kam pozvat? Se snídaní,
0: já?
1: No?
0: A kde já bych na to vzal?
1: Ale, Xavere.
0: Ale upřímně řečeno, nechci.
1: Já znám.
0: Protože s váma, já vám to řeknu popravdě, tady o vás se to říká, šeptá tady v XTV, když tady nejste, anebo abyste to neslyšel. Naposledy to říkala paní Stoneková, já jsem musel přísát, že vám to řeknu, vám to řeknu, ať je nějaká sranda. A říká, pamatujte si, že s Holcem je poloviční sranda a dvojitá utrata. A na tom něco bude, pane Holče.
1: Víte, co já dělám, až odcházím a vím, že tady jste, tak jako odejdu, zavřu dveře, pak se vrátím, pootevřu si je a poslouchám. Takže já to vím.
0: A máte deníček?
1: Mám, nebojte.
0: Zapisujete?
1: No a nahrávám si to. Mám digitální stopu, Xavere.
0: No. Já nevím, jestli vám to mám říct, jako... Včera jsem měl dlouhý rozhovor v noci, nebo v noci, třeba v 11, s paní produkční bývalou z Frekvence 1. Což je taková fajn paní, ona je o něco málo mladší než já, takže já to můžu říct, taková fajn babka.
1: Mladá pohledná.
0: Je, no. Pozor, sympatiačka velká a my k sobě máme tak nějak blízko. A já jsem, včera jsem potřeboval něco prodiskutovat, tak jsme dlouho. A ona říkala, já toho Holce miluju. Tak jsem chtěl žárlivě zavěsit telefon. Samozřejmě neudělal jsem to, protože jí chci nějakým způsobem teď jaksi zapojí do mého života. Ale...
1: A teď miluje mě, ne vás?
0: Tak... No, takhle.
1: To jste si špatně vysvětlil asi, Xavere.
0: Ne. Jo. Ona řekla, že miluje holce a já jsem to nevzdal teda. A řekl jsem mi, až dostanete rozum, tak vám zase zavolám.
1: A ona si nechce zapojit do svého života vás, ne? Úplně. Radši by mě.
0: Ona už se mi tam zapojila.
1: Jo?
0: No, já mám nová zásadní dotaz, pane Holče. Řekněte mi, jestli už víte, co budete dělat 3. prosince.
1: To vím.
0: Víte to?
1: No jasně, že jo.
0: Trefa?
1: Jo. No něco hodnotovýho, to je snad jasný, ne?
0: Aha. Vy nevíte, co je 3. prosince. Představte si, že já jsem se dnes dozvěděl. Dnes, že 3. prosince má svátek Xaver.
1: To je super, Xavere, takže jedu na večeři s mojí paní. No, a to na pohoštěníčko.
0: Pohoštěníčko bude.
1: No to je skvělý.
0: Vezměte paní, ale co paní, vemte příbuzný. Vemte
1: pejska i, vezmeme taky.
0: Jak máte tu tetu v Doudlebech nebo kde? A ta přijede všichni.
1: No, vezmeme pejska.
0: No,
1: ten má taky rád spoustu věcí.
0: Já vím, ale já bych jaksi pejska, ono, ta oslava se bude konat u mě v bytě, ale a já na to jsem poslední dobu tak nějak citlivý a mě totiž k svátku nikdy nikdo, málo kdo si na mě vzpomene, že mám svátek.
1: No, ale my přijedeme.
0: Takže já bych vás teď srdečně pozval.
1: No.
0: Je to dvakrát za rok. Za prvé, před pár dny bylo Luboše a 3. prosince bude Xavera. Takže už si to napište. Budou se podávat italské speciality.
1: Skvělý.
0: Pejska prosím nechte doma. Protože předevčírem byl u mě pan Luxík doma na návštěvě. Aha. A přišel se psem.
1: No, tak.
0: On má King Charles, říkám to dobře? Charles Cavalier, nebo jak se jmenuje.
1: Nevím.
0: A bylo hrozně vedro a mě pejska bylo líto. Tak jsem mu dal takovou velkou misku jako plnou vody. A můžu vám říct, že ta voděnka byla tu na stěně, na koberci.
1: To jsou pejsci, Xavere.
0: No, já vím.
1: Musíte mít rád zvířátka.
0: No a takže se nabumbal s tím celý můj koberec, a on to samozřejmě uschne, takže úplně v pohodě, a tvrdě usnul.
1: No to my známe. No,
0: to máte doma.
1: No jasně.
0: No a tak to se vám chtěl říct, ale představte si s těma jménama, na mě totiž juknul nějaký na webu, jo. Chcete vědět, která jména, prosím vás, vyšla z módy? Zajímá vás to?
1: No já Xavere, tuším, že jedno jméno musí vycházet z módy každým dnem víc a víc a že je to moje jméno. A že je to díky našemu hodnotovému premiérovi, ne? Není tam Petr?
0: Petr tam je.
1: No, to je
0: vyšel jasný. Z módy o strašně moc procent od roku 1900 až po rok 2021. A nejvíc vyšly z módy tyto jména. Josef, Jan, Jiří, František, Jaroslav, Petr, Václav, Pavel, Karel a Miroslav. Hmm? Tak ty jsou na tom nejhůř. Ale a z ženských vyšly z módy Marie, Anna, Jana, Eva, Věra, Hana, Ludmila, Božena, Kateřina a Helena.
1: He, tak to jsme v tom s manželkou oba, Petra a Hana. Vidíte, vycházíme z módy.
0: Jo, paní taky vlastně, no. Vidíte. Ale paní teda je modrý graf.
1: No.
0: A ta to teda bere hodně po držce, jak si říká. Dívejte se.
1: Maria. To jí musím říct.
0: No to já neříkej, to nebude smutná. Ještě se nechá přejmenovat na Xaver.
1: To si myslím, že ne.
0: Jak to?
1: To ne.
0: A ještě vám řeknu, jaká jména v Německu. Vidíte tu křivku, já takhle ukážu.
1: No.
0: Jo, to vám asi nebude vidět. Podívejte se, to je jméno Adolf.
1: To je zajímavý, ne? Co?
0: Adolf prostě bylo populární až do roku 35 v Německu a bylo 3% Adolfu a teď je statistická nula.
1: Víte, že mi se jméno Adolf líbí docela? Ale chápu tu křivku.
0: Pane Holče, to jsem neslyšel. Vy jako...
1: Já jsem řekl jméno, Xavere.
0: Mně se Adolf nelíbí. Prostě. Já to mám spojený s tím hovadem.
1: Já to chápu, jasně. No.
0: No. A... máte to taky tak, že máte spojený některý jména s něčím, co úplně jako vás vyvolá něco strašně negativního?
1: Ale jasně, a to je i to, že jestli klidně člověk, jak se nám dneska angažují a radikalizují třeba herci a umělecká fronta, takže prostě člověk vidí zatím toho, ty pošuky a ten jejich aktivismus a angažovanost.
0: No to máte pravdu. Je to, ale víte, na druhou stranu je to tak, že někdo přece tady tu hnusnou práci musí udělat.
1: To je jasný.
0: Víte, co všechno na svá bedra vzala ta holubice?
1: No to jo. Taky chudák na to vypadá, ne? Že má naložíno.
0: Jak vypadá?
1: No, jakože nese hodně tíhy, si myslím.
0: Mně přijde, že vypadá dobře.
1: Já tam vidím tíhu, no. Osudu života, celého světa.
0: Tak vy jste části života, v jistém věku, všichni vidíme nějakou tíhu na každém. Na vás taky vidím tu tíhu. Ale to nebudeme řešit, jak kdo vypadá, ne? Tak jako co?
1: Mladá pohledná.
0: Mladá pohledná. No.
1: Tím nám Danuše pomohla všem.
0: Jo, počkejte, vy myslíte holubici Danuši?
1: Ne, říkám tímhletím vyjádřením, že nám Danuše pomohla.
0: No.
1: Všichni můžeme být pohledný a mladý.
0: Že o sobě někdo řekne, že je pohledný a mladý, to může říct jenom idiot.
1: Nebo idiotka.
0: Promiňte, já zapomínám na tady ty věci, jako pane Volče, toto není dobré.
1: Mějte, pamatujte na to.
0: Já jsem vám chtěl říct, že si připadám jako mladý a pohledný.
1: No to jo, to máte pravdu.
0: No, podívejte se ty pytle pod očima.
1: Pytle pod očima, jak se bere.
0: Náhodou, včera jsem seděl pozdě večer u jedné benzínky, kde mají takový ty nasezení, jo, na cigaretu vedle té budovy. Jo. A tam přišla nějaká paní s manželem a s pejskem, venčili pejska a jeli od někud z Domažlic nebo někam prostě přes Prahu a říkali, je pane Xaver, dobrý večer, a co vy tady ve čtvrt na dvě?
1: Ve čtvrt na dvě?
0: No. A řekla, víte, co mi řekla? Veškerá pochvala, řekla, víte, že vám ta cigareta sluší?
1: No tak vidíte.
0: Tak proto to tady žvatlám v ruce.
1: Jo.
0: No.
1: Člověk musí na benzínku, co? Ve čtvrt na dvě ráno pro pochvalu, nebo v noci.
0: Ne, tak jako vedro a tak. A já teď, co jsem dočasně chudobný, tak nezapínám klimatizaci, protože to má spotřebu hroznou.
1: Chudobný, co? Teď bohatnem?
0: Neblázněte. No jo, ale...
1: Ne všichni bohatnem, Xavere.
0: Pane Holče, já jsem dneska...
1: Všichni bohatnem.
0: Dneska v noci si objednal košík. Víte, co je košík? A přijel 7 ráno, protože už neměli rozvozový slot, mě bylo řečeno. A objednával jsem mlíko do kafe a pár minerálek a platil jsem 5 500. Ale nic tam není, jako prostě dva kousky takový, to jak balená šunka, jsou tam dva plátky.
1: Počkat, co to objednávat, jak jsem...
0: No ne,
1: tak si žijete.
0: Jen do koupele jsem si objednal pár takových věcí. Bylo to ve 4 taškách a k tomu ty minerálky ještě asi 6 kartonů po 6.
1: To byl nějaký italský nebo francouzský, ne?
0: To byla ochucená dobrá voda. Esence citron bez cukru. No.
1: Divný, Xaver. Já jsem zrovna, teď náš pan premiér říkal, jak pochvaloval si, jak jídlo zlevnilo všechno.
0: No tak u nich asi zlevnilo. Tam jo.
1: No ale... a nechcete mu poslat účet? Ať se na to mrkne?
0: No ne, tak pane Holče, vy mě nevěříte, jo? Já to tady
1: no tak,
0: najdu.
1: No tak přeci, počkejte, no tak přeci si nemůžete myslet, že já bych si myslel, že by náš premiér Fiala lhal.
0: Ne, no vy to, ne, vy, no, vy si to nemyslíte, vy dlouze a soustavně říkáte, že je lhář. A tady podívejte se, toto je moje faktura za rohlík, za košík, promiňte, rohlíku jsem vypustil, pár věcí, šup.
1: A co no šup, Xavere, tak šup s tím...
0: A vidíte cenu 6500.
1: No pošlete to panu premiérovi na X-ku do toho, jako zprávičku, až se na to mrkne. Počkejte, viník může být odhalen.
0: No.
1: Těch
0: jar,
1: cen, Xavere.
0: Jar citron 45 litrů, prosím vás, jar jeden kus, jo. A abyste to 44 korun za jar.
1: Xavere, víte, že on, kdo jiný umí ověřovat ty nákupy tak dobře jako náš pan premiér? Co?
0: No já vím.
1: No, tak
0: já
1: mu to vím. Pošlete.
0: No a za 4 vrstvy toaletní papír jsem zaplatil, pane holče, 139 korun.
1: 4 vrstvy?
0: No to tady jako... píšou, tak jsem kliknul na první, který jsem objevil, Harmony Exclusive.
1: Neříkala snad Pekarová Adamová, že jenom 2 vrstvy máme používat
0: no ne, od roku 22? Pekarová Adamová, že se ho máme prát.
1: Nebo jedno No, no jasně, tak co se divíte 5 000 za utratu, když si utíráte zadek 4 vrstvím?
0: No.
1: Papír, no tak to chápu.
0: Hrozný,
1: no jo, no tak
0: bezsemené 42 korun.
1: Hrozný bezsemené, no.
0: No. Sleďové rolky z cibulí v aspiku 64
1: korun. No jo, Xavere, tak z vás to leze, jak si žijete.
0: No jo, tak jo, dobře, no. Hmm? Probiotický jogurtový nápoj, pane holče, 43 korun.
1: No už vás nelituje nikdo vůbec.
0: No ale nic jiného tady není, tak prostě no,
1: tak
0: to dalo.
1: Tak ten čtyřvrstvej hajzl papír,
0: no,
1: to
0: je. No tak ten čtyřvrstvák vyjde draho, no. No.
1: A za kolik mají v Německu? To by měl premiér ověřit, ne?
0: No já nevím.
1: Pošlete mu to.
0: Nevím. Proč jsem koupil 2 jary, já idiot. Ještě jar citron a jar extra plus lesní ovoce. Jo, já jsem si myslel, že k tomu jaru dostanu nějaký lesní ovoce a až doma jsem myslel, že to je příchuť lesní, že to tak voní.
1: No, tak počkejte, tak si dejte jar, ne?
0: No ne, tak oni mě podvedli 650 mg a s tím lesním ovocem stojí 94. A já jsem čekal, budou tam lesní jahůdky, ostružinka.
1: Xavere, pošlete to panu premiérovi.
0: Já nemůžu poslat vám?
1: Ne, mě ne, proč mě panu premiérovi?
0: Ta drahota je
1: on to, on se na ty hodnoty mrkne.
0: Zařídím to.
1: Tohle to jsou hodnoty k nezaplacení, sorry, jako ne? Co?
0: Hmm.
1: Hlavně ať mrkne na ten hajzl papír, to je fakt nechutný.
0: Byl bych rád, jo počkejte, teď musíme udělat důležitou věc, no. Aby jsme zase nepřetahovali. Kniha hříchu.
1: No jo.
0: V kniha hříchu je dobrá věc, my ji plníme, pan knihař Petr nám to udělá skvěle.
1: To je paráda, no.
0: Pane holče, co tam, budete vypisovat já nebo vy?
1: Vy máte takový krasopis hezký a jde vám
0: já,
1: to?
0: Jo, já jsem měl 4 z toho vždycky. Ale tvrdá I jsem měl správně.
1: To jsem, a měkký ne, jo?
0: Akorát jsem, no taky no, akorát jsem psal, rádi vás uvidíme a takový. Tak, co mám psát?
1: No tak to je jasný, ne, vy proruská špíno.
0: Takže píšu.
1: Markétka nápis. Gregorová.
0: Počkejte, jak to píšeme. To už bude třetí zápis.
1: Ksavr, já od té doby nemůžu spát, jako mě to děsí.
0: A píšu Markéta Gregorová.
1: Markéta Gregorová, já ji furt vidím před sebou. Jak sedí před tou kamerou a říká Dostálovi, vy proruská špíno, co si to dovolujete?
0: A teď no, píšu uvozovky.
1: Ano.
0: Vy?
1: Proruská špíno.
0: Pro? Rus. Ká
1: špíno.
0: Ká?
1: Co si to dovolujete?
0: Špíno.
1: No ale tý paní je potřeba pomoc, ne?
0: Co?
1: Nebo slečně, já nevím.
0: To do... Volujete. Je to tam, pane holče, je to tam.
1: No ale nepomůžeme jí nějak?
0: Jako...
1: No vás se potřebuje lékaře, to je evidentní.
0: No to potřebuje. No. 1.8. jsme to vepsali a jaký rok se píše, pane holče?
1: 24, Xaver.
0: Jo, 24, máte pravdu.
1: A... To je... Víte, proč si pamatuju ten rok, 24?
0: Nevím.
1: To je rok, kdy se od 1. ledna všechno obrátilo k lepšímu v Česku.
0: Jo,
1: jo?
0: To se obrátilo úplně do hajzlu všechno.
1: No vy to jenom nechcete vidět, vy jste
0: no,
1: škodolibý člověk, nepřející.
0: Přátelé, máme třetí zápis v obří knize hříchu. A pane holče, co děláte 19. tohoto měsíce?
1: Ksavere, máte otázky.
0: No ne, tak to je důležitý, pro mě je to důležitý. A pro občany hlavně.
1: No principiálně musím odpovědět jako s 3. prosincem, no něco hodnotového zásadně.
0: Něco hodnotového. Od 14 hodin no. Na Kavčích horách probíhá mimořádná schůze Rady České televize.
1: Já nejsem radní, to jste vy.
0: To je pro veřejnost. A je svolaná kvůli rušení pořadu 168 hodin.
1: Bude tam hořet svíčky za noru? Zapálíte to?
0: To nevím, ale hodnotový radní... Uh-huh. Jo, paní Chmel a pták, budou pranířovat asi, nebo se bude přijímat nějaké usnesení, já nevím, je to celý mimo zákon podle mě, protože v zákoně stojí psáno, že radní nesmí zasahovat do programu.
1: No já jsem jenom blbec, ale já jsem si to myslel.
0: Já vás tam zvu a zvu celou veřejnost, přijďte tam, přijďte se podívat, co radní, kteří byli zvoleni tam veřejně, to znamená všichni ví, kdo je zvolil, za koho tam jsou, co provádějí a co, jak jsou schopní ohnout.
1: A mě to hrozně překvapilo, protože to jsou přeci radní za dobro, ne?
0: Za dobro, no a Nora, promiňte, Nora, já nechci být familiérní,
1: paní Fridrichová.
0: Paní Fridrichová, rodinný klan, tak ona je velmi nepoctivá novinářka.
1: No to snad ne.
0: No, velmi nepoctivá, velmi nepoctivá.
1: To máte indicie, jo?
0: Ne, my jsme to dostali jako soupis od pana ředitele Součka. Ten má taky kněhoříchu asi. A on to tam všechno vysvětluje, proč ten pořad se ruší a proč není možné, aby paní s tímto kreditem moderovala na veřejnoprávní televizi.
1: Já jsem říkal, já jsem v podstatě hlupák jenom, ale jak jsem viděl, jak všichni vládní politici ten pořád hájili a brečili nad jeho zrušením, tak jsem si z toho nějak vyredukoval takovej prokremelský závěr, že možná byl vstřícnej k ním. Ale to říkám, to je jenom, chápete, nesprávný narrativ.
0: Včera někdo volal, jeden takový pan fanoušek, odpoledne říkal, já bych tam chtěl přijít, co když se tam nedostanu. A já jsem se pustil na tenký led, něco, o čem vůbec nemůžu rozhodnout, co vůbec není v mojí kompetenci, ale chápete, jednou nohou pryč. Tak jsem říkal, když se tam nedostanete, já se budu snažit prosadit, aby ven před Kavčí hory dali reproduktor. Kdyby jeden občan se tam nedostal a chtěl slyšet, jak to bude probíhat. A když to neudělají, tak mám připravenou variantu, poslouchejte.
1: Jste kreativní, Xavre.
0: Tak vezmu náš obytňák, dám na něj amplion, posadím tam někoho z kolegů, který ho umluvím, uplatím, budu mu vyhrožovat cokoliv. A aby si ten zvuk vzal z toho veřejného přenosu na internetu, a živě to tam těm občanům pouštěl. Tak. Když tam bude nejméně jeden, který se nedostane, bude stát venku, tak to bude připravený, protože je to něco, co tady nikdy nebylo.
1: To je správný, Xavere, jenom vás chci upozornit. Pozor na reprák, aby vám ho někdo nepoodnes.
0: Neponesl.
1: Jo.
0: To říkal.
1: A to by mohl být třeba klidně i Marek, ne? Volner. Ten rád.
0: Počkejte, pan Volner je prestižní novinář.
1: Je, samozřejmě. A rád ty repráky, když někdo sebere reprák někomu, tak ho říká, tak mu ho poodnes, ne?
0: Poponesl,
1: no tak. A vám ho nepoponesli třeba někam.
0: Ale kdyby to bylo v obráceně a někde nějaký fanoušek Babiše odnesl reprák starostům
1: TOP 09,
0: můžete si představit, co by to bylo za reportáž na pokračování?
1: No počkejte, to by byla celá 168 i reportéři o tom, ne?
0: Hinek, pan Hinek, ten reportér,
1: ten by se infiltroval okamžitě.
0: Ten by se infiltroval ve vteřině, jo. Hned by i svoji manželce dohodili s otázkama do toho pořadu Sama doma.
1: Ty 2 hodiny o tom, ne? U Vaška.
0: No ježiš. Ale tak musíme dělat. Já tímto vlastně vyhlašu soutěž. Kdyby se našel někdo, kdo tam chce přijít, napište mi. A jediný člověk, který by měl stát před Kavkama, já na svoje náklady zajistím.
1: Ale myslím, že jste si garantoval, že vy tu, kolik je to, 6letka toho radního, že to dokončíte.
0: No, já jsem tam 3,5 roku a to tak akorát, ne?
1: Jo.
0: Říkala paní Pekarová.
1: Já myslím, že vám to zkrátí jako maďarský předsednictví Evropské unie, ne? Možná.
0: Pane Holče, to bude. Prosím, chcete na to slavnostní upalování VIP lístek? Chcete si v první řadě nebo v druhé?
1: V té první.
0: Jo, no a tam bude kouš na vás hodně.
1: To se nebojím. Já si přinesu bušta.
0: No dobře. No tak, pane Holče, 19. máte už jasný program. Rybářskou židličku.
1: Jo.
0: Sednete si před Kavky a budete asistovat, jo? Tak jo. No,
1: musíme.
0: Dneska jsme to pojali tak letně, že?
1: No tak.
0: Poděkujme všem, kdo nám Ave Maria Gloria, kdo nám pomohl tady
1: přežívat.
0: No, podporu na, na transparentním účtu XTV, a my s panem Holcem stále musíme přiznat, i když o tom nesmíme mluvit, že zatím peníze shromažďujeme na advokáta. Ale nesmíme nic říct. Až to dopadne, jak to řekneme.
1: Tomáš Pokorný, na náš pravidelný sitcom Dobré ráno Vlzonova a do tisky hříchů, vidíte, bude potřeba dotisk, to je jasný, protože ta první bude velmi brzy plná.
0: To pan Petr udělá, ten je skvělý.
1: No jo.
0: Teď si u něj budu dávat zakázku. Už to mám vymyšlené.
1: Jo. Mm. Jiří Bidžovský, Vlzonova 10, koncesionářský poplatek. A už je taky novej, vidíte, Xavere, jak jsme diváky naučili 150 korun.
0: Děkujeme.
1: Alena Davídková, na Vlzonku od Azalky, díky Azalce. Tomáš Sová, Vlzonova 920, příspěvek na matraci pro matraci s velkým M. Ježíš Maria.
0: Kdo to je?
1: Mamma mia. Aby mohla zahájit okupační stávku za znovu zavedení hodnotového pořadu 168 hodin.
0: Taková blbo.
1: Já doufám, Xavere, stejně, že tam vydrží ty svíčky za tu noru, co?
0: Já nevím, tak nepřejme paní, jak se jmenuje?
1: Nora.
0: No a vy má to příjmení.
1: Já nevím.
0: No je to bývalá žena někoho.
1: Vy jste zabroušený v České televizi, proč se mě ptáte na...
0: Jo, toho pana Friedricha.
1: Pavel Plouhár.
0: Já vždycky zapomenu, do kterého rodinného klanu kdo patří.
1: No ale ono se taky mění rok od roku třeba, že jo? Tak si musíte říct, v kterém roce to bylo takhle.
0: Tak toto je moc hezký klan, to jsou... Tady je pan Friedrich, paní Friedrichová, teď mezi tím si prohodili nějak manželky, tak pan Záruba, paní Vitovská, to je, nemyslete si, že to jsou dva, tři lidi.
1: A tak je to asi soudružská atmosféra, ne? Pracovní taková?
0: Pracovní, nebo, no, rodina, no. Taková budovatelská.
1: Tak to je jedině dobře, ne?
0: Je to jedině dobře, já to taky neříkám, že to je špatně.
1: Ten výsledek.

0: Já mám nápad. No přečtěte to.
1: Marcela Skořepová, ta nás podporuje furt. Ty musíme poděkovat. Zdravím pana Xavera a holce, oba nemáte konkurenci, jste stále lepší, fandím vám, Marcela. Naděžda Formánková, paní doktorka, byl znova 10 příspěvek pro Přístav pravdy na skvělé komenty pana holce a pana
0: Nováka.
1: Xavera.
0: Jo, Xavera. No, dobře. Pane holče, já si na tu radu vezmu držák na mikrofon.
1: No jasný. Ale infiltrujte se, přijďte v nějakým převleku.
0: Ale to já nemůžu, já tam musím důsledně reprezentovat. Já musím, mě vyzvala paní Chmel, mě vyzvala, abych důsledně reprezentoval.
1: A už jste se to naučil, doufám.
0: No jasně, já jsem si to vzal k srdci. Ona to tak krásně říkala na té radě. Pane holče, mě vám tekly slzy jak hrachy.
1: To chápu.
0: Ona, to je tak transparentní žena.
1: A konečně toho chytlo nějakou úroveň, ne, ta rada? Co?
0: Fakt jo, a řekla to tak hezky, já jsem s tím z plna hrdla souhlasil. Ona řekla, že vyzývá všechny pracovníky, i bývalé pracovníky, a celý svět, celou planetu, celý vesmír vyzývá, aby nepoškozovali jméno České televize. Když to říkala, pane holče, já...
1: Plakala taky?
0: No ona ne.
1: Ona ne?
0: Ne, ona to měla jako krásný číslo udělaný. Ale já jsem...
1: Ona herečka? Nebo?
0: Já nevím co. Já jsem hledal kapesníky a říkal jsem si, konečně mi to někdo řekl. A ona teda na co trošku zapomněla, jo. Ale to v těch emocích zapomenete.
1: Jasný.
0: Aby si to jméno nekazila Česká televize sama.
1: No to ne, tak...
0: Třeba mňoukáním, nepoctivou žurnalistikou, Hinkovejma, tím, že prodávají reportáže v pořadu Reportéři ČT za prachy zbrojařům a tak. Na to zapomněla, ale všechny nás vyzvala, pane holče. A já doufám, že ta výzva paní Chmel teď dopadla i na vás. A že také si to berete k srdci.
1: Jak se to,
0: vidím, jak se vám lesknou oči.
1: Jak se to Xavere krásně přednesl a odprezentoval, tak jo. Cítím, vidíte, jak to prostupuje mnou?
0: Já to úplně cítím z vás. To bylo silný, to byl nejsilnější okamžik na radě, který jsem zažil.
1: A někdy byste mi to mohl ukázat, jak se reprezentuje takhle hezky.
0: No tak musíte dělat dobré jméno. Mm-hmm. Jo, to je... To je ono.
1: Jo, jo. Čím mňau?
0: To neříkala. To ne, na to se zapomnělo. To je jejich parta, víte? Ale já bych vás teda prosil, abyste od paní Chmel tu výzvu taky přijal. Tak nějak statečně.
1: Já paní Chmel vlastně neznám vůbec, ale představu si
0: ona jako... Ona se jmenuje Chmel Denčevová.
1: Jako...
0: A je to teda žena neuvěřitelně... kvalitní, transparentní, má takový...
1: Transparentní? Jakože vidíte skrz? Nebo?
0: No ne, tak ona hodně o tom mluví.
1: Jo.
0: A já jí to věřím a má takový budovatelský drill v sobě. A
1: no, tak to je dobře.
0: Třeba řekne na radě, jestli by mohlo být víc pořadu o výtvarném umění nebo o poezii, tak... Zapomněla přečíst ten zákon, že do toho nemá co žvanit.
1: Tak je možný, že ona píše doma po večerech poezii a maluje?
0: No. Ona píše úplně něco jiného po večerech a posílá to některým představitelkám z Poslanecké sněmovny.
1: Udáníčka? Nebo?
0: Já to neříkám takhle.
1: A udáníčko není nic špatného?
0: Já neříkám udáníčko, já říkám důležitou korespondenci.
1: Počkejte, dneska udáníčko je občanská povinnost, občanská práce.
0: Která, když se ke mně posléze dostala, tak jsem se málem počural smíchem.
1: Xavere, udáníčko je dneska svědomím každý občana.
0: Ale já neříkám, že psala udáníčko. Já to říct si nemohu, protože reprezentuji transparentnost hodnoty
1: a já to říkám.
0: Podle paní Chmel.
1: Víte, já to říkám.
0: Přijďte sám podívat.
1: Přijdu.
0: 19. To je všechno, pane holče, dneska.
1: No já tam budu zadarmo, ne? Vy tam do toho berete prachy?
0: No, už asi moc ne. Toto je obrázek, toto je Tišnovská radnice.
1: Nádhera.
0: Nádhera, že?
1: Nádhera.
0: Kostel na nebevzetí paní Marie, nebo jaký tam je, tak svatý Václava. Tady sedí pan starosta.
1: A výtvarný umění v jednom.
0: No, tady sedí pan starosta bakalář.
1: Jo.
0: No, pan bakalář dospíšil.
1: A tamhle jste se někde narodil za nějakým tím okýnkem?
0: Já jsem se narodil asi tak 10 ulic zatím, ale já jsem se narodil v Brně. Tam mě pak přivezli.
1: A vy jste se v tom kostelíčku, jste se narodil?
0: Ne, kostelíčku. Já nekostelíčku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak, přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to teda působilo?
3: Já jsem ty si dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to k unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jako by nemá. A my v sobě teď zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teď posuzovat celé to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše, té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

0: Tennis, anyone?
1: No a ty říkáš, že nejseš ten typ na ženění.
2: No.
1: A to je kvůli tomu, že seš bohemsky založený člověk?
2: No, já moc bohemsky založený člověk nejsem.
1: Protože já si myslím o tobě, že seš rodinný typ.
2: No já miluju klid. Klid.
1: Což z televizní hlasatelku bude těžko. To je jako...
2: Ne, to tak. Ty to znáš, jako, ale mně se to hrozně líbí, že každá žena nebo dívka by si přála mládence, který by byl hezký, úspěšný, znáš to?
1: Ne.
2: Vzdělaný, bohatý, jenže bohužel takový mládenec většinou už nějakého mládence má.
1: Hele, Jirko, co tvoje děti? Já znám jenom Martina.
2: To Martin je bezvadný.
1: A ten vím, že je trenér tenisu nebo něco takového.
2: Ne, to je Tomáš.
1: To je Tomáš.
2: Ten je v Austrálii. Ten žije v Austrálii.
1: Ale Martin taky hrál tenis jeden čas.
2: No, ale tak jako ze srandy.
1: Jo, aha, tak to mám. Takže Tomáš je v Austrálii.
2: Ano.
1: To je syn televizní hlasatelky a tvůj.
2: Ano.
1: A živí se tenisem.
2: Tenisem, ano.
1: A pak je Martin.
2: Byl v první dvoustovce světa. Vyhrál juniorku tady.
1: Jo?
2: No a pak trénoval v Americe, v New Yorku, trénoval toho Marka Goodmana, toho tenistu, asi 9 měsíců. No a ten druhý je hotelier, Jirka, Petr je...
1: Počkej, ještě Jirka a Petr? Já jsem měl za to, že máš Tomáša a Martina.
2: Ne, celkem 4 chlapce.
1: Tak povídej, Jirka.
2: No ne, no v podstatě je to tak, že se to tak nějak rozhodilo prostě, že nejblíž mám vlastně k tomu Martinovi, i když ten Martin, toho Martina jsem vlastně vyženil. Jo. Já si myslím, že takový ty hlasy krve a tohleto, na to já nedám to vůbec. To mě vůbec jako nezajímá.
1: Já si tě nedovedu představit jako dědečka. Jako dědeček Jirka Krampol. Jak si hraje s noučátkama.
2: Tak to si... se hrozně líbilo, jak říkal Pavel Bobek, který si pořídil na starý koleno malý dítě a vodil ho do školky. A tam seděl u té školky, byl parčík a tam seděl pravidelně nějaký dědek, který vždycky, když šel ten Bobek, tak vždycky říkal, dobrý den, pane Bobek, vy jste dědeček nebo tatínek. A ten Bobek říkal, já jsem tatínek, no. Druhý den šel a povídá, pane Bobek, to je syn nebo vnuk? Páté syn, no já to zkrátím, no, když to už říkal asi po 50. ten dědek, povídá, pane Bobek, to je syn nebo vnuk? Ten Bobek povídá, ani syn, ani vnuk, to je můj brácha.
1: Hele, ještě, Mírko, prosím tě, řekni. Jeden čas, před pár lety, se bulvární noviny mimořádně jako drsně navážely do tvojí současné paní, do Haničky.
2: Ano.
1: Je to pro tebe těžký takový okamžik, anebo to bereš, že to patří k tomu, že prostě jsi slavný, známý a mávneš rukou? Jak to...
2: No ne, no tak oni tak hlavně nikdo nevěděl, že ta holka prostě tím, že zažila rodinný trauma, umřela jí maminka, měla, já nevím, zranění nějaký, prostě byla nemocná, vyloženě jedla prášky, že jo, bylo to spojené se spoustou věcí. Tak v podstatě nechtíc jako páchala prostě jako kraviny, dělala kraviny. No snad dáli pámu se z toho dostala, tak...
1: No jak ty přijímáš to, když zaútočí bulvár?
2: Tak to naštěstí vůči tomu mám absolutně teda, jsem imunní, protože to mě úplně smrtelně jedno. To mě ale opravdu úplně smrtelně jedno. A nejlepší je, jsem zjistil, dělat si z toho srandu. Víš, jako...
1: Jak třeba?
2: No ne, no tak třeba... nějaká... Furt mě otravovala nějaká ženská z jednoho známého nebo nejznámějšího bulvárního plátku, se někdy dočetla, že jsem byl na operaci srdce. A vyšel článek transplantace srdce nutná. Takže v pátek mi transplantovali srdce a v neděli jsem byl viděn na procházce se psem na Staroměstském náměstí. Tak mě volala, jak je to možné. Já jsem říkal, já mám dobrou hojivost. Jsem říkal, jenský. A už to je v pořádku a pamne, ještě jdu na jednu operaci. To mám za 14 dní v pondělí. A můžu se zeptat, s čím? Já jsem říkal, já bych o tom nerad mluvil. To je takový ženantní, víte. Je to takový polosoukromý. Ježíš, řekněte nám to. Já povídám, no a tak, dobře, no tak. Podívejte se, už jsem starý pán. Prodali jsme barák. Našetřil jsem si nějakou korunu. Těch radostí moc na světě člověk nemá, tak jsem se rozhodl, že si nechám příští pondělí udělat nadstandardní obřízku. No a byla baba v háji prostě. No takovýhle kraviny, jako když těm lidem řekneš, tak jsou prostě, no nebo co ještě bylo?
1: Jirko, ale já jsem viděl na internetu takovou tu etídu s tím moderátorem, nevím, jak se jmenuje, jak se ti přišel omluvit domů.
2: Jo, ten Kuzma.
1: Kuzma, to je, to, řekni pravdu, to bylo opravdu tak, že jsi tě naštval, anebo to bylo nahraný?
2: No ne, tam mě naštval, protože tam zrovna použil takový použil jako necitlivě některé věci, které byly blbý, jako jo. Když si ze mě někdo udělá srandu a bude to vtipný, tak se tomu opravdu se tomu srdečně zasměje. Může to být i jako, že mě to zgajluje. To mě vůbec nevadí. Ale nesmí to být blbý prostě. No on ten kluk, jako já jsem právě, když to začal, tak jsem mu ještě pak radil, oni chtěli, aby ho zažaloval, jo. A já jsem říkal, prosím tě, já budu žalovat mladýho kluka, oni ho vyhodí, pak řeknou, děde kvůli ješitnej, kvůli nějaký kravině, že nějaký kluk vymyslí nějakou blbost, ani si neuvědomí, co tam kecne, tak ho připravíš o chleba. Jak jsem se na to vykašlal, tak jsme to zahráli do strandy prostě. No.
1: Hostem Galerie Slávy je herec Jiří Krampol.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů. Martin Kukol píše dobrý večer. Chtěl bych se otázat, zda považujete za reálné zahájení rozhovorů mezi Ruskou federací a Ukrajinou a je-li možné, že Ukrajina někdy zabraná území získá zpět.
2: Já si myslím, že ta komunikace už existuje, vlastně řekl bych, existuje celou dobu, ale to je moje hypotéza, která se týká nebo odvozuje od mých analytických a politických zkušeností a od toho, že patřím ke škole realistických politologů, to znamená těch, kteří vidí věci opravdu tak, jak jsou. A protože k ní patřím, tak na druhou část otázky odpovím ne.
1: Dobrý večer. Není jednání některých členů vlasti zrada, asi tam členů čeho, ale si vlády, ne?
2: To já nemůžu posoudit, to jsou právníci, kteří to můžou posoudit, ale každopádně konstatuji, že jsme nejenom u nás, ale i jinde v Evropě zažili z důvodů, o kterých je třeba diskutovat a které nejsou ve všech případech pro mě prokazatelné porušení ústavy.
1: Petr Turecký, děkujeme za podporu, pane Turecký, dobrý večer a díky za vzácného hosta. A pan 71 Mareček píše taky díky za kilo mamon východní Evropě zvláště vládne. Souhlasíte s tím, pane Robejšku?
2: No, myslím, že vládne všude stejně a daleko víc, to je vlastně absurdní. Vládne tam a mezi těmi, kteří mají úplně nejvíc. Prostě tento, co se dnes odehrává, je iniciativa zhruba 10 000 lidí, těch nejbohatších na světě, kteří si myslí, že protože jsou nejbohatší, tak jim patří země koule. To je, ti nejbohatší chtějí ještě víc. Takže my s naším mamonem jsme směšní.
1: Juraj Šoltes píše, dobrý den, pane doktore, váš názor na decentralizaci společnosti, posilování role obcí a komunitní spolupráci ve společnosti v budoucnosti. Vy už jste něco na to téma
2: naznačil? Absolutní souhlas.
1: V budoucnosti, tady píše.
2: A já říkám současnosti.
1: Jo. No ale víte, přece oni to moci páni pochopí jednoho dne, že to není dobře. Že to jde proti ním, ta decentralizace.
2: V pořádku, tak se třeba z toho poučí, tak to budou respektovat.
1: A nebo vše zastavit?
2: To je těžké. Víte, když je společnost opravdu v nouzi, jejich vládci nejsou schopni společnosti zajistit to, co je vlastně jejich povinnost, aby ji zajistili. To znamená, aby vlastně všichni lidi měli určitou šanci se dosyta najíst a zatopit si a tak dále. Když tohle to nedokážou, tak pak už je to mnohem těžší lidem zakazovat, aby se o sebe postarali. To nedokázali ani komunisti svého času. Lidé se o sebe postarali. Jelo to v nějaké paralelní společnosti. A dnes máme pro mnohé lidi podobnou konstelaci. Oni nevědí, kudy kam. Ale pro mě jde spíš o to, ten konstruktivní rozměr. Lidé se už právě mimo ten systém odebírají. A je to dobře, není to proto, že bych chtěl tady nějaký puč. Nýbrž jde o to, aby se vytvořila alternativa k tomu modelu, který, jak vidíme, nefunguje. A ta alternativa ho může doplňovat. A je to i šance pro politik říct si, hele, ono to je asi lepší, když si v tom kraji a v tomhleto městečku lidé spoustu věcí dělají sami, nebudem se jim do toho plést a tím by došlo k jakémusi smíru, k jakémusi vyrovnání toho centralistického mocenského pojetí a toho, že lidi tam, kde bydlí, vědí nejlépe, co je dělat. A ta věc by mohla vyústit v hladké přistání, protože jasné je, že naše společnost, stejně jako ostatní západní společnosti, musí pokusit, a já doufám, že se to podaří, hladce přistát z doby a představ o nadbytku do doby dostatku. A ta doba dostatku, to je to, co ti obyčejní lidé si mohou pokusit a řekl bych i úspěšně, obstarat sami a stát se z toho může poučit a říct, hele, oni to dělají dobře, ve skutečnosti nám nedělají problémy, naopak odebírají nám problémy, proč by se na to netolerovali, kdyby měli tuhletu lidskou velikost, ti, kteří nám vládnou, a i svůj vlastní zájem, tak z toho může být docela konstruktivní soužití. Když ne, tak ta paralelní společnost postupně nahradí tu dnes ještě oficiální společnost.
1: Co mě poradíte, pane doktore, kdybych se chtěl vašimi slovy řečeno odebrat mimo systém?
2: Začněte se, a to, jako proč vám to říkám, začněte se informovat v paralelním informačním systému. Ten už existuje, ten je velmi dobře vyvinutý, vy to děláte, že? Takže to není nic nového. Zároveň ve všech možnostech, ve všech otázkách, které se týkají vašeho všedního dne, přemýšlejte o tom, musím jít tou cestou, kterou mi nabízí systém, to znamená, musím všecko dělat elektronicky, musím všecko dělat co možná nejrychleji, nebylo by lepší pro mě i pro ostatní a pro tuhle tu společnost, abych se více stýkal s lidmi z očí do očí, face to face. To znamená, elementy specificky pro váš život, váš životní styl, elementy toho, co ten systém od vás nechce. Systém od vás chce rychlost, globalizaci, nadnárodnost, nepřímé vztahy. Dělejte pravý opak. A to si může každý přeložit do svého vlastního života. Někdo to může dělat lépe, někdo to může dělat méně lépe, ale každý má šanci žít alternativní život. A tím, že se složí ty tisíce a statisíce jiných rozhodnutí, než nám vnucuje systém, tak vzniká, ačkoliv si to ten konkrétní člověk a ani ten druhý neuvědomuje, vzniká paralelní a žije paralelní společnost. O to jde, to je třeba dělat.
1: No,
2: ještě bych řekl, podívejte se na YouTube a zadejte si tam společnost, diagnóza a řešení, ani tam neříkejte robejšek, a objeví se vám krátký 18-minutový film, kde je tohleto nastíněno ve velmi předžvíkané podobě.
1: Přemýšlím nad tím, co před časem nám říkalo naše ministerstvo vnitra, že když se budu chovat nesystémově, tak se mnou bude započat dvoucestný dialog.
2: Ono je to nesystémově, co to znamená nesystémově. Tady nic z toho, co ti lidé dneska už dělají, tím, že se starají o svoje problémy a zajišťují si topení a zajišťují si čerstvá vajíčka a tak dále, nic z toho není pod zákonem. To znamená, to jsou věci, ty lidi si najdou svoji cestu, jako si ji našli v komunistické diktatuře, najdou si ji a jdou si tou cestou. Co se na tom dá trestat, nevím, ale to je to podstatné, aby se lidé všude, kde to jde, bez jakékoliv provokace, nemusí se chodit na barikády, aby začali měnit tuhle tu společnost k lepšímu i v zájmu těch, kteří vládnou, jak jsem před chvilkou rozvedl. Vy se usmíváte tak úplně.
1: Ne, já přemýšlím o své roli.
2: Ano.
1: Protože vám můžu říct ze svojí hluboké zkušenosti, ve chvíli, kdy budete chtít udělat centimetr, jediný centimetr, třeba se jenom pokusíte, aby veřejnoprávní televize byla o centimetr transparentnější. Já jsem se o to jenom pokusil. Tady se o to pokouším, o tom, co mluvíte 4 roky, v XTV skoro 6. A pane doktore, protáhli mě takovou špínu za to. A víte, co je nejjednodušší? Já, když budu mluvit s Petrem Robejškem, s kýmkoliv, jakmile tam budou zaznívat věci, které nejsou systémové, a já to cítím denodenně, abyste tomu rozuměli. Denodenně.
2: Představit, no.
1: Tak v tu chvíli jsem proruský troll, šváb, a vyslechnete si o sobě tolik věcí, že proto já se usmívám, protože se to snažím brát na sebe a vůbec tady nepláču. Já jsem si tu cestu zvolil a vleču sebou, ještě jsem do toho zavlekl dalších 8 lidí, kteří tím trpí. Tak chci upozornit jenom na to, že to není vždycky tak jednoduché.
2: Proč ten Facebook čtete, kde vás tahnou špínou? Proč se o to staráte? My si musíme uvědomit, že ty sítě, já vím, že to je pro vás profesionálně nutné, no ale pak musíme tu špínu snést, ale sociální sítě zvětšují dojem významnosti některých věcí. Teďko nemluvím o tom právním, já teďko myslím o tom, co jste říkal, nějaká hate speech a všechny tyhle ty záležitosti. Když tohleto, od tohoto odhlédnete nebo řeknete si, jo, to jsem si zvolil, tak to je, s tím musím žít, tak můžete svoji práci dělat dál. Teď.
1: Ale já nemluvím vůbec o Facebooku.
2: No.
1: Já mám spoustu věcí, o kterých tady nemůžu mluvit nebo nemůžu prokázat. Mm. Třeba o tom, jak důsledně jsem profízlovaný. Mm. Já vím pozitivně, že už delší dobu mám odposlouchávaný telefon. A různý jiný věci, a teď, kdybych to tady říkal, tak bych říkal, že on se tam stihl, mám chudák. Mm. Proto já to nikdy tady neříkám. Ale říkám, že ta cesta je těžká.
2: Ano, jistě vy jste v exponované pozici, jak jste správně řekl, zvolil jste si ji a historicky viděno, vám to bude přičnout velmi k dobru, budete prostě patřit k těm, o kterých se bude mluvit pozitivně a s úctou. Že to je těžké, o tom nepochybuji a vaše angažmá také proto velmi obdivuji, ale fakticky ten obyčejný člověk si může tu svoji žádoucí, ne kriminální, ne protistátní, lepší společnost, může si ji žít dnes a denně a lidé to dělají. To ano, znamená, jo, a bude jich to dělat stále víc, čím větší bude nouze v nejširším slova smyslu, které jsou vystaveni.
1: A ve chvíli, když něco řeknu, podívejte, co píše pan Vendelín, hlavně se nerozbreč, sranda. Jo, ale tak bereme. Tak, Karel Mrazík posílá 2 kila, píše, děkuji vám, Xavere, za tohoto hosta. Škoda, že jeho myšlenky a texty nelze tesat na nebe. To je ale obrat krásný, pane Robejšku, co?
2: Na nebe se tesá jiné věci.
1: Aby nebyly míjeny, hodně sil a zdraví oběma, tak pane Mrazíku, děkuju. Český se jmenuje Mrazík, že? A Jiřka píše, díky za skvělého hosta. Pane Robejšku, jakou dáváte šanci EU? Myslíte si, že Evropská unie přežije nebo se změní v závorce, což by měla, anebo zanikne? Maďarsko zdá se v EU dlouho nebude a ostatní. A já dodávám ještě drobnost, že jsem zaregistroval, že na britských ostrovech už je nějaká síla, která říká, pojďme se zavčas vrátit do Evropské unie. Tak teď to všechno vezměte, promiňte, jenom cinkla SMS-ka.
2: Víte, my jsme o tom mluvili, jsme byli naposledy spolu v tom krátkém rozhovoru, to je asi tak měsíc, tak jsme hovořili o tom, že Evropská unie byla velký atraktivní sen poválečné doby, kterého se ale bohužel zmocnili byrokraté a ta oligarchie, o které jsme hovořili, to je automatismus, to je fyzika moci. My tohleto si musíme uvědomit, že tady nejde o lidi, kteří jsou sami o sobě zloduši. To jsou ti, kteří se nalézají na pozici, která jim přináší výhody a oni ty výhody využijí. Samozřejmě, že je využijí, dokud je nebudeme kontrolovat tak, že si to nedovolí. A protože Evropská unie, nejenom ona, prostě ty instituce reprezentativní demokracie se postupně z té možnosti je kontrolovat vyčleňují a my to trpíme a nesnažíme si řešit si problémy sami, vzniká dysfunkční model, který potom se na svých vlastních rozporech a protiřečivostech nakonec dovede, ať už tedy k rozpadu, k rozpůlení, k dekompozici. Já bych si přál, aby ta dekompozice byla jakž takž koordinovaná, aby to nebyl velký crash, který by byl taky představitelný třeba v souvislosti s velmi masivním rozpadem, ve smyslu masivní důsledky rozpadu evropské měny a potažmo z toho tedy rozpad Evropské unie. Nepřál bych si to, protože to zase, to škodí Evropě, to škodí každému obyčejnému člověku víc než těm, kteří v Evropě vládnou, ale faktem je, že ta instituce se přežila. Ta bohužel nefunguje, neplní to, co by měla, nedokázala vyřešit problémy, jako je třeba společná evropská energetická politika. Dávno už předtím, než co se děje dneska, když si vzpomeneme na infrastrukturní projekty, jako bylo třeba Nabucco. Nagooglujte si to, podívejte se, co se stalo s Nabukem, jaké to byly plány a co z nich zbylo.
1: Udělám s dovolením samostatně doma. Vláda není o tom, jak rychle dokáže rozemlít živé lidi na prach, ale o tom, jak dlouho je dokáže mlít, tady někdo píše Vendelín. No. Chcete k tomu?
2: Ne, já myslím, že to je takové jako, já nevím, formulace zoufalství nebo...
1: Pane Robejšku, tím, že Německo chce v uvozovkách napumpovat vlastní ekonomiku plus cesta Scholze do Číny vyslalo tím jasný signál v uvozovkách, že v EU si bude vždycky dělat svou politiku a role ostatních zemí je podružná. Nebo podružná se ptá, jako jestli to tak je.
2: Vždycky hráli v Evropě první housle Francouzi, Němci, Britové. Vždycky hráli první housle, logicky, protože jsou to nejsilnější mocnosti. Hrají i dneska a budou jí hrát i v budoucnosti. S tím se prostě musíme smířit a hlavně ale musíme podle toho jednat. Znamená, naše politika musí reagovat na to, že tady existuje určitá mocenská konstelace a hledat cesty, jak přesto prosadit vlastní národní zájmy. Že to nedělá dost úspěšně, jiná věc, ale že by to měla dělat, je podle mého názoru naprosto jasné. A ostatně, když se podíváte na země, jako je Dánsko nebo Holandsko, ty si to s tou malostí poradili docela dobře, lépe než mě.
1: Co je to ten národní zájem v očích Petra Robejška? To určitě nebude to samé, co v očích Petra Fialy.
2: No, co asi ne, já do jeho očí nevidím, ale víte, národní zájem se pozná podle toho, jak politika v každém konkrétním okamžiku v otázkách, které se týkají národního zájmu, to znamená něco, co je zaměřené mezinárodně, jak politika v každém okamžiku rozhoduje. To znamená, je to případ od případu. Třeba dnes by nebylo v českém národním zájmu přijmout euro. Byly doby, kdy bylo představitelné, že by to mohlo být v českém národním zájmu. Ale dneska určitě by to v národním zájmu nebylo. To znamená, ta témata jsou témata každodenní politiky a to, jestli vláda sleduje národní zájem nebo ne, se pozná podle toho, jak na ta témata a na ty výzvy odpovídá.
1: Dobře, ale existuje tady, pane Robejšku, ještě vůbec nějaký hmatatelný, jasný, pojmenovatelný, definovatelný národní zájem, protože...
2: Národní zájem je sloužit svému národu, znamená první
1: teorie.
2: Úloha... Není to, no ne, dobře, vy ode mě chcete definici, ta definice zní takhle. Ne, vláda byla, každá vláda v každé zemi byla nejpozději od Hobse, od prostě společenské smlouvy, je volená proto, aby se snažila co nejvíce prospět vlastním občanům. To není teorie, to je prostě takhle se definuje národní zájem, a který se potom operacionalizuje, jak se říká, zná, převádí do praxe v konkrétních otázkách. To znamená, moje úloha jako ministerského předsedy je sloužit národním zájmu mé země, lidem, kteří tady žijí, kteří se účastnili na volbách, ani ne těm, kteří mě, všem, kteří mě zvolili, nebož těm, kteří tady žijí, a jejich potomkům, a dělám proto to nejlepší. A nechám samozřejmě ze sebou mluvit a i se kritizovat, jestli to, co dělám, je opravdu v národním zájmu. Ale to patří k normální politické diskuzi, to je řekněme hygiena politického procesu. A pak se vykrystalizuje, co je, jestli v otázce dejme tomu euro, ano nebo ne, co je v národním zájmu a co není v národním zájmu.
1: Já těm lidem ovšem nevěřím, že to, co dělají, vůbec to ani nevidím, že by dělali něco. Já vidím, že pan Rakušan, paní Pekarová, pan Fiala, často vidím, že jednají v zájmu Ukrajiny, což je chválihodné ve chvíli, kdy jsou napadeni jinou zemí, jasně, ale já vůbec nevidím nic, co by dělali pro naše občany. A my to vidím si, spíš no, naopak.
2: Ano. My jsme si ale už řekli, že...
1: A neměl by jim to někdo říct, že jsme tady my a že máme nějaké zájmy?
2: Jo, ano, jistě, oni by to měli vědět samé, oni to nejspíš vědí. My si musíme jenom uvědomit, že pro toho politika v tom nejvyšším patře politiky se staví celá paleta možností, jak reagovat na otázku X. A bohužel je to tak, ale ještě jednou opakuji, to je svrchovaně lidské a je třeba proti tomu postupovat tím, že ti politici budou spíše kontrolovatelní a postižitelní, než doposud jsou. Ale je svrchovaně lidské, že ten, který se potom rozhoduje pro to, nebo to, nebo to, tak se rozhoduje spíše podle zájmu svojí strany, podle svých vlastních zájmů, než podle zájmu těch, kteří jsou, tak říkajíc, daleko,
3: daleko jsou příští volby, daleko jsou občané někde v Horní Dolní. To je fyzika moci, to je normální, racionální projev typu člověk a s tím musíme zacházet. My se to, že se nad tím budeme pobuřovat a reptat v hospodě, nestačí. My se musíme snažit dělat co možná nejvíc pro to, abychom se to, co můžeme, o to se postarali sami a zároveň, abychom změnili politický systém tím směrem, který tu kontrolovatelnost a postižitelnost politiků spíše zajišťuje. Abychom jim, a teď to neříkám ironicky, abychom jim pomáhali uvědomit si, proč jsou zvoleni a co to je národní zájem. A ještě jednou, to neříkám ironicky, protože ten člověk, který je ve vysoké politice, se logicky ex definitionem odcizuje od toho normálního světa. My mu to musíme připomínat tou či onou formou a opravdu mu pomáhat, aby pochopil. Ano, Czechia first.
1: Řeknu Česko na prvním.

0: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
1: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
0: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
1: Jste se měla přijít zeptat mě?
0: Tak...
1: Vypadá to velmi hezky.
0: Děkuju, a vy jste mě neviděl přijít na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
1: A teď?
0: Teď už tý vidím. Já jsem na
1: přijdete
0: sebe...
1: k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
0: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, já tak dneska to jde.
1: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Mám to dobře?
0: Ano, říkáte to výborně.
1: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
0: Tak samozřejmě my na klinice do hub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
2: Posloucháte Radio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16. Cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
3: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem. A píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
3: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodná rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli leccos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to v

To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

kde jsem to přestal. Jo, je už 8:30. Znovu se dívám na hotelovou chodbu. Zda tam není někdo, s kým bych si mohl pokecat. Není. Nevadí, dojdu si na záchod a znovu si vyčistím zuby. To nemůže nikdy škodit. Vedle v pokoji zvoní telefon. Slyším Světlanu, naší konferenciérku, jak s někým telefonuje a svým příšerně pisklavým hlasem mu říká da, хорошо. Musím si dát majzla, abych jí nepotkal u snídaně. Mám jí už plné zuby. Rozhoduji se. Rychle dopíši tuhle stránku a půjdu na snídani. Vcházím do restaurace a tam samozřejmě sedí Světlana. Hned jak mě zmerčí, srdečně na mě mává. Nedá se nic dělat, musím k ní. Nasazuji upřímně srdečný výraz velikého potěšení. Mláčik ještě spí? Ptám se. Dá, pišní Světlana, a z pusy jí padá kus pirošku. Slyšel jsem tě telefonovat, tak jsem vstal, abych s tebou posnídal. Lžu, jak když tiskne. Volala jsem tetě, vysvětluje Světlana. Je to matka mého bratra, který pracuje v Polsku. Přemýšlím, jak může být teta matkou jejího bratra, ale neptám se na to. Světlana pokračuje. Vezmu si tam vaši plastínku, dostala jsem hrnaně. Teta má stereo. Co jsi dala k snídani, Světlánko, vyptávám se. Jaječnicu, piští. Tak si ji poručím taky a ještě smetanu a máslo. Znáš, František, já vstretila věngrýský chlebiat from Magda Bodiová, já jim vzkázala, što já rabotaju s vámi, s Schellingerom, a oni skazali, že oni neznájut. No tak já skázala Ringo Čech a oni si ho znali. Seš si jistá? Vyzvídám, protože je mi jasné, že mi ta koza podkužuje. Šur, nepravdu já bych neskazala, dušuje se Světlana. Je na čase, abych vysvětlil zvláštní mluvu, kterou v exponovaných pasážích nepřekládám, ale píši doslovně, protože to dotváří atmosféru okamžiku, který popisuji. Hnidopich oprávněně poznamená, že to není ruština. Má pravdu, zaměstnanci Gostkoncertu a logicky i naše průvodkyně se snažili, abychom jim rozuměli, a tak prokládali jednoduché věty v ruštině, fragmenty z angličtiny, němčiny, polštiny a dokonce i z maďarštiny. Zkrátka slova, která se naučili při provázení různých uměleckých skupin. 6 neděl je normální doba zájezdu do Ruska a tak obě děvčata disponovala řadou cizích slov, která ráda používala. Servírka mi přináší míchaná vajíčka. Je, František, piští úrežně Světlana, já kazala jaječnicu pěret taboj a mě oni ještě nedali. Nástrká mi svoje vajíčka, jes. Servírka posune talíř zpátky ke mně. Světlana si objednala dřív, vysvětluju. Jaječnica dla inostránca, povídá servírka a odchází. Když jsem cizinec, tak mám přednost. Je to docela hezký ruský zvyk, ale znovu přesouvám talířek ke Světlaně, která se pouští do vajíček. Potom bez placení odchází, neb je jasné, že platit budu já. V pokoji si lezu do vany. Asi za 10 minut zvoní telefon. Volá Valia a vysvětluje mi, že do Moskvy nemůžeme vlakem, jak jsem chtěl, ale musíme letadlem. Jdou na mě mrákoty. Mám hrůzu z letecké dopravy a ze sovětské extra. Kdo se nikdy neproletěl na vnitrostátních linkách v Rusku, ten to nepochopí. Polovina letadel létala ještě ve velké vlastenecké válce a na většině ani neodmontovali kulomety. Navíc piloti, většinou též váleční veteráni, startují i přistávají střemhlav a já si na to nemůžu zvyknout. Navíc je mi jasné, když mají bordel ve všem, proč by ho neměli mít při údržbě leteckého parku? Je to strašné a jdou na mě mrákoty. Co se dá dělat? Je-li to vůle boží, přežijeme. Není-li, nepřežijem. Dnes je svatého Mikuláše. Je mi děsně smutno. Já zde bez dětí a bez Magdy. Že já vůl jsem sem jezdil. Už mě nikdo nikdy nikam nedostane.
jdu se podívat dolů. Kluci sedí v restauraci a čekají na jídlo. Proč jste na mě vyvalové nezabouchali, když jste šli na jídlo? Vyčítám jim a uražen odcházím zpátky do pokoje. Co jim teď budu sakra dělat? Vlezu si znovu do vany. Venku začíná sněžit a brzo budou Vánoce. Z vany lezu do postele a čtu si knížku o Karlu IV. Co jsem začal číst tuhle knížku, tak ho přestávám mít rád. Pro jeho odporný vztah k Židům. A kdo nemá rád Židy, je u mě vůl. Antisemitismus je debilní dědictví našich slovanských předků s holými prdelemi a prázdnými makovicemi. Pogrom je příspěvek slovanské kultury světu. Já mám Židy rád a obdivuju se jim pro jejich mimořádnou inteligenci a schopnosti, i když přiznávám, že je mezi nimi taky spousta volů, ale to je tak v každém národě, ale jako celek jsou jednička. Škoda, že nejsem Žid, no, co se dá dělat, usínám. Někdo mlátí na dveře, jsou už 2 hodiny odpoledne. Je to Schillingra, udobřuje mě. Mysleli jsme, že spíš, proto jsme na tebe nebouchali, vysvětluje mi. Jdeme do drogérie, nechceš jít s námi? Ne, Jirko, díky, ale kup mi čaj. Oblékám se a jdu na oběd. V restauraci sedí mamut s Kubešem a hovoří o leteckých katastrofách. Oznamuji jim, že do Moskvy musíme letět a vše znovu důkladně probíráme. Kubeš je toho názoru, že v Rusku na vnitrostátních linkách by měli mít všichni cestující padáky. Hovno, povídá mamut, na co ti bude v ruském letadle padák, ty vole? Všechno, co dělají, jsou zmetky. Buď se neotevřou dveře, protože jsou sfušovaný, nebo se neotevře padák, protože je taky sfušovaný. Pohřbějí tě ve sfušovaný rakvi do jámy lajdácky vykopaný. Víme, že mamut říká pravdu a mlčíme. Přichází Valia a protože se s ní nechci hádat, tak mizím. V hale potkávám Jirku s Kavlem a ptám se jich, zda mi koupili čaj. Nekoupili. Ty vole, my jsme tam vůbec nedošli do té drogérie. Tam je tak děsný mráz, že se to nedá vydržet. Požádáme nějakýho Rusa, který mu to nevadí, aby nám čaj koupil. Vracím se zpátky do svého pokoje. Koukám na chodbu, zda po ní nejde někdo, s kým bych si mohl pokecat. Nejde. Čumím z okna. Venku sněží. Představuju si, jak do pusté tajgy padá Éro s nejlepší československou rockovou kapelou. Z protějšího rohu vyjde babka a prodírá se vysokým sněhem. Říkám si, jestli upadne, spadneme. Jestli neupadne, doletíme v pořádku. Sotva si to řeknu, baba se zamotá. Stuhnu. V poslední chvíli vyrovná balanc a potácí se dál, až zmizí za rohem. Zlobím se na sebe za svou pověrčivost a slibuji si, že už nebudu pokoušet osud. Scházím do haly a ptám se recepčního, jaké číslo pokoje má Jirka Schillinger. Dědek recepční dlouho listuje v knize a pak mi říká, že tu nikdo takovej nebydlí. Jdu pěšky po schodech a v každém patře řvu Schillinger, Schillinger. Ve čtvrtém Jirka vykukuje a zve mě dovnitř. Jirka i Kavale ležejí v posteli a čumějí na barevnou televizi, kterou si tady Kavale koupil na černém trhu. Obraz je celý zelený, ale Kavale má pocit, že udělal děsnej kauf. Sedí u nich Honza Francl, moje osobní garda, a nudí se s nimi. Oznamuji jim, že musíme do Moskvy letadlem. Jsou tím všichni vyvedeni v míry a tak znovu probíráme možnosti případné havárie a zda máme vůbec nějakou šanci, kdybychom padali. Schillinger uzavírá debatu, že vše je v rukou božích a my souhlasíme. Kavale prosí Jirku, zda by mu nepodal lžičku na čaj. Ten mu ji háže, ale trefí se rovnou do popelníku plného vajglu. Kavale má vztek a sype popel s vajglama do hrnku, o kterém si myslí, že je Jirky. Hrnek je můj a tak mám po čaji. Všichni se tomu smějeme mimo Kavaleho. Jirka dělá, že mu popel v čaji nevadí. Bere svůj hrnek a pije čaj plný vajglů s hlasitým mlaskáním. Schillinger je sekáč, na kterýho nikdo nemáme.
Do pokoje nahlíží Béda Maruštík, ale když vidí, kdo tu sedí, tak hned odchází. Má své povinnosti. Protože to musím vysvětlit, poruším na chvíli opět deníkových

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste celá letní.
2: Děkuji, vy jste celý takový modrotiskový.
1: Já mám lidové motivy, jsem se vzal kvůli vám.
2: Krásné je to. Yes. Co, chystáte se někam na nějaké hanácké slavnosti nebo něco
1: podobného? Právě jsem vás chtěl poprosit.
2: Jen se pozvat.
1: Protože, že bys měli spolu, já tam mám pro vás objednaný hanácký kroj, kdyby vám to nevadilo.
2: Nevadilo, ten mi bude určitě slušet.
1: To bude, no.
2: Ten totiž sluší každému.
1: A krom toho vám sluší všechno.
2: Ježiš, děkuji. To je od vás milé.
1: Včetně luxusní tašky. Zmijovky.
2: Vy si nedáte pokoj, provokatére.
1: No, já jsem chtěl na úvod, abych, protože teď to bude vážné, jenom, no. Nenecháme vás padnout, slíbil Fiala v projevu. Z drahoty obvinil Rusko a Babišovu vládu. Ten kluk neví, jak na to.
2: Neví, jak na to, no, ale tak já bych to řekla, abych to shrnula nějakým titulkem, tak přesně dle návodu hovořil k národu. Říkal takové očekávané věci. Vlastně to byla taková, ten projev, to byla taková politická telenovela. Jo? Jako u telenovely hned na začátku víte, že Esmeralda si vezme José Armanda, tak tady jste taky dopředu hned věděli, jak to dopadne, co bude říkat. Máme to i v tom titulku, sedí nám to, koho jinýho by měl obvinovat, takže všechno to bylo pěkně nalinkované. Nevím, jestli jste zaznamenal ten jeho úžasný termín, který vymyslel, já jsem si tady musela poznamenat, energetická suverenita. To byl dokonce termín, který tam padnul víckrát než Ukrajina, a to už je co říct, energetická suverenita. To je krásný termín.
1: Nepřipadlo vám to celý jako položený z kužely a položený pro dorostenky? Já jsem se na to díval,
2: ano.
1: Bylo to lehce spartakiádní celé. Mm-hmm. A kdybych to tomu měl udělat název pro tu spartakiádu,
2: ano.
1: Tak bych řekl, že to je skladba pro muže s koulemi a bez koulí.
2: Pro muže v nejlepších letech.
1: No. A to byla taková rozcvička, to bude teď bývat, když bude zima, v zimě, tak vždycky večer se toto promítne.
2: Hřejivá slova pana premiéra, aby nás něco zahřálo, tak bude premiér hřejivě promlouvat, až nebude ten ruský plyn.
1: A předtím bude sponzorský titulek, tento pořad vám přináší americká ambasáda v Praze.
2: To bude krásný.
1: No, tak víte, mě ho bylo líto. Já jsem citlivý člověk a mě ho bylo líto, protože takto to vypadá, když stojí na hej v trní.
2: Ale nemůže vám být líto lidí, kteří se do té situace dostali sami. Líto vám může být někoho, kdo se do nějaké nepříjemné situace dostal nějakým ne svým vlastním přičiněním. Jo? Prostě to na něj tak jako spadlo. Ten se tam dostal sám. Teď nám 2 roky nebo 3 roky tvrdil, že bude premiér. No tak teď je premiér. Teď to má. Má, co chtěl.
1: No ale nevím, jestli tento projev k něčemu byl, paní Karo.
2: Tak on neměl k něčemu být. On samozřejmě jako nemohl si dovolit úplně mlčet, že bylo potřeba, aby vystoupil, aby byl vidět, aby to vypadalo, jako že se něco dělá.
1: A to jako proč?
2: A já si hlavně myslím, že celý ten projev, vlastně kromě toho, že teda hodíme to na Babiše, hodíme to na Rusko, zmíníme tam tu Ukrajinu, protože to je takový to naše oblíbený témátko, myšleno jejich oblíbený témátko, tak to mělo jeden jediný cíl a vysvětlit, že prostě dále se bude energie, elektrická energie se dále bude prodávat přes Lipskou burzu, že stát, přestože je většinový vlastník ČEZu, s tím nic dělat nemůže, protože, jak jsme se dověděli v projevu, minoritní akcionáři. Já si myslím, že tohle to bylo jediný, protože to je téma, který se teď hodně vzedmulo ve společnosti. Spousta lidí se dověděla, že ceny energií jsou tak vysoké kvůli tomu, že tady se u nás něco posílá do Německa, tam se to přeprodá, sem se to vrací 3x dražší. No a pan premiér, protože očividně s tím nic dělat nechce, vám to tady ostatně říkal i pan Vondra, že jo, když tady seděl, takže ti vládní představitelé v tom mají jasno, že s tím, nebo představitelé vládních stran, v tom má jasno, že s tím nic dělat nechtějí, tak teď nám to ještě jednou zopakoval i pan premiér.
1: Včera,
2: ano.
1: Paní Karol, jsme s kolegou Holcem natáčeli Vilzonku a spočítali jsme tam, nejsme moc dobří v počtech, může tam být chyba někdo, že 4 koruny a 80 haléřů každému z nás dluží Fiala.
2: Ježíš, jak jste to počítali? Jenom? To jsou ještě dobrý peníze.
1: No, ta jeho neziskovka.
2: Jo, ta neziskovka.
1: Ta jeho neziskovka na podporu žen v Barmě a jiné práva žen v Barmě a tak, tak jsme spočítali jen tak hrubým odhadem, že každého občana této země ty peníze, které neziskovka Petra Fialy a jeho rodiny vyčerpala z veřejných peněz, vás stála 4,80, mě 4,80. A to ještě jdete rohlík, no, dneska.
2: Ale já myslím, že 4,80, kde kdo oželí, horší je to s těma účtama za plyn a za energie.
1: No, víte, říká se něčemu princip.
2: Čemu?
1: No, princip je to.
2: Je to princip.
1: Oželím 4,80, to je pravda.
2: Ano.
1: Ale když chce ten pán být premiérem, tak by to měl aspoň přiznat.
2: Je to tak?
1: Vytáhnul jsem ze státních peněz na práva žen v Barmě a měl by aspoň říct, nebylo to zbytečné, práva žen v Barmě jsou teď lepší. Já bych se
2: za 4,80.
1: Já bych se zaradoval a odepsal bych těch 80 halířů.
2: Ale to je zase jako krásný, že se dají práva žen v Barmě takhle hezky vyčíslit, že víme, že jsou to 4,80.
1: No, dobrý,
2: možná byste se mohli pustit teda s kolegou Holcem, to máte takový tip do příští Wilsonky, zkuste to vyčíslovat i jinde. Pak můžeme udělat takovou cenovou mapu. Kolik stojí práva žen tam a onde, v Číně, v Barmě, v Indii, na Srí Lance?
1: Když kolega Holec se zaběhl.
2: Jak to?
1: No, on odjel hned včera po natáčení na dovolenou a vrátí až za 14 dnů.
2: Asi jste ho hodně vyčerpal.
1: No, tak jedeme dál, paní Karol. Bezpečnost versus pokrytectví. Mm-hmm. Velký téma taky bych řekl. Vodákům se opět otevírá legální možnost pít. Není ten opír vodák taky, ne?
2: Hele, já nevím, tohle je prostě hrozný titulek, jo. To úplně vytváří, to vytváří dojem, že se tady otvírá nějaká možnost, že tady bude prostě davy, že tady budou davy opilců na lodích, který prostě tam budou nasávat místo toho, aby pádlovali. A že teda se tomu musí zabránit, aby tahle ta možnost nenastala, jo. Takový to, jako to pachatelství dobrá je tady v tomhletom titulku vyšponovaný úplně na maximum. Jestli si vodák chudák nemůže dát ani malý pivo, když víme, že s malým pivem můžou v některých zemích Evropy lidi i za volant, proba, proč by s tím nemohli sednout do kánoje. Navíc je to vždycky každýho osobní riziko. Je to každýho osobní riziko, když si sedne s velkým pivem, s malým pivem, s jakýmkoliv pivem do té lodě, tak tím bere na sebe to osobní riziko. Já nevím, proč ty lidi pořád chtějí někoho jako chránit proti jeho vůli, to už můžou, nevím, tak mohli by ještě vydat nařízení, že na vodu se může vyrážet jenom, když je sucho, aby jsme se neutopili. A nejlepší bude, když nás pachatelé dobré, když koupí velkou spoustu té bublinkové fólie a všechny nás takhle obalejí tou fólií, aby jsme byli chráněni ze všech stran a prostě budeme chráněni a budeme tady věčně.
1: Já nevím, jak to dlouho my občané vydržíme tohle.
2: My to vydržíme dlouho, protože ono je to dělaný tou salámovou metodou, jo? To je takový jako postupně všechno. Tak teď třeba je možnost, že se tohle to zrovna zvrátí, uvidíme. Já jako ráda bych si myslela, že jo, ale moc tomu nevěřím.
1: Je to klasicky, víte, oni chtějí, aby se prodával alkohol, cigarety, protože z toho plynou vysoké daně. Je to klasický dvojí metr. Já sleduju toho pana poslance Nachera. Mm-hmm. On má YouTubeový kanál, který se jmenuje Dvojí metr. To stojí fakt za to, protože on vyhledává ty případy těch dvojích metrů. A vždycky čekám na nový díl. To je on tak, abyste... Klasický dvojí metr. A já s tím to hrozně nesouhlasím.
2: Jako s čím přesně?
1: Aby se někdo motal vodákům do života.
2: No jasně. To samý cyklisti, kdokoliv další. Prostě je to vždycky osobní odpovědnost toho člověka. Jasně, že nějaký pravidla musí existovat, ale pro boha, proč by si chlapci za parného letního dne, že jo? Já rozumím tomu, že jako já to třeba tak nemám, ale chápu, že pivaři asi daleko líp zažene žízeň malý pivo, než nějaká malá sladká limonáda, nějaký tlamoleb, který si tam koupí někde u stánku.

0: Máte tedy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky, protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ale ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
1: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
0: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to trochu jinak?
1: Tak jako když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
0: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
1: Já si myslím.
0: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
1: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někdy dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
0: Ono ani to nelze, ano.
1: Takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
0: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
1: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista. Jo? A všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Westfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrává Českému království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Čtvrtek 19. června 2003. No, tak Marie už je někde ve vzduchu a já tady sedím sama se svými zvířaty a přemýšlím. Zase jsem se dívala na zprávy a četla noviny. Přitom vím, že bych si neměla dávat takovou dávku informací najednou. Pokaždé mě to rozruší. Říkám si, jak je možné, že si lidé na světě nerozumí, i když vlastně všichni mají stejné sny a stejná přání. Každý z nás potřebuje mít někoho rád a zároveň touží, aby někdo měl rád i jeho. Kolik máme domů, peněz a majetku, to není důležité. I když jsme si všichni ve svých základních tělesných funkcích a potřebách až neuvěřitelně podobní, přesto se dohodnout nemůžeme. Hádáme se a válčíme, důvodem jsou jednou zbraně, no pak zase nafta, vždycky ale peníze a zejména náboženství. Přitom všechna náboženství obsahují tak ušlechtilé myšlenky. Je jedno, zda jde o křesťana, žida, muslima, buddhistu. To, co obsahuje desatero, najdeme ve velmi podobném znění i jinde. Desatero umím z paměti. Odříkám ho klidně i o půlnoci, protože k jeho dodržování mě vedli rodiče od malička. Desatero. V jednoho Boha věřiti budeš. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Nezabiješ. Nesesmilníš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému, nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš statku jeho. Znám ještě jedno desatero, jeho autorem je učitel národů Jan Amos Komenský a to umím z paměti stejně jako desatero z Bible. Ačkoliv uteklo mnoho vody od doby, kdy Komenský své zásady sepsal, na jejich platnosti se toho mnoho nezměnilo. Vlastně naprosto nic se nezměnilo. Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen a budeš opatrný. Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný. Když kdo mluví, mlč, když tobě co praví, poslouchej. Když tobě co poroučí, buď mu po vůli. Ke všem buď vlídný, k nikomu ulísný. Vystříhej se pochlebovati. Buď dále nad to spravedliv. Nežádej ničeho, cizího, nic sobě neosobuj. Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům. Štěstina bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí. Buď dobrotivý a milosrdný. Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li, bídnému pomáhej, můžeš-li. Urazí-li tě někdo, promiň mu to. Ublížil si ty komu, ukoj a ukroť jej. Krásno jest tlumiti zlost, odpouštěti viníku. Nezáviděj nikomu, přej všem. Vděk se čiň komukoliv můžeš a zalíbíš se všem dobrým lidem. Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti. Hinduisté to mají zase takhle. Nechtě ti Bohem matka, nechtě ti Bohem otec, nechtě ti Bohem učitel, nechtě ti Bohem host, nechť konáš jen to, čím budeš bez hany. Konej jedině dobré skutky. V židovské modlitební knize jsem si zase podtrhla toto. Učil si svůj lid Tóře a přikázáním poučoval si jej, o jeho zákonech a soudech, náš Bože. Ať už uleháme nebo bdíme, vždy budeme přemýšlet o tvých rozhodnutích a hovořit o nich a radovat se z Tóry a jejich přikázání. Je to tvoje Tóra, co nás podpírá po celý život, o jejím učení budeme meditovat ve dne v noci. Když jsem pobývala v Thajsku, seznámila jsem se s buddhismem, dokonce jsem se stala buddhistkou. Byl to nádherný obřad, na který nikdy nemohu zapomenout. Stejně tak nezapomenu na moudrá slova, která obřad doprovázela. Pozorně jsem si pročetla Sutta Pitaku, což jsou rozpravy, které přednesl Buddha. A jeden citát z této knihy mě obzvlášť zaujal. Lpět na nějakém názoru a pohlížet na jiné jako na nižší, tomu říká moudrý člověk pouto. Islám vyznává 5 sloupů, na nichž je vybudován celý život. Prvním sloupem je šaháda, prohlášení, že je jen jediná nejvyšší bytost, a tou je Alláh, a že Muhammad je jeho prorok. Druhým sloupem je salát, což je modlitba a správný muslim ji musí odříkat 5krát denně. Třetím sloupem je zakát, obdarování chudých almužnou. Péče o vdovy a chudé je základní povinností muslima, a to proto, že Muhammad vyrůstal v chudobě. Čtvrtým sloupem je saumn, neboli půst v měsíci Ramadánu. Pátým sloupem je hajj, pouť na svatá místa v Mekce, kterou je třeba vykonat alespoň jednou za život. Nádherné myšlenky obsahuje také sikhismus, což je náboženství v oblasti kolem Pákistánu a Indie. V severní Indii ve městě Amritsar založil roku 1577 guru Ramdas uprostřed jezera zlatý chrám. Každé ráno přinese pochodníku do chrámu 5 siků na ramenou ve stříbrné schránce Adi Granth, svatou knihu. Přes den se z ní předčítá, v noci se kniha vrací do pokladny, kde čeká na další den. Líbí se mi zvláště tahle část. Jde-li se vykoupat na poutní místo člověk s myslí podvodníka a tělem zloděje, jeho vnějšek sice koupel omyje, ale nitro zůstane dvojnásob špinavé. Bude očištěn zvenčí jako tykev, ale vnitru bude chovat čirý jed. Svědci jsou dobří i bez takového omývání. Zloděj zůstane zlodějem, i když se vykoupá na poutním místě. Mohla bych ještě dlouho pokračovat. Církve jsou mým koníčkem a snažím se i svým životem naplňovat myšlenku, že víry samotné nikdy nemohou stát proti sobě. Proti sobě mohou stát jenom lidé, protože víry mají ve svém základě dobro. Já sama jsem metodistkou, křesťankou, muslimkou, buddhistkou, židovkou a nic se ve mně nepere. Pokud jde o víru, jsem v naprostém klidu a rovnováze. Pondělí 23. června 2003. Táta si přál k obědu rýži a asi taky myslí na našeho Jirku. Já ho mám také spojeného právě s rýží. Není to kvůli tomu, že byl od narození podobný tátovi a o tom jsem vždycky tvrdila, že vypadá jako Číňan. Nevím, možná ta čínská podoba na to nějaký vliv měla. Faktem ale je, že náš Jirka měl rýži opravdu moc rád. Miloval ji na všechny způsoby. Nemusel jíst vůbec nic jiného. Občas si dal knedlo, zelo, vepřo, ale stejně se vždycky těšil na to, až si dá rýži. No je to zvláštní, že i ti, kteří odejdou, žijí s námi dál. Já mám Jirku pořád vedle sebe a snad dneska mnohem víc, než když ještě žil. Mám chuť o Jirkovi napsat knížku. Já vím, že dneska se hodně kouká na prodejnost. Každý nakladatel bude okamžitě zkoumat, jestli by taková knížka lidi zajímala. Asi by mě bolelo, kdyby mi řekl, že o ní není zájem. Já mám ale pocit, že bych o něm něco napsat měla. Měl bezvadné nápady, měli jsme fajn kamarádský vztah a nikdy s ním nebyla nuda. Kdybych byla bohatá, tak bych takovou knížku napsala a vydala si ji sama. Ale jelikož bohatá nejsem a už zřejmě nebudu, nabídnu ji někomu jinému. Nejspíš Sváťovi, nakladateli této knihy. Vlastně mu to ani nabízet nemusím. Dočte se to tady a uvidím, jestli na to nějak zareaguje. Když ano, tak to bude fajn. Když ne, tak mě to aspoň nebude bolet. Tedy bude, ale ne tolik. Jirka byl sám literárně činný, vydal dokonce knihu pro českou domácnost. Psal ji pro jednu firmu na zakázku a já byla překvapená, co má nápadu a jak pěkně je umí formulovat. No kdo ví, kudy by jeho další cesty vedly, kdyby tak brzy neodešel. Ale o tom nebudu raději přemýšlet. Čtvrtek 26. června 2003. Neberu všechny telefony, to bych celý den nic jiného nedělala, ale tenhle telefon jsem vzala a byla jsem překvapená. Volali z Fébia, což je filmová společnost Fera Feniče, a řekli mi, jestli nemám nic proti tomu, že by o mě natočili film do jejich cyklu Gen. Samozřejmě jsem proti tomu nic neměla. Naopak jsem byla nesmírně potěšená a řekla jsem té paní, která volala, že mohou přijet kdykoliv, že jsem doma a v nejbližších dnech se do nemocnice nechystám. Domluvili jsme se hned na další týden. Neděle 6. července 2003. To jsem si tedy dala s tím natáčením. S paní režisérkou Dášou jsme si vůbec nepadli do oka. Já asi štvala jí a ona mě. Nejsem trpělivá, nikdy jsem nebyla a teď nejsem obzvlášť. A tak jsem byla věčně vytočená. Ta paní režisérka měla vzácný dar zeptat se mě na to, o čem jsem zrovna mluvila. Pochodovaly mi nervy a málem jsme film nedotočili. Já se tak rozčílila, že jsem ani nemohla mluvit. Ale pak jsem se uklidnila a dodělali jsme to. Ale dost mě to vyčerpalo. Točilo se 3 dny. 1., 2. a dneska 6. července. Ještě něco málo se dotočí zítra. Začali jsme v Plzni na porodnicko-gynekologické klinice u pana docenta Rokity. Pokračovalo se na onkologii s paní doktorkou Pavlíkovou a jako třetí byla na řadě farmakologie, kde zase měl hlavní slovo pan docent Majer. Pak jsme přijeli do Račic, což je část Plzně, kde moji známí pěstují vynikající jahody. Tam se natočila taková příjemná letní pohoda, kde jsme si povídali o dětech z dětských domovů, které mám tak ráda. Potom jsme jeli do Přeštic, kde se točily moje nákupy. Byla jsem si vybírat něco na sebe v butiku Megalo, který patří Ladislavu a Nataše Hradeckých. Dostala jsem od nich krásné zelené kalhoty a k nim 2 pletené originální.

0: Je, byl by zázrak, kdyby nenaštvala také svého manžela. Pondělí 7. července 2003. Včera byla neděle, svátek mistra Jana Husa a já se štábem Fébia byla naposledy. Tam natočili celé moje vystoupení v Polánce na tradiční slavnosti, která se jmenuje Polánská lávka a je to pokaždé nádherné. Bylo to nádherné i tentokrát, jen to natáčení bylo trochu navíc, ale zvládlo se to. Mrzlo mě, že jsem se nedomluvila se Sváťou Šteflem, mohl zařídit, aby se tam prodávaly moje knížky. Spousta lidí ji totiž po mně chtěla, ale já neměla ani jednu. Vysvětlila jsem lidem, že knížky neprodávám a to je dost zklamalo. Když prý umělci mají vydanou knihu nebo album, no tak to sebou na akce vozí a tam to prodávají. Fakt mě to teda vůbec nenapadlo. Ale stejně jich tam plno s knížkou přišlo, takže jsem podepisovala jako divá. Byla jsem ráda, že mám filmování za sebou, paní režisérka má určitě shodné pocity. Jsem teda opravdu zvědavá, jaký film nakonec vznikne. Materiálu mají na dva celovečerní filmy, ale možná to dopadne dobře. Mám takovou zkušenost. Někdy vznikne dobré dílo i tehdy, když jeho tvorbu moc příjemná atmosféra neprovází. No, tak se nechám překvapit. Ráno Jirku odvezli do nemocnice na vyšetření, ale sama doma jsem nebyla. Přijela Marie, očekávala jsem ji, byli jsme domluvené. Ovšem, přivezla mi překvapení. Z auta spolu s ní vylezl Leoš Středa. Měla jsem z něho radost. Je pořád stejně usměvavý a pohodový jako před lety, kdy jsme se seznámili. Leoš je výborný lékař. Provozoval v Praze velmi úspěšný ústav léčebné kosmetiky, ovšem v jednom okamžiku se vším sekl a že bylo s čím seknout. Jeho pobočky byly nejen u nás a na Slovensku, ale také na Ukrajině, na Kanárských ostrovech, v Kambodži a já nevím, kde ještě. A šel žít. Firmu prodal na splátky a přestěhoval se do Asie. Tvrdí, že v Asii se dobře žije, že tam nejsou lidé ještě tak materiálně založení jako v Evropě a Americe a že se mu tam prostě dobře dýchá. A já mu rozumím. Myslím si, že ho k tomu dovedla i jeho osobní situace. Rozvedl se a krátce po sobě mu zemřeli oba rodiče na rakovinu. Byli ještě mladí a také byli oba lékaři. Leoš je přemýšlivý kluk a určitě začal pochybovat o smyslu své životní honičky. A podnikání honička opravdu je. A dospěl k závěru, že to smysl nemá. Nerozmlouvala se mu to a upřímně řečeno, obdivuji jeho odvahu pustit se do tak odlišného způsobu života. Povídali jsme si dlouho do večera. Leoš vyprávěl, jak se mu žije v Asii a prozradil nám s Marií, že uvažuje o návratu, i když ne úplném. Dům v Kambodži by si nechal, ale otevřel by v Praze kliniku na léčbu obezity. Byla bych ráda, kdyby byl blíž, vždycky jsme se měli rádi. Probrali jsme také můj zdravotní stav. Leoš mě zná jako lékař už dlouho a jeden čas jsem pod jeho dohledem hubla. To bylo v dobách, kdy vyvinul přístroj na spalování tuků a měl ještě další podpůrné léčebné preparáty. Já tehdy zhubla 60 kilo, ale upřímně řečeno, málo kdo to na mě poznal. Když někdo zhubne z 2 metráků na 140 kilo, tak je pořád ještě tlustý. Leoš věděl o mých dietních peripetiích mnohem víc než kdokoliv jiný. Řekl mi, že při rakovině mi nadváha nejspíš pomohla. Když nádor v mém těle řádil, odebíral si z mých tělesných zásob. Nasytil se a přitom mě toho ještě dost zbylo na to, abych měla sílu se zvednout zase na nohy. Rakovina je opravdu nevyspytatelná. V tom je její největší úskalí, že se vymyká všem scénářům, u každého probíhá jinak a nikdy se nedá přesně říct, jak se bude
1: stát. Hraje vám Rádio Xaver.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
3: Topím plynem. A vy?
2: No, my to píme taky plynem, takže

0: Mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přijela k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
1: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
0: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
1: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek, náš den, a já jsem tady byl 14 dňů bez vás.
1: Tak jsi to přežil, Xavere.
0: Vy jste mě odložil normálně jak do dětského domova. Na 14 dnů.
1: No, ale teď jsem natěšenej. Nebudete věřit, jak.
0: Já taky jsem natěšenej. No. A dneska ráno jsem přijížděl a na parkovišti říkal jeden pán, že každý idiot dneska nosí kšiltovku. Tak jsem si tady vyhrával ve skladu nějak.
1: No vidíte, jak to umíte potvrdit.
0: No. Co? A je to, vypadám aspoň jak řidič kamionu nebo něco takového?
1: Spíš multikáry.
0: Multikáry?
1: Multikáry.
0: No to oni tady mají, jak mají ty vlaky pod nama. A já jsem je přemlouval, aby oni mají tu ještěrku, ale nepůjčili mi to.
1: Ne?
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: Jste mohl mít brigádičku letní, ne?
0: Tak co? Já mám v tom Tesku.
1: Jo, jo. Ale už teď to není potřeba, my bohatneme všichni, takže no, už se na to vyprdněte.
0: Počkejte, na toto já mám dneska na vás zásadní dotaz, na vás vzdělanýho člověka. Hmm. Ale musím vám říct historku, ne historku, informaci, kterou si pro vás šetřím od minulého týdne.
1: Ne.
0: Představte si, pane Holče, já jsem vám měl sen. A je to vždycky nebezpečný. A sen, prostě Šlachta se stal ministrem vnitra. Ale tam, počkejte, tam figurujete vy.
1: Ne, Xavere, no. Počkejte, to brzděte, to neříkejte, protože někdo, napadá mě třeba takovej jistý Petr Fiala, jestli ho znáte, ten by mohl dostat infarkt nebo mrtvici nebo bojí najednou z tohohle.
0: No jasný, ale toto byl zatím sen, já myslím, že to není vůbec nemožný. Jo. Ale normálně jsem v tom snu viděl, jak Šlachta sám řídí takový to, jak je ten vězeňský autobus, ten fialovej.
1: Já myslel ještěrku, že to tam pojede na brad, hele, celý to odveze.
0: A na tom prvním sedadle za tou mříží seděl Fiala a vy jste běžel vedle toho auta a křičel jste na toho Šlachtu, a ještě tam má ty barmský ženy,
1: jo,
0: nezapomeňte
1: jo, jo.
0: Na to.
1: Ne, ale Xavere,
0: to byla taky rozkrádačka a já jsem jako říkal, ať nejste tak zlej.
1: To je od vás hezký, ale víte, že já bych normálně jel s plukovníkem asi tentokrát už. Já bych tam vyrazil s ním.
0: Tak já si taky myslím, že...
1: Víte, možná by to trošku smrdělo, že by to bylo míň zákonný třeba, jak se to občas stane, ale tahle vláda si se zákonama taky nedělá hlavu, tak co?
0: No jasný.
1: Tak to naložíme a odvezem, ne?
0: Ale jako stokrát lepší Šlachta, než tady ten pán z toho Kolína, ne?
1: Pán z Kolína je hustej.
0: No, tak to je jako...
1: Toho bych postem by měl svůj vlastní Anton pro jistotu.
0: No, Anton se tomu říká, já jsem přemýšlel tím slovem. No, tak si to představte, že je to asi předzvěst něčeho.
1: A ne, nezeptáme se plukovníka, neřekneme mu, tak jako, hele, měli jsme, řekněte mu to, měl jsem sen, že zase jedete na Strakovku jako ministr vnitra a on třeba by to nastartoval.
0: No, já jsem teda slyšel z dobře informovaných zdrojů, že někteří chlapci a dívky z poslanecké sněmovny z pětikoalice jsou podělaný jak vějce z toho, že uspěl ten Turek Macinka a že Šlachta chodí okolo.
1: To se nedivím.
0: A já si říkám, jako normálně si to, nikdy bych si to nepřál, já si myslím, že on jako vlastně má někde jinde ten svůj parketu a teď si to přeju.
1: Jo, to já taky.
0: Šlachta ministrem vnitra.
1: A tak mu dáme impuls, ne, nějaký, co?
0: No chtělo by to. Tak zajdeme za ním do těch Pohořelic.
1: No,
0: a
1: já jsem pro.
0: Vezmeme si transparent. Ta Gregorová nám půjčí, ne, ten transparent.
1: Jasně, jasně.
0: Prcat.
1: Ona taky v té vládě nechce být. Tak jí pomůžeme taky.
0: No jasný.
1: A říká, že tam Piráti nemají co dělat.
0: Říkala jo.
1: No tak, hele, to dáme dohromady.
0: Já bych do toho šel, pane Holče, tomu musíme pomoct na světlo.
1: Jo.
0: A potom bychom se mu mohli vnutit do nějaké komise, která bude určovat, kdo se bude vyšetřovat.
1: No jasně, vyšetřovací komisi. To bude, to vidím, hele.
0: Tak pane Šlachto, pojďte, kamperička, tady začneme, barmský ženy, taky podvůdek, to a jeli bychom.
1: Záložníčka, že jo, co?
0: Záložníčka.
1: Nákup dluhopisů, byteček další v Brně,
0: no,
1: co?
0: No, já myslím, že to je takový hezký, skoro vlhký sen.
1: No a ty sny se mají plnit, ne? Stává skutečnost.
0: A navíc on se teď už se nějak ostřílel v té politice, teď se dostává do věku, kdy už to má nějakou vážnost. Pane Holče, všechno hraje pro něj.
1: A navíc se vrávním teď, jak má tu novou energii po těch eurovolbách. Hele, ten to nastartuje klidně.
0: A jak jsou ti lidi naštvaní? tak stačí do nich takhle cvrknout a říct, tenhle toto všechno vyšetří.
1: No, se vrátím, úplně vidím ty špalíry po nábřeží, jak tam jedou těma Antonama, jak je veze, jak tleskají, ale konečně.
0: No, byli jsme, pane Holče, o víkendu na výjezdu.
1: To znamená co, jako no, Antonem taky?
0: Xaver jede naším Antonem a tím obytňákem, a musím vám říct, že se spoustou lidí jsme mluvili, nebo s několika lidma, a oni, někdo říká, vy nedělejte to, škodíte tak, že nějaký pán říkal, že jsme ohrožení pro demokracii.
1: Opravdu?
0: A na dálnici nás ukazoval někdo takhle a někdo takhle.
1: Aha.
0: Ale ti lidi jsou tak naštvaní na to, že i ti, kteří vlastně nenávidějí Babiše a všechny, celou opozici, tak ještě víc nenávidějí to, co
1: Fialovce.
0: Ale jak je to možný? Co se stalo?
1: Co se stalo?
0: No.
1: No tak všechno to, co udělali ve vládě, ne?
0: Aha.
1: Ale trošku popření klíčových slibů volebních, trošku lhaní, ne? Trošku podvodů.
0: No, lhaníčka tam trošku je.
1: Trošičku, ne? A počkejte, kam jste jel?
0: No, byli jsme, prosím, na Moravě. Jižní Morava, krásná zem, osázená vinným keřem.
1: No jasně.
0: A tak jsme tam jako bloudili a den předtím jsme byli na Sázavě a na jednom hudebním festivalu.
1: A který pán říkal, že škodíme demokracii?
0: Nevím, přišel tam za náma.
1: A proč?
0: Sedli jsme si před obytňák na ty rozkládací židličky, jo, nosnost 150 kg. A já jsem pod 150 už. A kafičko a tak. A vedli jsme, ale příjemný člověk, jo. A on říkal, že to je blbý, jako, že takhle jako úplně se všema mluvit. A pak jsem mluvil se studentem nějakým, který mě oslovil, že by se chtěl se mnou sejít, co sleduje XTV, a ten mi to říkal taky. Že,
1: co?
0: No, že škodíme demokracii, protože dáváme prostor všem.
1: A demokracie, když se dává prostor jenom některým vybraným?
0: No, já jsem mu to takhle vysvětloval, a on říkal, že někteří lidi říkají tak strašné věci, že by neměli být v tom veřejném prostoru slyšet vůbec.
1: Říkal, a jmenoval někoho? Měl nějaký příklad?
0: No jasně. No,
1: jsme spolu Rakušana seděli, nebo
0: čtvrtě hodiny. Ne.
1: Fialu?
0: Třeba Babiše jmenoval a Okamuru jmenoval a tak. A říkal, že se už několik let nebaví s rodičema, protože oni volili Babiše. Tak on se s nima nebaví. Říkal. A já jsem...
1: A nenapadlo, jestli něco není v nepořádku s ním?
0: Ani trošku. No, ne. Pozor. Sebevědomí čiší na kilometr dopředu. Mm-hmm. Ale, abych byl úplně upřímný, je to i tak, pane Holče, že jsme se domluvili, že přijde udělat rozhovor do XTV a to já cením.
1: Jo, tak fajn.
0: Takže to jsem nakonec... No ale ptal jsem se, a kdo, když teda jako studujete, kdo to platí, tu školu? A... No. On říká, že má brigády. No tak to je jedno.
1: Tak se ho zeptejte, až ho tady budete mít.
0: Já doufám, že to dojde, psal mi jako...
1: Vysvětlete mu, že teda jste popřel ten jeho princip a že přesto jste ho pozval, že mu dáte teda slovo a hlas.
0: No ne,
1: když demokracie správná je tak, že se dává hlas jenom vyvoleným, ne?
0: No, ale pozor, tak toto oni slyšejí, že jo? Tak toto v těch školách tak je?
1: No ne ve školách.
0: Ne ve školách, no. V některých rodinách. No. Tak prosím vás, pane Holče, zajímá mě ještě, předpokládám, že jste k vašemu uchu donesla zpráva, že se včera provádělo odvolání moje z Rady České televize.
1: No já jsem jim tak fandil, ať vás odvolají, Xavere.
0: Děkuju.
1: No, co?
0: Děkuju.
1: Ne, no, mě to strašně bavilo a víte, že jsem velký fanoušek, fakt ultra. Pana Jakoba. A on měl hvězdný moment a proto mě to tak bavilo.
0: No, on přednesl obžalobu celou.
1: Jasně. Měl tam už i verdikt připravený, ale bohužel verdikt. Tam stála v cestě sněmovna, ale...
0: A celý to tam přečetl a řekl, že jsem teda nedůstojný
1: A to se vás zeptal, Xavere.
0: České televize.
1: Řekněte mi...
0: Vždycky vás budu chtít potrestat, tak začnu mluvit jako Jakub.
1: On si z nás dělá prdel, dělá to schválně, protože...
0: Neříkejte prdel, to je, já jsem řekl jenom
1: Ježiš,
0: prdel a už mě odvolávají,
1: no, pane Holče. Ještě, že mě nemůžou úplně odvolat.
0: Pojďme. No tak to vás odvoláme tady z XTV, uděláme komisi.
1: A nebo k soudu mě dostanou.
0: Ne,
1: to se může stát. No ale počkejte, dělá si z nás legraci, jako tohleto, bere to celý jako, že se nám vysmívá?
0: Ne, to je osobní zášť. Ne, možná toho Jakoba, ale té Pekarové, popravdě, já... pane Holče, po té, co jsme tady o ní řekli, všechno, co jsme řekli za ty...
1: Tak se nemůžeme divit, jasně.
0: Tak se nemůžeme
1: ale
0: divit.
1: Ale počkej, tak se...
0: Predajkyňa, prej, na tom trvá.
1: Jo, chápu, ale řekněte mi, já když jsem to sledoval, teda tu nedůstojnost toho obřadu jeho, neměl by být odvolaný on za to, že snižuje tu stojnost sněmovny, která už je i tak mizivá?
0: On je velmi důstojný v té sněmovně.
1: Ne, nechcete toto navrhnout?
0: Za první, v té obžalobě, jaký tam přednesl, já to nechápu, jak je možný, že mu to někdo nepřečte předtím. Má několik faktických chyb.
1: Tak.
0: Jako
1: to
0: opravdu
1: je,
0: jako...
1: Ježiš, fakta nějaký neblměte.
0: A mimo jiné říká, že jsem urazil režisérku Somerovou, to jsou ti lepší lidi, jak říká.
1: Jo.
0: A já jsem natočil video, celá urážka je v tom, že jsem řekl, že ona je lhářka a ona je totální lhářka.
1: Ona lže.
0: Já v tom videu Somerová lže, to je teď důležitý, aby to všichni pustili, beru větu za větou a uvádím to na pravou míru a každý si to může dohledat. A ona je, Somerová je lhářka. Já jí to urazím ještě jednou.
1: Ale uražte jí,
0: no
1: je, ale...
0: Lhářka. To není žádná urážka, ne?
1: Jasně, no. To je jenom konstatování faktů.
0: Subjektivní odnosy.
1: A teď máme vrchního cenzora, Foltýna, který dohlíží na správnost faktů, Xavere. Mají se dodržovat fakta.
0: A on už je?
1: Má, no jasně. A říkal, že všichni máme právo na názor, ale na své vlastní fakta. A jestli má jako faktický chyby a špatný fakta v té obžalobě, okamžitě Foltýna na něj. Co?
0: No tak pozor, Foltýn je jich, že? Tak.
1: Tak myslíte, on je na stranický.
0: Jo.
1: No jasně.
0: Jo, tak to určitě. No a tak to mě překvapilo, že a s tím já jsem si to stáhnul, vypořádám se s tím, až přijde čas.
1: Necháte to uzrát.
0: Nechám to uzrát, protože jako, a normálně se seknul v několika věcech, až jsem na to jako čuměl, že tak, no, když je to pro ně tak důležitý. No a ono to nedopadlo, on se ten bod přerušil a bude se to probírat někdy jindy.
1: No. No a nenapadlo je, že neodvolali Šarapatku takovýho.
0: Pozor, ten, Šarapatka co? Je na správné straně.
1: To bylo takový hodně nedůstojný, ne? Toho působení.
0: Šarapatka byla u nich, jo. Takže to bych jako vůbec ne, ne...
1: Ten urážel kde koho, ne?
0: No, ale kandidoval za TOP 09.
1: Ale je pravda,
0: pozor.
1: Že... Počkejte, já jsem si na to vzpomněl. On urážel lidi hodnotově.
0: On,
1: tak to je.
0: Ano. A to sam Pavlík náš.
1: Z Řeporí? No. A Pavlík je, prosím vás, to byla jeden tweet, jak říkal Don Pablo. Jeden, Xavere, jeden tweet.
0: Já nevím,
1: jinak je to... Pavlík úplně slušný člověk.
0: Já nevím, jestli to byl jeden tweet.
1: Jeden tweeteček, co? A navíc se kaje. Marek Benda říkal taky, že se kaje.
0: No, já myslím, že je strašně důležitý, pane Holče, aby na toto ti lidi mysleli, až půjdou k volba.
1: No to
0: a my to do té doby musíme den co den připomínat. To je jediná cesta. No takže já se, ne že těším, netěším, tak je to prohra, když mě odvolají, to je jasný, ale slunce vyjde druhý den, myslím, ne?
1: Já myslím, že jo.
0: Jo, zatím. Ale je, zapadá to všechno do sebe neuvěřitelně, protože já jsem velký odpůrce zvyšování poplatků, vůbec televizních poplatků.
1: Já bych říkal poplatky, já bych doma říkal daň, ne? Je to daň.
0: No, je to podle mě racketeering.
1: Racketeering je to slušný. Navíc on tomu, Andrej Babiš o tom mluvil ve sněmovně a i on to správně nazval daní, ale on to nazval nepřímou daní. Já bych řekl, že to je přímá daň, protože z toho se prostě nevyvlíknete. Abyste se z toho vyvlík, a to vy víte asi líp než já, tak musíte napsat jakýsi čestný prohlášení, že nevlastníte vlastně už dneska téměř nic elektronického doma.
0: Že nedýcháte.
1: Že nedýcháte, že jste mrtvej vlastně. A jinak prostě musíte platit a to je normální přímá daň.
0: Tak to je to, proč ta Česká televize, že je v takové partě tady s něma. Proto jim jdou tak na ruku. No, podívejte, teď už se ukázalo, že víte, kdo je ten pan Hynek?
1: Ten, co se infiltruje?
0: Ten, co se infiltruje, tak pozor.
1: A on se infiltruje furt?
0: No, on se neinfiltruje, on je tak, počkejte, já to tipnu. On je
1: zdravotní
0: na
1: dovolená.
0: On je na zdravotní dovolené už někdy od března. A to vás potěší, protože abychom teda byli úplně, jo, tak to vám přečtu.
1: Jako vyvážený, chcete říct?
0: Je to velmi vyvážený. Jiří Hynek porušil kodex ČT. Etický panel generálního ředitele ČT na svém prvním zasedání posuzoval jednání reportéra Jiřího Hynka v kauze IKEM a došel k jednohlasnému, pane Holček, jednohlasnému, jakože hlasovali všichni stejně, závěru, že známý televizní reportér jednal v rozporu s kodexem ČT. A to proti dvěma jeho ustanovením. V nálezu etického panelu je mimo jiné uvedeno, že se reportér Hynek dopustil střetu zájmů. Takže už to máme černý na bílým od takzvaného etického panelu, aha, který ten, ta Česká televize tak ctí. Jak když byl Dvořák, to řekl etický panel.
1: No ale ono ctí, když vydá edikt správnej, ne? Co?
0: No, je to tak.
1: No a co teď bude s Hynkem?
0: Jinak, co bude s Hynkem?
1: Bude se dál infiltrovat to za bude, naše daně?
0: To bude na Seznamu nebo na Fóru, ne? Kam jinam?
1: No to by aspoň nebyl za naše.
0: No. A já se bojím, že já jasný, když se podíváte na celou tu kauzu, jak tam domlouval té manželce do pořadu, to jsou ty rodinný klany, o kterých já pořád mluvím, jo.
1: Tak oni nějak rodině potřebovali pro nějakou operaci, ksabere, tak se infiltrovali,
0: jo. No, tak jo. Tak jo, a přesto se mi to nelíbí.
1: No, máte pravdu, no prostě operaci, je to televizní daň, Xavere, a rozhlasová daň, a mě to, teď to fakt řeknu, sere, protože je to vlastně daň za vládní propagandu, vyšší.
0: No.
1: Nic jiného.
0: Podívejme se na debatu předvolební před evropskými volbama. Tři zástupci jednoho politického subjektu v předvečer voleb na televizní obrazovce České televize. Už to projednává velká vysílací rada. Pozor, to ne, že to... A za to máme platit výpalný?
1: No.
0: Já doufám, že budou chodit takový, jak... už mi to tak trošku přijde, že to jednoho dne musí do toho stádia dojít. Plaťte ty televizní poplatky, my vás budeme chránit za to.
1: Jo.
0: A mě to tak rozčiluje, ještě to chtějí zvýšit.
1: No ale oni se nás vlastně chrání.
0: Aby na tady ty Hynky a tady na ty lidi pan Moravec do dneška nevysvětlil, jak je možný, že předsedu parlamentní politické strany Okamuru nepozval 9 let do svého pořadu. Doufám, že se toho dočkáme teď.
1: A tak třeba ho přehlíjí jenom nebo co?
0: No tak možná nevěděl, že už je...
1: Se může stát.
0: Může se to stát, ale tak talentovaný člověk s tak obřím rozhledem a bezbřehým intelektem, jak je Vašek, no to přece není možné.
1: Není to možný. A máte pravdu, vy jste říkal, že to dojde do stádia, že nám budou říkat, plaťte to a my vás budeme chránit. Oni už nás chrání, Xavere. Před pravdou. Co?
0: No.
1: Slušně, ale.
0: Tak na takový chránění, pane Holče.
1: No počkejte, ale on je ještě hůř, to pozor. Víte, co je v té vládní novele ještě taky? Že teď Česká televize a Český rozhlas mají být vládním nástrojem v boji proti dezinfu. A víte, co je taková jako...
0: No, tak to je přiznání.
1: A teď řeknu znovu prdel, ale vlastně není...
0: Pane Holče, neříkejte toto přede mnou.
1: Jo.
0: Vy jste nedůstojný reprezentant víte, tady Vilzonky.
1: A to popisuje Fialovu vládu úplně nejhůř. Že my nemáme právní definici dezinformace. A legislativní rada vlády, čili vlastní orgán vlády, počkejte,
0: co tohleto... Právní definici jste jak děcko?
1: Napsal přesně tenhle ten argument, jak se bude vymáhat nějaký odhalování dezinformace, když Česká televize má fungovat v právním rámci nebo v zákonném rámci a my nemáme zákon dezinformace, kdo to bude posuzovat. Ale vláda to tam přesto...
0: Nějaký panel nebo někdo, to je jednoduchý,
1: panílek,
0: ne? No, udělá se panel nebo něco.
1: Víte, ale... já jsem vám říkal přičasem, že tady si taky panel mezi náma.
0: Však já na tom pracuji. No ale, pane Holče, toto už je úplně jedno. Oni už přiznávají, že ta televize je jejich. A včera to tam říkal ten pan Fiala, Fiala z SPD, že... Celý za mým odvoláním není nic jiného, než to, že tam nechtějí nepohodlného radního. Já říkám nezvyšovat poplatky, říkám líp hospodařit.
1: Ale Xavere, ty vlastně prosazujete vládní program. Vzpomeňte si na ministra Baxu, který říkal, naše vláda v tomhletom období nezvýší televizní daně a rozhlasují.
0: To říkal?
1: No jasně, že to řekl.
0: To je.
1: Tohle řekl, takže vy prosazujete program Fialovy vlády. Vy to tam hájíte. Vy jste v podstatě jako mini-minister.
0: Fakt? Tak neměl bych dostávat nějaký prachy.
1: No metal a prachy.
0: Já bych chtěl raději ten metal.
1: Já vím, vy jste hodnotový člověk, no, já to vidím na vás. No.
0: Tak podívejte, pane Olče, je potřeba myslet na to, že oni tímto krokem, neboli to tím zákonem, přiznávají definitivně. Víte, jak to křičel ten Šarapatka na tom náměstí?
1: Na ten toho křičel už tolik, že no nevím přesně, co myslíte.
0: On měl úžasný vystoupení, já si to někdy pouštím, to na Facebooku.
1: Jo?
0: Na Václavském náměstí byla nějaká...
1: Jo.
2: My Českou televizi nedáme.
1: Jo.
2: My si ji necháme.
1: Jo. A ještě vám ji zražíme.
0: Geniální, no. Ale pozor, říkám to s úctou, protože já bych to neuměl, já bych tam nepípnul ani slovo.
1: Líb byste to neřekl, ne?
0: Ne, vůbec bych to neřekl. Já když tam přišel, ještě tam, já vím, jak to je, když mluví ten na mikrofon někde, kde je velká šalanda před váma, tak se vrací ten zvuk, to není jednoduchá disciplína a bylo vidět, že...
1: Vlastní slova se vám vrací, no, co vlastní... Jakém, ale...
0: Takže klobouk dolů přes Jirkem, já bych tam neřekl ani dobrý den.
1: Počkejte se, když jsme u Šarapatky. Kdyby vás odvolali, nenastoupí na hru Šarapatka, nezastoupí.
0: No musel by ho zvolit.
1: No to já vím, tak na to mají teď sílu, ne?
0: No, tak to... No ale on už se pokoušel a nezvolil. Jo.
1: Já vím, tak on se trápí trošku, ne? To
0: je, já nevím, že... já jsem o Zdeňkovic nevím, myslím, že se netrápí.
1: Já myslím, že se trápí, že by tam taky chtěl.
0: To není o penězích.
1: Ale i taky, Ksefere. Pro lidi, kteří se neuživí jinak pořádně, no.
0: No, já teda ve svém civilním zaměstnání si vydělám víc než
1: no,
0: české.
1: No právě vy se uživíte jinak, ale...
0: No a teď ještě nějak... chodím na ty brigády do toho Teska. Včera,
1: to dneska, je zásadní, ne?
0: Dneska v noci jsem vyrovnával Tatranky, pane Holče.
1: Kolik stojí Tatranka teď, Ksefere?
0: Já nevím.
1: Nemáte tady nějaké?
0: Já nemůžu, prosím vás, kolaborovat s Tatrankama, já jedně manérky.
1: No jo, vlastně. Jo.
0: Ale hlavně oni už ani ty Tatranky nejsou, co bývaly tady.
1: Já nevím, já už jsem ale to fakt dlouho neměl.
0: Kolik stojí Tatranka, fakt nevím. 3 koruny? 4?
1: Já jsem...
0: To jste mě teď dostal, tak...
1: Víte, na co jsem si vzpomněl? Já jsem kdysi znal člověka, který jezdil ještě za totality jako personál těch rychlíků.
0: No.
1: A oni se chlubili tím, jak tam kradli všechen tenhle ten proviant. A tam byly i Tatranky.
0: Cože?
1: No.
0: Pane Holče, nebudete mě věřit.
1: No kolik?
0: No kolik byste řekl?
1: No tak počkejte, já si to tak sesumíruju. Máme Fialovou vládu, která zvládla inflaci nejúspěšněji na celém světě. Teď bohatneme, tak si myslím, rostou nám reální platy a příjmy tak 2,20?
0: Jo, určitě.
1: 2,20, ne? Tak 2,30.
0: Tatranky, oplatky Tatranky Opávě, lísko oříškové, 20 korun, no, 72 haléřů. Plus doprava za 137 korun, ale to je asi... No,
1: tak to jsou ale sakra
0: to
1: hodnoty.
0: E-shop,
1: to jsou sakra hodnoty, Ksavre.
0: Tatranka stojí 20 korun. Hmm? Mimochodem, já jsem teď nedávno nakupoval na tom košíku. Víte, co je košík? Hmm? A já si nekupuju moc věcí, jo. Ale už jsem se fakt díval, co nutně potřebuju a co fakt nepotřebuju. To jsou věci, které koupit musíte. Přesto tak nejde. Musíte koupit jár a minerálky a toaletní
1: kontexty.
0: Papír a něco. Jo. Ale třeba sůl do vany levandulovou. Já si kupuju takovouhle pixličku a najednou jsem viděl, že je strašně drahý, už jsem si nekoupil.
1: Ale je na to nějaká dávka?
0: Sociální.
1: No. Nemůžete si zajít někam na sůl levandulovou?
0: Tak zajít můžu.
1: Nestýďte se, jak říkal premiér.
0: No ne.
1: Na tak... to bude něco, podle mě.
0: Takže to... že by mě poslal levandulovou sůl?
1: Myslím, že jo.
0: Jako pro ženy v barmě?
1: No jasně.
0: No počkejte, vy mluvíte v sociální dávce, my když jsme byli na tom výjezdu teď, tak jsme natáčeli rozhovor v obytňáku s panem Petrovem, Luďkem, což je chlapík, takový statečný bojovník na vozíku, 60-letý pán, a ten si byl žádat o sociální, kdyby to nebylo tak tragicky, tak bych se tomu fakt smál. O sociální dávku se svým bratrem dostali 50 korun, jim vyměřili. 50 korun, pane.
1: Jsou dvě Tatranky teda? Říkal jste 22?
0: 27, ne?
1: Jo, to bylo? Tak ani ne, jo.
0: 20 korun, no, tak jsou
1: tak
0: to dvě a půl Tatranky.
1: Tak podle toho se to asi počítá, ne? Si myslím na Tatranky, co? Jsou dva, jste říkal, ne? Brákové?
0: No, jsou brákové. No,
1: tak každý jednu.
0: Je to všechno v tom rozhovoru, on to tam říká, tam líčí, jak potom už po druhý žádat nešli, už tam přišlo trapný, ale normálně přišel výpis, což tam nějaká úřednice určitě zpracovávala 3 dny a s 50 000 platem a vyměřila jim 50 korun. Měsíčně teda podotýkám. Tak i, jako na zemi to nenajdete, jako 50 gigačku. Ale to je to, že jak nikoho nechají padnout. No a mluvil jsem s jedním kamarádem z Brna, který má tatínka zaměstnanýho v Zetoru. Jo, už člověk jako těsně před důchodem, tatínek jeho. A říkal, že teda dostal výpověď, že propouští Zetor. A říkal, že jsou tak naštvaní ti lidi tam. Na toho Fialu a na tenhle ten spolek.
1: Jak dělá, co je třeba?
0: Jak dělá, co je třeba? Protože úplně jednoduše několik tisíc lidí přišlo o život. O podstatu,
1: já vím,
0: o uživu.
1: Vy jste říkal, jak Fiala říkal, nenecháme nikoho padnout, tak on to myslel, nenecháme nikoho z našich lidí padnout.
0: Jo, takhle.
1: No se to... Vlastně se to je takový dezinfo, co se z toho stalo. On to myslel takhle.
0: Pane Holče, myslíte, že ten člověk dobře spí?
1: Já se obávám, že klidně jo. To je u něj nejhorší. Já myslím, že on je fakt tak jako opravdu chorobný lhář a podvodník, že mu to přijde normální. To kvůli čemu třeba, já nevím, jak
0: já si to o něm nemyslím.
1: Co?
0: Že je chorobný lhář
1: a
0: podvodník.
1: A proč tak lže?
0: Tak...
1: A proč podvádí lidi po volbách?
0: No, protože ho někdo drží pod krkem, nebo neví, co s tím, nebo něco, třeba je z toho sám nešťastný.
1: Já si myslím, že ne.
0: A přijde domů a říká manželce, mámo, zase se musel lhát těm lidem.
1: Ksavere, já si myslím, že on přijde domů k manželce, sedne si a řekne, teda dneska jsem zase celý den lhal, hele, to si měla vidět. Že je to takhle, že to je horší.
0: A nebo přijde k manželce domů a řekne, mámo, dneska to cinklo zase.
1: Řekne, kam se podíváme, kde máme ten milion další?
0: Tak to by bylo ještě horší, no, kdyby to bylo tak.
1: No, já si myslím, že to je tak.
0: Fakt? Spíš,
1: že nemocnej, tak na mě působí prostě psychicky nemocně.
0: No, já jsem četl nějakého vyjádření pana ministerského předsedy, abychom byli úctiví k těmto lidem, musím. Tak v okamžiku, kdy se ukázalo, že vznikne ta Babišova a Orbánova frakce v Evropském parlamentu, tak tenhle ten člověk má napsal, nebo někde prostě ze sebe vyblil, já to nechápu, že to je proruská frakce, že to slouží.
1: Já bych tomu řekl dvě věci. Za prvý vlastně Babišovi potvrdil, že to trefil.
0: Jasně.
1: Když vidí tenhle ten ruský kvičení Fialy, tak má potvrzení fakt, že něco udělal správně, že se Fiala bojí. A za druhý je Petr Macinka, to teď řekl velmi přesně, prostě... Tady s těma kecama o Rusku, tak řekl Fialovi, ať už přestane konečně parazitovat na ukrajinské válce, protože nic jiného nemá a stará se o Česko a normální politický program.
0: To řekl samozřejmě dobře. No. Nepříliš hodnotově teda.
1: Hodnot je tam míň.
0: Hodnot je tam o hodně míň. Ale zase na druhou stranu, řekněte, toto je věc, která jde z něho, nebo mu to někdo poradí? Hele, běž a řekni, že ta frakce je proruská. To bude dobrý, ty to buduješ.
1: Já si myslím, Sever, jak znám i ty lidi kolem něj, že se sešli opravdu tak jako 4, 5, takový jádro tvrdý, který jsou stejní fanatici jako Fiala. Lháři, podvodníci a fanatici.
0: A to je kdo třeba?
1: František Cerha, Smolka, Havelková, má už se dneska jmenuje jinak. A ještě jeden poradce. To je taková, jako, to bych řekl, 5 kolem Fialy. I s Fialou.
0: No. Jo. A myslíte, že v tom, že do toho třeba čeká něco úplně kop?
1: Mama, ten si čeká jenom třeba něco pro sebe.
0: Ježiš, to je neštěstí. No, ale podívejte, ještě se musím vrátit k jiné věci. A co myslíte, že tady ti lidi by dělali, kdyby ten Šlachta byl tím ministrem vnitra?
1: No, ty by museli zdrhnout.
0: A kam by asi tak zdrhli?
1: No tak vidím Barmu. Vidím Barmu, Severé, to si připravujou, chápete? To je úniková cesta. Oni se tam předplácej. No a nebo by jim vrátil tu lásku Volodymyr, ne? Že by vzali zase vlak do Kyjeva. Co myslíte? No radši asi spíš tu Barmu, ne?
0: Alexandra, nebo jak se jmenuje ta jeho?
1: Olena, ne? Nebo asi jo nějak. Tak.
0: No tak oni by je spolu jako by si je přijmuli na svůj hrudní koš a řekli, tady máme jednu vilu, tady máme druhou vilu, my vás všechno...
1: Kterou chcete?
0: No jasně. No a prosím vás, všiml jste si taky... Jo, já jsem se teď musel strašně smát. Na Facebooku jsem viděl nějakou... Tak, jak se dávají ty různý citáty, jo? Na různý jména. Tam měl člověk, že jste si mohl doplnit nějaký jméno do nějaké milostné poezie nebo něčeho. A tam někdo mu to vyfluslo a on to tam dal, ten post, a byl to hrozně vtipný. Alexandra je motýl, Alexandra je včela, Alexandra je růže vozená do kostela, Alexandra je první i poslední můj hřích, nepoznat Alexandra nemiloval bych. Víte, co to je? To je Manon.
1: Aha.
0: A tam si na nějaké mašince, na nějaké aplikaci hodíte jakýkoliv jméno. Mm-hmm. Ale to Manon jede, jo? Manon je včela, Manon je růže vozená do kostela. Ale tomuto jsem se musel tak strašně smát, že jsem si říkal, že ti lidi nemají soudnost vůbec. Mm-hmm. Že by zkuste to tam někdy. Já vám pošlu tu aplikaci a vy si tam hodíte Xaver.
1: Jo, jo.
0: A tam bude Xaver je motýl, Xaver je včela.
1: Tak to já jsem radši
0: hodím
1: Petr. Petr je motýl, co?
0: No to Petr do toho moc nejde.
1: Ale Xaver.
0: Ne, tak to si raději hoďte tu Alexandru. Zkuste to Xavera tam dát. Za to nic nenáte a ono se to, jo, a ono se to automaticky...
1: Dávat vaše jméno.
0: No, protože jsem váš tady nejvěrnější kolega, kterýho jste opustil.
1: Vy znevažujete svoje důstojnost Rady České televize a další věci. No a vy... Počkejte, to jsem se vás chtěl zeptat teď. Vy jste vzal vlastně citát z pohádky.
0: Cože?
1: Tom, na tu Vašáriovou.
0: To je Manon.
1: Ale Manon... Ježíš, brás ti dostane prdel.
0: No, pane Volče, to jsem neslyšel.
1: Počkejte, to je romantická pohádka. Ale bojím se, já to vím, bojím se, že letos princezně roztrhne mráz prdel. To je citace z pohádky, kde hraje mladá Vašáriová princeznu.
0: Mě chcete zahubit.
1: A počkejte, a teď se chci zeptat, jestli, jak oni si teď ustanou tu radu na přepisování historie, jestli vlastně teď kvůli tomu...
0: To takhle je dobrý, taky.
1: Takhle je to lepší, protože já vám pak něco řeknu.
0: Takhle jsem skejťácký týpek.
1: A jak si teď zakládají tu radu na přepisování historie?
0: Já nevím,
1: pro vlastní politický
0: účely. Jak to udělat, abych odvedl vaši pozornost?
1: Tak jestli přepíšou i tuhle tu pohádku, jestli to vymažou, ten citát z toho. A mimochodem, víte, koho jste mi teď připomněl? Teď jsem si to uvědomil, jak na vás koukám. Postavu jednu z těch hlavních mafiánů ze Sopránu. Přesně takhle tam je.
0: Jo.
1: Nosí kšiltovku, když je na útěku. Ale já vám nebudu říkat, jak skončí, protože to není hezký. Je to nehodnotový.
0: Buď to, jak je to v nějakém tom filmu, že drží tu pistoli a říká, že ta krev bude buď to...
1: To je v Kmotrovi.
0: To je v Kmotrovi.
1: A tady nejsou pistole, tady jsou baseballky. A víc vám nebudu říkat.
0: Jo, jo, no vy se díváte na takovýhle... Rozumíte, já se dívám na romantický komedie a pláču toho,
1: no,
0: a vy se díváte.
1: Xaver mě fascinuje zlo. No.
0: Fakt? Xaver je motýl. Xaver je včela. Naučte se to. Xaver je růže vozená do kostela.
1: Xaver, já na vás koukám teď, pořád toho motýla nevidím.
0: Tak asi, když to psal, tak tam nedal hrocha, dal tam motýla. No. Tak si to změňte. Na to bude taky aplikace.
1: Není tam motýle?
0: Motýle. A motýle dneska excelovale.
1: To teda, no.
0: Ve sněmovně.
1: Řekl to správně.
0: Jo.
1: Taky proto je tak nasral zase, no. Už.
0: Pane Holče, já vás důrazně
1: žádám,
0: abyste hovořil tady hezky, prostě protože to
1: může... Jazykový kód, co?
0: No ne, tak rozumíte, podívejte se, co to potom způsobuje. A tam řekla nějaká poslankyně včera při té diskusi, nějaká za lidovce, že pozor, a to je důležité, řekla, že názorově jsou i blížší názory pana Xavera než paní Vašáriové, ale nemůže být v radě člověk, který nezvládá svoje vystupování. Tak já vás tady žádám, abyste vy zvládal svoje vystupování.
1: Je a To máte pravdu. A nemohl bych na sobě ještě zapracovat, tak vy jste mi říkal, že v radě máte novou radní, která vám dává lekce z vystupování na veřejnosti. Nemohl bych se někdy zúčastnit?
0: To bych mohl, pane Holče,
1: kdybych si to předplatil?
0: Dovolte, abych se k této věci vyjádřil pouze v přítomnosti svého právního zástupce.
1: To je škoda.
0: My tam taky máme...
1: To je škoda, abych tam šel, rád bych se přiučil.
0: My tam taky máme radní, která píše udání.
1: No tak to je ale nádherný, počkejte, teď je doba bonzů.
0: Vážená, no tak to dostane... vážená paní místopředsedkyně.
1: Počkejte, taky napište na seznam těch návrhů na vyznamenání 28. října.
0: Já myslím,
1: to stihnete ještě a dostaneme tal od Petra Pavla.
0: Jo.
1: Je doba bonzů, Xavere.
0: Jo,
1: vy nebonzujete vůbec?
0: No tak to víte, že si občas
1: trošku
0: taky
1: ne,
0: jako
1: si bonznete, ne?
0: Ale tady většinou s váma. No ale podívejte se, kam to potom vede.
1: No jo.
0: No. Takže, pane Holče, ještě vám chci říct jednu podstatnou věc. Co ten Orbán?
1: Orbán?
0: Ten se úplně utrhnul z řetězu.
1: Orbán jede, co?
0: On jel za Oleksandrou, za Volodymírem a najednou za Vladimírem Vladimirovičem. Hmm. Tak co on chce vlastně?
1: Pak do Číny?
0: No asi, no.
1: No ne, tak chce mír, ne? Tak já vím, že je to špatný.
0: Šmer, jak můžeš mír?
1: To je ještě horší slovo než prdel, ne?
0: Pane Holče, s váma je to fakt těžké. Vy byste měli teď napsat dopis do té sněmovny, že vy jste ten, kdo mě svádí k hříchu.
1: To je pravda. A na oplátku vy byste mohl tam sehnat to, ne? Seznam oficiálně zakázaných slov, takový index, ne?
0: No. Tak on to nakonec bude muset stejně posoudit soud. Co je hrubý porušení?
1: Počkejte, tak soud je vláda, ne? Nebo pan Jakob, ne? Soud.
2: Myslíte, že má nějaký soud už vymyšlený?
1: Já úplně vidím, hlejte, jak takhle tohle jeho řečí vynáší ten verdikt.
0: Jo, jak to je.
1: Ten by trumfnul Urválka.
0: No, pane Olče, musím říct, všechno zlý je k něčemu dobrý.
1: No, to
0: víte, ne?
1: To jo.
0: Umíte si představit ty Wilsonky, až nebudu v radě?
1: No, počkejte, Wilsonky, až vy nebudete v radě. Představte si Wilsonky bez téhle vlády. Co budeme dělat?
0: No tak Šlachta nás bude za nima pouštět.
1: No,
0: budeme s nimi dělat interview.
1: Jo, ale ty to prostě tvoří sami.
0: Musíme se teď vnutit plukovníkovi. To je základ. Pod jeho křídla.
1: Jo.
0: A až to bude jako... Tak on nás tam... Hele, nemohl byste nás pustit na jeden rozhovor s Petříkem? Máme zkaz od žen z Barmy. Důležitý. On nás tam pustí.
1: Ale myslím, že Petřík on nebude na Pankráci, nebo on bude na Osmice na Praze.
0: Co to je na Osmice?
1: V Bohnicích.
0: Myslíte, že to takhle...
1: Spíš bych si myslel tak, že u mě je to spíš duševní stav.
0: Jo. No, vidíte to na předčasné volby?
1: To asi ne už.
0: Po těch volbách, co budou teď?
1: Úplně ne.
0: Ne? Já jsem o tom slyšel včera nějaký podcast.
1: No
0: je,
1: jako vidím, jestli přesvědčíme plukovníka, aby nastartoval ještěrku, tak možná jo.
0: To se mi strašně líbí a strašně mi to baví, co teď vlastně, jakou hrůzu mají z toho Macinky a z toho Turka. To je vlastně tak hezký.
1: No je to zábava.
0: Najednou dostali černý na bílým, že ti lidi jim věří. Ale tak řekli si o to, ne?
1: No tak říkají si o to furt.
0: No a my budeme teda dělat, co my máme, jaký plán. Vnutit se plukovníkovi a potom vyčkat, až to nějak dopadne.
1: Jo.
0: A chceme...
1: A pak Wilsonky točit, až budou to na jiných místech.
0: No, budeme jezdit obyt nějakým.
1: Jo, vidíte, to bude. A já vám něco řeknu, oni se naučí nás milovat, protože budou chtít společnost a kontakt se světem.
0: Kafe.
1: Budou se na nás těšit, budou na nás mávat. Už jedete, pojďte.
2: Už jedete. Už
1: vám říkám, i Markéta si nás oblíbí.
0: Ne, tak ta nás, pane, musel jsem to uznat, když mi tady vyprávil, nebo tady ne, ale na jiném místě, abych to řekl přesně, jeden člověk z pětikoalice, protože já tam taky s někým mluvím, jo.
1: No tak a proč ne?
0: A mi říkal, ty vole, ta je nenávistná tak, že to má úplně
1: jo.
0: Do konce života, že ty musíš vypadnout z té rady.
1: No, počkejte, z rady Xavere, tím to neskončí, to je jenom začátek.
0: A
1: vás dostane z Česka. Skončíte v té Barmě. Skončíte v té Barmě taky.
0: Udělala.
1: No, dostanete nějaké vystěhování nebo něco.
0: Jo, to
1: no, počkejte.
0: Taky. Jo, ale tak musíme mluvit o predajkyni s úctou, ne?
1: Jo, protože viděla jste jí ve Varech, jak tančila?
0: Ne, tančila. Dobře?
1: Tak jako marketkovsky. Vy jste to neviděl? To si pusté.
0: Tak já nejsem takový fanoušek, jak vy. Já mám jiný favority.
1: Já tam. Vím, no.
0: Květákový steak.
1: Jo.
0: Ale viděl jsem nějaký video, kde tančí Medveděv. Viděl jste to?
1: Ne.
0: Na nějakým asi abiturientským večírku.
1: Jo.
0: A to je strašná prdele, jak tančí Medveděv. To se fakt podívejte, jako já jsem ten poslední, kdo by se to měl srandu, to ještě jste neviděl tančit mě, jo. Mm. A to já taky se umím rozjet, jo. Ale Medveděv,
1: nebo jo.
0: To je to někde na YouTube, pane Holče. No, ještě tady mám, počkejte, nesmím zapomenout děkovačku, jo.
1: No.
0: Na transparentní účet XTV nás podporují někteří lidé stále dokola. Mm-hmm. I když pan Holec se sebere a jde pryč.
1: Hm. To je zasloužená dovolená. Pojďte, Marcela Skořepová, ta nás podporuje.
0: Ježiš, ta Marcela, to je tak jo. Hodná žena, to je něco jako já.
1: Pana Xavera a pana Holce zdraví, Marcela, jste skvělí. Vidíte? Tomáš Pokorný taky. Na čistotu Vítkovo krimibandy, multifunkčnost kosmonautiky Blbuše a Vlzonku, která je po dvou týdnech abstinence opět zpět. Vidíte? Jsem se vrátil.
0: Holec se vrátil.
1: Jiří Bidžovský, V10 koncesionářský poplatek, Alena Vítková, Azalka. Na Vlzonku od Azalky a Tomášova Vlzonova 920 na vysílání první české blbonautky. Mně se to líbí, ta lidová tvořivost. Astronautuše do temno dalekého a hlubokého vesmíru třetí kosmickou rychlostí. Je to něco připomnělo?
0: Mám podezření, že se nechováte úctivě k ženám, pane Holče.
1: No a tady by se dalo říct, že jsem se mohl nakazit od vás, ne? No, já jsem se dočetl, že vy máte trošku problém.
0: No, jsme na konci, pane Holče, já už se těším na příště a některé věci, které jsem nastřádal, musím nechat na příští týden.
1: Vy jste to už řekl trošku jakobovsky, já to vidím, vám se to dostalo pod kůži, Xavere.
0: Co myslíte?
1: Nejvyšší čas skončit, Xavere.
0: Nejvyšší čas skončit. Tak jo?
1: Já vás odvolávám.
0: Ještě bych měl mi takový ten meč.
1: Jo.
0: Tak jo, pane Holče, jsme na konci a jdeme se věnovat další práci.
1: Jdeme makat, ne? Poctivě, co? Poctivě.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Stále

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak a dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok nebo přes příští mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho,

0: anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
1: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercury solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
0: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
1: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
0: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
1: No nejde to.
0: Nejde to?
1: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
0: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
1: Ano.
0: Všechny do jedné?
1: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá...
0: Jeden třeba autor... Barcelonu?
1: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho. Mm-hmm.
0: Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
1: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
0: to
1: povinnost.
0: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
1: Tak,
0: jo.
1: Tak.
0: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
1: Ano. No, ne, pardon.
0: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
1: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
0: můžeš
1: jako zpíváka.
0: Můžeš to nějak vysvětlit.
1: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
0: No ne, prostě, já si říkám.
1: Ano.
0: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
1: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od YouTube, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
0: Pravý.
1: No a no. No nic, to je takový...
0: Souvisí to nějak?
1: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
0: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
1: Je to tak.
0: Říkáš, cítím to v celém těle.
1: Baví
0: prosím
1: to.
0: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
1: To je blbý.
0: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
1: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
0: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
1: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
0: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se odstne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
1: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
0: Seš spíš srdcař, než?
1: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným.
0: Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli. Ne.
1: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
0: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
1: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono, a teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
0: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, Je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
1: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem. Protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a td. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
0: kdo má, na to. Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
1: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
0: Jak to producent?
1: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
0: jo,
1: ten divák...
0: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
1: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
0: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
1: Určitě.
0: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
1: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trouhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
0: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
1: Všechny.
0: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
1: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco jako už na to nemám. Ale na druhou stranu takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
0: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, Jo. Takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
1: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že, ten, že, ta, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený, ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
0: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
1: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifer, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
0: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
1: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
0: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
1: Ne.
0: To je jenom studiovka.
1: To je jenom studiovka. Ale zpívali živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
0: Já se totiž říkám, jestli by živě dal?
1: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
0: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
1: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let. Takový ten přesně jak se mu říká.
0: Žlutý s těma páskama?
1: A je to takový ten úplně takový ten oberálek bílý. Takový ten nevím přesně, jak se mu říká.
0: Žlutý s těma páskama?
1: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, jo, který měl třeba.

0: třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně, jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli to vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaeli.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Posloucháte Radio Ksaver.

0: raději mi vysvětlete, pane Holče, jestli už vás potkal klimatický žal. Mě dneska dopoledne nepotkal.
1: Hejte, když jsem jel sem na natáčení v Lezonky, tak mě potkal klimatický žal. Tady v těch 35 stupních trochu. A začínám tomu rozumět, co to je? Vy tím netrpíte?
0: No, netrpím, se přiznám, protože jsem cynik asi v této věci, ale úzkost, která normálně je lékařsky už uznaná, úzkost z umírající planety.
1: To je lékařsky uznaný?
0: Jo. Dostanete na to pilulky, červený prášek, modrý prášek, ráno, večer a...
1: A to prosadila Greta nebo kdo?
0: Nevím, kdo to prosadil, ale... Říká se tomu klimatický žal, neples klimakterický,
1: počkej,
0: jo, abyste neměli...
1: Počkejte, teď si já ta legraci. Vážně?
0: Ne,
1: jako,
0: že už to najdete v tisku.
1: Přijdete k doktorovi a on vás uzná nemocným klimatickým
0: deprese,
1: žalem, jo?
0: Ano, já mám deprese, protože mám pocit, že naše planeta umírá. Mm-hmm. A povyprávíte s tím doktorem, řeknete, já třeba, když... Vidím, jak znečišťují to ty brčka, jo? Jak si lidi cucají u McDonaldu. Tak z toho pláču, mám třes, někdy mám i třeba vysokou teplotu nebo něco. Zkrátka to nemůžu vidět a nemůžu chodit do práce a tak dostanete neschopenku na pár dnů, dostanete na to ty prášky a dostanete se z toho.
1: A co se na to dává? Kokain nebo?
0: Já nevím. Jo. Kokain dávají staňáci, to nevím.
1: No, tak to jsem myslel, jestli...
0: Nevím, vůbec nevím. Vůbec nevím. To je otázka spíš na medu.
1: Ale... No, pan doktor se k tomuhle nevyjadřuje.
0: On se nevyjadřuje k ničemu.
1: Pan doktor Jiří se teď nevyjadřuje.
0: Dobrý. No, ale kandidovat bude, to vypadá, že?
1: Kandidovat bude, ale všim jste si jedné věci, nebo spíš nevšim. On není na těch billboardech. On je dvojka, no všude má spolu tady billboardy, ne? V Praze. A on je dvojka kandidátky a nikde není. Víte, co to znamená? Tak
0: no,
1: i vlastní strana se od něj už distancuje.
0: Ale nedistancuje.
1: Jo, to by ho tam dali, ne?
0: Ale teď jsou rádi, že jo, mají tam nikdo jiný
1: ne,
0: není.
1: A to by byl na billboardu.
0: Kdo? Ale nebyl, tak někdo.
1: Jasně,
0: někdo
1: když nejste
0: tahat.
1: Na billboardu, tak nejste.
0: Pane Holče, vy nejste praktik. Já vám řeknu,
1: byl na
0: proč ho potřebuje. Meda je tam strašně důležitá.
1: Ale já tohle chápu.
0: Meda je navázaná na ty jednotlivý pány, kteří manipulují a bez něj by se nepohli. Ani paní... Ta by se nepohla bez ní.
1: Jste neodhalil ironii. Že oni ho potřebují kvůli tomuhle, ale vědí, že je tak toxický pro veřejnost, že ho nemůžou dát ani na billboardy.
0: Málo kdy se podívám na nějakou diskuzi na Facebooku nebo na YouTube. Jednou za měsíc. A někdo mě to upozornil. Meda dávala, že je na dovolené v Itálii. A
1: plaval taky?
0: Nevím, momentka z večerní návštěvy, městečka, tam nějaký vytázky. A ta diskuze tam, co ti lidi s ním prováděli, to by se i kámen ustrnul, to vám řeknu. No, tam nebyl jediný pozitivní komentář.
1: Doufám, že se to nahlásil.
0: Znahlašuje?
1: No samozřejmě, znevažování předních politických funkcionářů.
0: Tak já jsem to nahlásil paní produkční tady.
1: No, tak do naší ohlašovny, já to přepošlu, vejš?
0: Jo. Hrůza, pane Holče, hrůza no. A běs, protože to, když si čte, ten člověk musí mít nervy z železa.
1: Já nevím, jestli to vůbec čte.
0: Jak zlý
1: jo, ty já věci. Vím. A... Už jsem na to zvyklý.
0: Ten musí mít úzkost, facebookový žal.
1: Facebookový žal.
0: No.
1: A teď si představte paní předsedkyni po tom svetru. Chudák. Mně snad začne být líto.
0: No ne, tak ona, říkám vám pořád dokola tu podstatu, jo. Ona má blbý poradce. A ti blbý poradci ji říkají, to je ono.
1: Já vám řeknu...
0: To je ono, protože ti lidi píšou, to jsi to trefila.
1: Já vám řeknu vyšší podstatu. Ona má blbý o něco jiného. A tím končím.
0: Vy víte něco, co my nevíme?
1: Vím něco, co vy ani netušíte.
0: A nemůžete nějak naznačit?
1: Nechci naznačovat, je to teď nebezpečné. Ale se píšu, jak se tomu říká, hlášení.
0: To mě nedá spát, musím přemýšlet teď. No? Vy jste řekl, že má blbý něco jiného. Ale vy to dáte do hlášení.
1: Já to dám do hlášení.
0: Tam to bude jako ve spise.
1: Bude to rozepsaný.
0: No, no pane Holče, vaše hvězdná chvíle.
1: Já už se nemohu dočekat.
0: Já to vím.
1: Je to vidět na mě?
0: Je to na vás, jo, vidět. Dobře. Je to super,
1: no,
0: protože nás zase někteří podporují na transparentním účtu XTV. Díky tomu tady můžeme hulit, teda aspoň já. Ale vy,
1: vy si dáte někdy. Už je to
0: tak
1: slabší.
0: Pojďme to vzít. Pěkně, pan Holec to teď přednese, přátelé.
1: Michal Pokorný.
0: Michal.
1: Nejvyšší podpora. Moc krát děkujem. Poděkování za Vlzenovu 10. Inženýr Michal Ševera.
0: Michal Spíšel.
1: Doktor věd. Woodrow 10, konspiračně. Michal Spíšel podporuje skoro transparentně. Držím palce. My samozřejmě děkujeme za velkorysou podporu. Tomáš Pokorný, náš. Tomáš Pokorný, díky taky na podporu politicky nekorektní ohlašovny ve Vlzonce, kam se dobrovolně udávám, že pohrdám soudružkou MPA a Tajvancem Fisterchilem. No, to se možná neměla ani číst. Ne?
0: Ave Maria Gloria, no. To bude průser. Už to nemůžu vydržet, pane Holče.
1: Držte ještě chvíli. Držte ještě chvíli, ať si to vyzkoušíte. Milada Čalaudová, taky díky. Vlzenova 10, Rádio Xaver. Děkuju, jste nejlepší. Asi na mě. Tomáš Sová, taky náš věrný posluchač. Vlzenova 920 na alergický vůz a duhové vlajky. No, tak to je zase pro vás. Vidíte, že to je fér. A Petr Janoušek, taky děkujem pro štvavou vysílačku Vlzenova 10. Děkuji. A my děkujeme taky.
0: Když sedím takhle rovně s rovnou páteří, s tím účesem, co mám na dnešek, dá se říct, že jsem něco mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, ne?
1: Tak já myslím, že mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, že tam nic moc mezi není, tak musí to být stejně na blízku.
0: Akorát, že když to vezmu.
1: No je vidět, že držet rovinu vám dělá trošku problém, držet rovnou páteř.
0: Je to náročný, já ji obdivuju. Ale je potřeba uznat taky, že ona má v pase tolik centimetrů, kolik já mám u krku,
1: jo.
0: Tak to je jako lepší, ale když to takhle jako chvilku...
1: Tak jí držejí ty ideje, že jo, vznešený.
0: Jo, tak
1: vás
0: ty,
1: ne.
0: Tak ty já už nemám.
1: No.
0: Prezidentský průzkum, pane Holče, vede Babiš, co jsem já četl.
1: Vede Babiš, ale nevyhrál by Babiš.
0: Nevyhrál by? Kdo by vyhrál?
1: Takový jeden z těch generálů. A tady nesí generál Petr nebo generál Pavel.
0: Oni svatá jsou... prostoto. Už jsem vám to jednou vysvětloval. Nikdy. Češi nezvolejí vojáka. Nikdy.
1: A už jsme měli vojáka. Ludvíka Svobodu.
0: Měli jsme Ludvíka Svobodu, to jste chodil ještě do jesliček. Prostě měli jsme vojáka, bylo to za jinýho. Nebylo to za svobodné jo. Demokracie tady, jo.
1: Ale
0: to bylo to.
1: Ale vy počkejte.
0: Mě teď napadl výborný termín. No? To bylo za prvního totáče.
1: Jo.
0: No tak za druhého totáče může být tady ten, no.
1: Ale víte co zase? Vy nevíte, že jsme ve válce?
0: Nejsme ve válce.
1: A, jasně. A teď generál. Generálová chvíle velká. No.
0: V životě ne.
1: Každopádně, ale představte si, ať je to jakoliv... Když jim do toho Babiš hodí vidle a v tom listopadu řekne a já nekandiduju.
0: To tvrdím já,
1: to udělám. Teď si představte, co chudák ten generál a další. Najednou nebudou mít toho anti-Babiše. Nebudou mít nic. Co udělají?
0: No, podle mě to budou muset odložit ty volby a ještě řeknou, že tam nechají jedno funkční období Miloše. No ne, tak pane Holče, zamotává se to hezky. Já se domnívám, že nikdo z těch, kdo je na prvním, druhým, třetím, čtvrtým místě teď, se tam nedostane. Nebude prezidentem. Babiš, protože nebude nakonec kandidovat a ti ostatní uvidíte, že to bude strašné překvapení, že bude něco, ještě se někdo vyjeví. Já vím o jednom kandidátovi, který je, je to velká sranda a to myslím, že bude tak veselo, to až to oznámí.
1: Jsou nějaký ty vaše konspirace.
0: Ale konspirace, no tak já jsem
1: ale počkejte,
0: politolog ve výslužbě.
1: Jo, já vím. Mě napadlo, dokdy to má tu vazbu Redl? Tady taková všeobecně známá postava.
0: Dokdy má tu vazbu, to není dovolená, že, to, že vám to končí 14.
1: Já se to má domluvený, že podle mě taky sehrával pozitivní roli v té kauze Dozimetr. Kvůli tomu se s ním Mlejnek scházel, ne? Tak jestli nevíte, dokdy to má, no, že by stihnul má tu prezidentskou
0: on
1: volbu.
0: On má řidičák na paličku.
1: A teď přeci každý Čech zná Redla, ne? Každý Čech se teď chce sejít s Redlem. Neříkejte, jestli nechcete sejít s Redlem.
0: Tak já už mu píšu.
1: Tak jste na dobrý cestě.
0: Ahoj, no. Mišáku.
1: A teď si představte, že by Mišák šel do prezidentské volby. Podle mě by vyhrál.
0: No tak jestli se do té doby vrátí ten Krejčíř, tak to je tu ty.
1: Jo, ten mu udělá kampaň perfektní,
0: ne?
1: No ten
0: mu udělá kampaň, že ty ostatní kandidáty vystřílí.
1: Že nikdo nebude radši kandidovat, co?
0: No.
1: No hejte, tady jsou ještě super díky.
0: No tak to vezměte rychle.
1: Jan Prášil, Milan, Petr Komínek, Miloš Roušal, Libuše Polechová, Sokolík, Milan Čálek, Petra Jonášová. Ta píše díky alespoň na pantofle pro pana Xavera Vít, abyste nemusel furt nosit nějaký onuce, nebo co to nosíte. Hadry si motáte kolem nohou. Jo. A pro pana Holce na hezký kostým na alegorický vůz, vidíte. Přeji vám vše dobré a držte se. Ještě tady Ondřej Holemý na papíry na hlavu pro pana Xavera od Jamily. Tak vidíte, vy to budete mít taky.
0: Já už to mám objednaný.
1: Jo, tak to je dobrý. Snad ještě dokáže diagnostikovat na dálku a výsledky poslat mailem. A Petr Bacho, náš věrný podporovatel, posluchač, divák, skvěle jako vždy. Někdy si říkám, kde se vám to v té palici bere. To asi myslí vás, ne?
0: Myslím, že myslí vás spíš. Ale
1: inspirující slovní alegorie.
0: Tam je jedna strašná chyba. Ona ty výsledky Jamila neposílá mailem, ona je umisťuje na sociální sítě rovnou.
1: No, tak to si stáhnete.
0: To si pak stáhnete. Možná by mohla si udělat tam nějaký grafický, jakoby to razítko, jako kulatý,
1: jo.
0: Jako znalkyně a vždycky to na ty sociální sítě. No, a myslíte, že ten soud ona s tím Zemanem prohraje? Nepřeju jí nic zlýho.
1: Já jí přeju, aby prohrála ten soud za
0: tohle. Já taky přeju, aby prohrála. Ale nějak, jako, aby jí to moc nestálo, ona to nebude babka úplně jako moudrá, jo. Že, aby to bylo takový jenom ty.
1: Po naučení, ne?
0: Po naučení, to? No.
1: A polepšení se.
0: Ale jestli ten soud zprostí, tak to bude křivda. Prostě se, já se na to těším. Přemýšlím, že se tam půjdeme podívat, pane Holče. Mohli no, bychom od toho soudu, z toho soudního líčení odvysílat mimořádnou milzonku.
1: No a mohli bychom udělat milion chvílek pro Jamilu, ne? Třeba.
0: Ale to není špatný.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl zatčen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
2: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako by byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo. Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
1: Jako
2: to
1: osobně?
2: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak, a že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS, u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama, já jsem se cítil jak Rumburak, jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivce, že proto nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať premiérovi vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena, což pak se opakovalo ve většině, že v Plzni. Je zajímavé, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil, kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
1: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
2: Já myslím, že byla fantastická.
1: Fantastická, jo.
2: No fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no. Tak, ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přestože možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
1: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
2: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě, akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci.

0: že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průvězných.
0: To ne, v Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni,
0: ano,
1: to všichni pociťujeme,
0: to je
1: že
0: moje
1: se tady
0: iniciativa.
1: Staví
0: to sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
0: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního
1: řidiče. Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
0: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
0: No, ne na kole. U nás jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale
0: asi
1: o to usilujete.
0: Usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
0: cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže To vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi?
0: Ještě jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
0: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
0: než ten cyklista.
1: Já se bojím toho cyklistu.
0: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město, vlastně ne bohužel, ale bohudí, ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
0: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
0: No to je jako problém, to je problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky uhlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: Má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
0: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
0: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned, jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
0: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
0: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
0: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je, nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni
0: ne,
1: vládnout.
0: Jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. Aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejede ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
0: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
0: bylo jako
1: pár měsíců. No a nevypadá
0: to,
1: že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
0: Pirátu. To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona ta kauza se teďka...
1: On vás zve na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvázva. Dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci STANu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás, toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se STANem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například. To je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje, a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby jich bylo, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke STANu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy STANu a tak dále, trestné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí,
0: jo,
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí?
0: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: Málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to, tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: a to by mě zajímalo, proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se 4 poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
1: my
0: pod
1: se, radním. My se i k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako přijde vám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no,
1: si neopáře.
0: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
0: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, tak si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom
0: nějaké...
1: Ale
0: to je známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ono,
0: tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo? Tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňovala Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. To je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že jo, protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílené, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže nejste připraveni, ale
0: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčí.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: A mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a my tady Bartoš... máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan Bartoš.
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme
1: představovat. Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se už 100 000.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
1: Tak a ten zásadní problém je tady u stanu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi,
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. Ještě to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já teď mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo
1: občan
0: by se
1: pořídil,
0: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib. Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere je, a ne ledajaký čtvrtek. Ty nám zavřít Tokio.
1: Zavřít Tokio. Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: Takhle,
2: já vidím, že tamhle to červenec, léto, seno, sex, já myslím, ano. Že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xaver, tak nejdřív nám začali soudit Babiše.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout dovoleb.
2: Dovoleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše.

0: Vyše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná o, nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
0: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
0: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
0: Protože víš, jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
0: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
0: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
0: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
0: krok
1: nejde dohromady.
0: Být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
0: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
0: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam...
1: ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
0: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
0: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď si ho bohužel čím dál tím víc oživuju. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
0: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako Povl a Žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
0: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
0: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
0: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu.
0: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají
0: to
1: tak jako jedním hlasem.
0: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
0: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německé hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
0: Fiala...
1: Němci nechtěli, věřme.
0: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo, jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím
0: no.
1: přesně.
0: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Měl tu debatu. Debatu.
0: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
0: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. Mm-hmm. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská, co myslíš? Dá se to porovnat?
0: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
0: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velký zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože ministr Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihonorském kraji jako premiér?
0: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastně byl Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
0: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby už tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
0: No já bych příliš. Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: Hmm. No, v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, to
1: No.
0: určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, kdy začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde
1: co?
0: O...
1: Je co?
0: Je co? Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo, sečteno a Petr Holec.

0: Stasera,
1: stasera,
0: povere

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek, breviář vzpomínek.

obložené sako, seš prohraná bitva. Jedna z posledních, chladná jako sníh, chladná seš jako při

0: ono to tak mnohdy není. To, co ty říkáš, je nějaký ideální stav věci. Jo. Ale ve chvíli, kdy v České televizi pracují oba manželé, potom zjistíš, že manžel je reportér napojený na mafiánské nejrůznější a bůh ví jaké struktury, kterým jde na ruku, a některé z těch lidí potom on nějakým způsobem vyexpeduje manželce do svého pořadu, dokonce zprostředkuje otázky, o kterých se budeme hovořit, a pak to všechno vyjde najevo. Tak to není ten případ rodinného klanu, který ti vadí?
1: On se chtěl infiltrovat, ne?
0: No, mluvíme o panu Hinkovi. Ano, ano, my víme, já bych to také řekl, že by jsem se chtěl infiltrovat, a také bych řekl, že ze zdravotních důvodů to je všechno v pořádku, ale bohužel myslím si, že ty věci se mají jinak. A podotýkám, v soukromém médiu by mě to bylo jedno. A třeba by mě to nebylo sympatické, třeba bych se potom na to médium nedíval nebo nesledoval, ani nevím. Ale v médiích veřejné služby mě to vadí.
1: No, pokud vím, tak paní Hinková byla hlasatelkou, měla ty zkušenosti a asi ten pořad moderovala dobře, o tom jakoby žádná. Ale samozřejmě pokud tam dojde k takovému, takže jako profesně dobrý, samozřejmě, ale pokud tam dojde k takovému propojení, tak je to samozřejmě špatně. To je, ale to by měla Česká televize si prověřit a případně novináři z jiných médií, kteří na tom pracují, tak by to měli zveřejnit ty informace, které mají, a aby v tom bylo jasno.
0: No, ale to je typický příklad nebezpečí rodinného klanu.
1: No počkej, ale já nevím, třeba vezmeme nějaký jiný klan, tak máme tam pana Kubala a paní Kubalovou. A prostě tam přeci, já nevím, tam se neukázalo, že automaticky to takhle všude funguje.
0: To neříkám.
1: To se ukázalo v případě Jiřího Hinka.
0: To neříkám, no ale ono je to takové složitější. Mně to sympatické není, jo. Že pan Pokorný v Českém rozhlase, že tam zaměstnaná téměř celá jeho rodina a možná tetička z Doudleb i na recepci podává obálky, nevím, jo. Ale tak to chodí, jo.
1: No dobře, ale pak jako budeš diskvalifikovat toho třeba syna, byť je výborný moderátor, tak to nemůže pracovat jenom z titulu toho, že je něčí syn, a to je přeci...
0: To je to,
1: na co narážím, protože říkám, já jsem byla posuzována už potom podle toho, koho mám za manžela, a hrozně mě to jako trápilo. A myslím si, že jakoby tohle ty říkáš, přeci nemůžeš diskvalifikovat někoho jenom proto, že je něčí bratr nebo syn.
0: Mm. Jo, já jenom mám pocit, že těmto médiím je to hodně na škodu. To je můj pocit, a hlavně bych...
1: Já si myslím, že by to měl posoudit potom divák. Přeci, ne? Nebo posluchač.
0: Určitě. A on to taky posuzuje.
1: Aha.
0: Ale divák nebo posluchač nevidí do toho, kdo je s kým jak propojený, která firma dostává jaké zakázky a tak. Jo, to ten divák neví. A pravda, od toho jsou tady ty mediální rady, byť v těchto věcech trošku bezzubé. No ještě mi řekni, Alex, a pohled s odstupem na televizi Barrandov.
1: No její škoda, ta už...
0: Myslíš, že to je konec filmu?
1: Já myslím, že je to konec filmu a že spěje k zániku, a je to škoda, protože měla našlápnuto být konkurentem Primy klidně. A bohužel stalo se, jako... S odstupem času já Barrandov už léta letoucí samozřejmě nesleduju, ale tak co slýchám, je tam pouze Jaromír Soukup a zase Jaromír Soukup.
0: Můžeš prozradit něco z kuchyně vaší domácí? Co se stalo tenkrát, když Miloš Zeman byl s panem Soukupem dvojice, vlastně tam na Barrandově pan Soukup moderoval ty pořady, a najednou to ostrým střihem skončilo. Najednou on, Soukup, mluvil nehezky o Milošovi Zemanovi a o tom panu Nejedlém, říkám to dobře, pane Jedlí. Nevím, jak o tvém muži, to si teď nevybavuju.
1: Já myslím, že to slízli všichni.
0: Co se tam přihodilo?
1: No, tak přestala tam mít pořad. No, už tam prostě už tam nechtěla mít jako pořad.
0: Takže to vzniklo u Miloše Zemana, který řekl dost.
1: Který jako prostě svobodně ukončil pravidelné rozhovory, které si myslím trvaly dlouhodobě, pomohly oběma stranám, jak té televize Barrandov, tak si myslím, že i Miloši Zemanovi, v době třeba zejména před volbama. No a pak se řeklo prostě dost a no a jako tak, jak se zachoval Jaromír Soukup, to prostě vypovídá jako o jeho charakteru, protože najednou jako otočil, najednou byl kamarád s panem Kalouskem, najednou Miloš Zeman byl takovej, makovej, jako všichni jsme slyšeli, všichni jsme to viděli, ten obrat.
0: A ty netušíš, co zatím bylo, jenom to přestalo Miloše Zemana bavit, nebo?
1: Tak chceš po mně asi, abych prozradila něco, co si nemyslím, jo, že bych měla prozrazovat. Jo.
0: Ne,
1: já musím být opatrná.
0: Mně stačí, když řekneš, že se tam něco přihodilo třeba.
1: Myslím, že to Miloše Zemana přestal bavit.
0: Jo, to je. A když teď pozorujeme, že na televizi Barrandov přišel jakýsi investor se spoustou peněz, tak ani v tu chvíli nevěříš, že by se to probralo a...
1: Já situaci kolem Barrandova nesleduju, jestli tam přišel nějaký investor, tak si myslím, že především asi bude muset nějak zaplatit dluhy Jaromíra Soukupa, nebo nevím, jaký to je fázi, vůbec bych se k tomu, bych to nekomentovala, protože to nevím, ale jako znova začít budovat značku televize Barrandov se vším, co tam bylo, zpravodajství, zábavní pořady tam jeli a byly jako úspěšný, protože dneska ty zábavní pořady nikde moc nejsou v televizi. Mm-hmm. Často si babiči stěžují i zpěváci třeba, že nemají kde vystupovat. Tak ten Barrandov jel v takových ještě těch starších dobách, nebo to, na co jsme byli zvyklí dříve, zábavní show a tak. A to má svůj název.
0: Já tady nevím, co myslíš.
1: Ty zábavní show, jakože tam jsou scénky, humor.
0: Tak televizní zábava, ne?
1: Televizní, no, ještě to má nějaký název, ale to je jedno. Tak si myslím, že asi by to trvalo hodně dlouho, ale pokud by bylo hodně peněz, tak by se to asi dalo.
0: Takže ty si myslíš, že to skončí?
1: Já si myslím, že Barrandov skončí.
0: Já si zase...
1: Ty si myslíš, že ne?
0: Myslím si, že ne. Myslím
1: tak
0: si, že to někdo...
1: Ráda se budu mýlit.
0: Že to někdo vezme do ruk.
1: No, ale to nejdříve Jaromír Soukup musí pustit.
0: No tak teď už o tom asi nerozhoduje jenom pan Soukup a jeho ego, ale možná někdo, kdo se na to dívá jenom pragmaticky, jakýsi ten pan Čermák, nebo já vůbec nevím, kdo to je. A tím se možná dostáváme k tomu, do jaké míry teď v té době, kterou my žijeme, bezesporu internetové, tak jestli tato média typu Barrandov nebo Česká televize, jestli to vlastně ještě má svoje místo. Ty jsi před chvíli říkala, že potřebuješ Českou televizi, nebo chceš, aby tady...

vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, Igla Starého, ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Jak vedete kampaň, nebo jaký budete vést? Protože určitě narazíte na to, co říká premiér Fiala a vůbec říká to více představitelů vládní koalice, že s vámi přijde chaos, že povedete zemi na východ, tak jako Viktor Orbán cestou nebo Roberta Fica. Dokonce tady při natáčení, během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice podstavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Hmm. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
3: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme pro ukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuje zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů, stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
2: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si ji přiznat?
3: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření. V noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení. A samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským gigantickým tlakem.
4: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Mm-hmm. Za druhé si říkám, co bude dál. Mm-hmm. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300 a něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Bylo, blížili jsme se tam. Blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Ano. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím.

0: všechny faktory svědčí růstu ceny zlata, takže jo, určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
0: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: 5000
0: dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
0: jeden,
1: tak jsem s tím.
0: Jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
0: ano,
1: od které bylo odstřiženo Rusko.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
0: Přesně tak.
1: Ne
0: přesně.
1: Částečně.
0: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá zvláštko Rusko. Jako pozor.
0: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to
1: proč,
0: pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem?
0: No,
1: tak bylo nebo nebylo?
0: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak.

0: Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
1: připojí. Já budu smělý a opravím vás, můžu?
0: No opravujte.
1: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
0: To říkám, ne?
1: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě nesla odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
0: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv a jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
1: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
0: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
1: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
0: Odvážná
1: myšlenka. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
0: To myslíte vážně, co teď říkáte?
1: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
0: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano, můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano, se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
1: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
0: ale...
1: Ale
0: jste v XTV, pane Vláčku.
1: Takže na rovinu jedeme.
0: Ježíš Kriste.
1: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
0: No.
1: Jiné vysvětlení to nemá.
0: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
1: určitě
0: v Evropě,
1: určitě
0: ve světě, ano, Bůh ví kde, ano, nakupuje zlato.
1: Jednoznačně.
0: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
1: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
0: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
1: Tak.
0: Řekněte teď, tady...
1: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
0: Česká.
1: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
0: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
1: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů, dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat,
1: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
1: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, protože jak nám říkala juniorní...
1: Ale jsme Fix TV, můžeme.
0: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
1: se tam... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom.
1: Sedí na tom, sedí.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
1: Ano.
0: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
0: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
1: i víc,
0: i milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No, já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Já tady
1: dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No, já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No, určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
0: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
0: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
1: Ano.
0: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
1: Ano, můžu potvrdit.
0: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to
1: 48 000.
0: A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkáte to dobře.
1: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: o 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat, no, jasně, tady v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkali Říparů.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mince.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Hraje vám. Sounds like home, don't it? All my music. Radio Xaver.

0: Petr Macinka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy už jste v několika rozhovorech vysvětloval, že se vám také nelíbí ty cyklopruhy, cyklostezky, vůbec uzavírky v Praze a způsob, jakým se vlastně renovuje ta dopravní infrastruktura. Ale řekněte nám, v případě, že se vám podaří přetavit to úsilí na pozitivní volební výsledek, tak to nebude jenom doprava, o čem budete rozhodovat, hlasovat. Zdravotnictví, školství, výstavba. Co ještě z toho vám je blízké? Protože vy velmi často vlastně primárně mluvíte o té dopravě, ale život v Praze není jenom doprava. To je také například dotace divadel soukromých. To by mě třeba zajímalo.
1: Dotace soukromých divadel?
0: No to jsou takové, to nevíte?
1: No to si zjistíme, jestli soukromá divadla jsou dotována a jestli nějak moc, tak to by se nám moc nelíbilo.
0: A to ještě zatím neřešíte tyto věci?
1: No, já jenom k té původní otázce, ale dostanu se i k tomuhle. Já mám fakt radost, že se mě podařilo přesvědčit fakt kvalitní lidi k tomu, aby udělali úplně, aby si zničili život. Vůbec to nemají zapotřebí a šli a vstoupili do politiky. To znamená, a to nejsou lidi teda jenom dopravního typu. Jo? Já už, vy jste tady měli pana doktora Pikoru, což je špičkový uznávaný český makroekonom, kterého já bych rád viděl v pozici jistého ministra financí Prahy, protože žádná jiná strana nenabízí takto kvalitního erudovaného ekonoma, který je schopen uvažovat v makročíslech ve stovkách, v řádu stovek miliard korun ve výhledu na 10-15 let se započtením inflačních tlaků a se znalostí predikcí různých třeba měnových politik, různých bank nebo pohybujícího se dobře na finančních trzích a trzích dluhopisy a tak dál. Žádná jiná strana takového člověka nemá. Bohužel se dneska dostáváme fakt do krize a když je dobrý počasí, tak fajn, může ty finance řídit pirát. My můžeme zavracet oči, že to je Sodoma, Gomora, hrůza a běs, jenomže nic moc tak nepokazí. V momentě, kdy se dostáváme do vážné, obrovské, bezprecedentní krize, která může mít zásadní dopady na stovky tisíc lidí v Praze, tak potřebujete dobrého hospodáře. To znamená, po dopravě a po tom dopravním leitmotivu, který mají motoristé, další věc, kterou máme velmi silně akcentujeme, jsou městské finance. Pikora. Aby nezůstalo jenom u něj, tak další, kterého mohu vypíchnout, je člověk, kterého jsem si vypučil na hostování ze strany pana Reichla, a to je pan doktor Marek Zeman.
0: Jdete na to ze široka, teda tu odpověď. No, ale
1: a Marek Zeman je zase uznávaný klíčový expert na zdravotnictví. Byl to přece jenom dlouholetý ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady. To znamená, pakliže má někdo v Praze mít nějaký vhled do sociální péče a zdravotnictví, no určitě než jakýkoliv pirát, je to pan doktor Zeman, který řídil léta velkou nemocnici o několika tisíci zaměstnanců.
0: Vy jste na ty piráty úplně alergicky. Já to na vás vidím.
1: Tak když tady 4 roky žijeme ve městě, který napadli, tak já se chci osvobodit.
0: Já tomu rozumím. No ale zase, máte opravdu pocit, že pod vedením Pirátů to město je tak v katastrofálním stavu? Objektivně?
1: Je objektivně. Prostě podívejte se, jak vypadá pražská plynárenská. Já nevím, jestli máte nějaké informace. Viděl jsem tady u vás nějaké rozhovory s panem Janečkem, bývalým předsedou představenstva. To je mimořádně kvalitní člověk, kterého Piráti zničili a vyhodili. Přitom ten člověk věděl, jak tu firmu řídit a ten člověk dosahoval 1,5 miliardy a víc zisku každý rok a byla to firma, která do městského rozpočtu odváděla nejvíc dividend.
0: Dobře, dneska, to je dílčí chyba třeba, kdybychom...
1: No tak jako dílčí chyb, je to taková dílčí chybka, která znamená, že z 1,5 miliardy plus si do roka a do dne dostanete do 6 miliard minus. A pozor, největší absurdita, to podtrhuje tu absurditu to, že dneska se uvažuje, dramaticky nahoru letí ceny energií. Uvažuje se o válečných daních, o sektorovém zdanění všech těch energetických firem, protože ty enormně vydělávají kvůli tomu, že ty ceny letí nahoru, s jednou výjimkou. A to je pražská plynárenská, která je 6 miliard mínusu. To znamená, na co sáhne Pirát, tak to prostě přestane fungovat. Já se hrozím toho, že Pirát tady bude řešit energetickou krizi, protože v ten moment tu energetickou krizi tady máme na pořád. Takže to je jako, to není taková dílčí chybka, no možná dílčí, ale tak bych to viděl ve všem. Podívejte se doprava, jak vypadá.
0: Pane Macinko, s kým jste vy, motoristé, sobě ochotní tvořit koalici?
1: Tak zaprvé teda...
0: Už víme, s kým nejste teda, to jsem pochopil, na co sahne zaprvé Pirát.
1: Zaprvé teda musím říct, že opravdu naší ambicí je podílet se na vedení toho města a být součástí té příští koalice. Mm-hmm. To říkáme naprosto otevřeně a jdeme do toho s tím. Není to žádný protestní pokus, je to opravdu pokus vzít ty věci zpátky do nějakých racionálních rukou. Druhá věc, která k tomu můžu říct, je, mně se podařilo ověřit, že máme skutečně široký koaliční potenciál na základě toho, že do doby, než jsme my vstoupili do hry, tak Praha byla odsouzená k tomu, že zažije úplně ty nejnudnější volby v historii. Kdy na jedné straně jsme slyšeli, že za nás bude líp, na druhé straně jedině my zlepšíme Prahu. A už to celé vypadalo, že prostě to bude o takovýchto bezobsažných, prázdných floskulích.
0: My jsme do toho
1: vstoupili jsme do toho my a najednou díky motoristům všichni řeší, že chtějí taky tu jednotnou parkovací kartu. Najednou všichni řeší, že taky se jako může dramaticky zlevnit a přiblížit lidem MHD. Najednou všichni řeší, že ty cyklopruhy jsou na nic a že by se měly zrušit. Dokonce už i Hlaváček to někde říkal. Jo? Viděl jsem článek na nějakém velkém serveru, kde psali, že motoristé sobě děsí pražské politiky, všichni naraz slibují vyřešit cykloteror. Takže ono vidíte, že ty politici v podstatě volí program motoristů sobě a tím, kdo ho volí, tak ukazuje, naznačuje, že my jsme pro ně přijatelný partner v rámci nějaké koaliční diskuze. No, nevím.
0: Neobáváte se, pane Macinko, že je zhoubné a nebezpečné pro každého z nás říkat takové to a pak jsem přišel já a něco.
1: Jenomže ono to tak fakt je. Ono to tak fakt je. Prostě my už jsme, ale to je taky důvod, proč jsme to udělali. Já jsem čekal celou dobu, že je tady nějaká pravicová strana, která bývala kdysi nejvýznamnější politickou silou v této zemi a která ten svět snad vidí nějak racionálně, přijde a bude hrát tato klíčová důležitá témata, protože doprava je téma číslo jedna v Praze. Ať si říká Pirát, co chce, je to téma číslo jedna, které zasahuje stovky tisíc lidí. Jenomže pak vidíte, že jako vidíte titulek v dubnu, prostě pan nějaký člověk z ODS říká, zrušíme cyklopruhy. No tak Macinka tleská a říká bezvadný, víme koho volit. Jenomže o 3 týdny později, protože ODS má taky svého koaličního partnera, což je taková nazelenalá salóní elitářská stranička TOP 09 a ty nejsou úplně motoristická strana, takže zřejmě po diskuzi v rámci koalice potom vidíte, že ten stejný kandidát za ODS říká, že cyklopruhy do Prahy patří. A teď si říkáte, no tak já nevím, komu mám věřit. A v ten moment jsem řekl, dobře, kašleme na to, uděláme motoristy, protože my ten program si dáváme rovnou do názvu, my nepotřebujeme ho nikde uhejbat, my mu dostojíme, není to žádná šaškárna, na rozdíl od těch Pirátů, protože oni kdyby dostali svému programu, tak jsou vrazi a loupežníci, my jsme motoristé a my chceme řešit tady ty věci. Nemáme to za co vyměnit, takže nám v tomto lidé mohou věřit.
0: Jak jste schopni nebo ochotni vyjít s tou stranou pana Čižinského?
1: No tak pan Čižinský a ta jeho strana ty považujeme za vyloženě za hlavní strůjce toho dopravního teroru, který je tady na nás páchán. To jsou ti lidé, kteří řeknou, někdy bude obchvat, tak teď zavřeme nábřeží. Někdy budeme humanizovat magistrálu. Jako člověk, aby měl strach, že při procházce na Václavském náměstí dostane klíčovou encefalitidu. Protože tam prostě bude les a park.
0: Jako. Jo, takhle, jo.
1: To opravdu ne, to jsou lidé, kteří dávají přechod prochodce na klíčovou páteřní komunikaci, kterou je jediná severojižní cesta Prahou, a to je magistrála. A oni tam dají přechod prochodce v místě, kde je podchod, a ten podchod chtějí zasypat.
0: Chtějí zasypat?
1: Chtějí zasypat podchod u muzea. Doufám, že to není pravda.
0: Zasypat čím?
1: No, nevím čím, zrušit podchod. Majka. Aby lidi chodili prostě a říkají, přece nebudeme cpát lidi do podzemí. Prostě papaláš neujde jednu minutu podchodem. Ale tam nahoře jezdí stovky tisíc aut a když je zastavujete, tak je to víc emisí, víc splodin, když prostě brzdí, tak ty brzdový systémy taky něco do toho vzduší vypouštějí. Je to, špička se tím prodlužuje dopravní, omezuje to celý život, prostě blokuje to celou Prahu.
0: Pane Macinko, o vás je známo, že jste po léta blízkým spolupracovníkem Václava Klause, dokonce někde jsem četl tiskovým mluvčím a institutu Václava Klause, ale on je takový pan prezident rezervovaný k vašim motoristům sobě. Jak je to ve skutečnosti? Radíte se s ním? Podporuje vás?
1: Neradím se s ním.
0: Škoda možná, ne?
1: No, možná jo, ale opravdu toto je můj projekt, který já mám od začátku jasno v tom, jak ho chci dělat. A já jako neříkám neradím. Radím, tak samozřejmě pracuju s ním, jsem jeho blízkým dlouholetým spolupracovníkem, takže samozřejmě, že se o tom bavíme, on mi vyčítá, proč nic neděláte, proč tady jste, proč ty nerozdáváte někde letáčky a tak dále. Takže on to jako lidsky možná má třeba obavu, že nedělám dost nebo tak a takže to, ale jinak já, když jsem ten projekt oznamoval, tak těsně předtím jsem mu ukázal tiskovou zprávu, kterou chci vydat, ale to bylo několik hodin třeba předtím, jo, takže já, to je můj projekt a já prostě si to chci udělat opravdu po svým. Chci si to vyzkoušet, že buď to ten můj pocit z toho je správný a budu slavit za několik desítek hodin úspěch, že jsem, a potvrdí se mi to, že jsem to věděl správně, anebo ne. Medicine man.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
2: myslíte
1: co,
2: pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík, moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. No, a hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct,

0: přece jenom problém. Navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly, v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
0: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
0: Blav, blav.
1: Jo, jo.
0: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové. Naopak, chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
0: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to. Takže gentlemanky.
0: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo. Některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
0: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
0: Na pana prezidenta Pavla, není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně Bylo mi ho teda líto, ale

0: Letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
0: co, no, já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že co vlastně, musí?
0: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
0: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
0: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to ne, jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
0: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
0: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
0: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda. A kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
0: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov, kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
0: Je to na individuálním přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela, to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
0: No, to dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
0: To nevím, to jste mě rozhodil. To
1: každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
0: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny, a já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
0: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
0: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
0: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Jo, ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
0: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
0: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
0: Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňským pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle, nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle, nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom
0: už
1: záleží, jo?
0: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: No,
0: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
0: No, není to hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
0: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečil, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, jako díku, nezlobte se, ale šílený.
0: No šílený, no tak já vybíhám v 16:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
0: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je Kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne, tam je...
1: Když to otočím takhle.
0: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
0: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít tu, ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho, ale taky užiješ ten správný zvuk. Najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se s tím
0: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
0: no,
1: blbě.
0: Co to je?
1: Je molitán.
0: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Honíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím po čase.
1: Po třech týdnech, ne po čase.
0: No tak po třech týdnech, chcete-li. Ale musíme dnes na úvod začít takovou drobnou agendou. Já totiž provádím kontrolu mezi občany a ptám se, jestli máte připravené dva svetry na podzimní a zimní období.
1: No, nemám opravdu, ale dneska jsem pochopil geniální návrh jakési školské organizace a ty přišli s myšlenkou, že by bylo dobrý, protože nebude to pivo, nebudou ty energie, takže by bylo možné, že by se prázdniny přesunuly na léto. A že by se v době, kdyby se mělo topit, ty děti by byly doma.
0: Prázdniny přesunuly na
1: léto? Letní prázdniny by se přesunuly na zimu a v létě by se chodilo do školy, takže po prázdninách by byly děti doma, čili nemuselo by se topit ve školách, takhle.
0: K tomu se ještě dostanu, protože tady máme tu výuku na dálku, jak jsem četl ve vaší glose, ale to až za chvíli. Mě teď zajímá kauza svetr, protože tím tak nějak žijí naši spoluobčané a mám pocit, že stovky tisíc lidí, mírně řečeno, z toho mají srandu. To, že toto řekne předsedkyně poslanecké sněmovny, pane prezidente, o čem to svědčí?
1: Nemám slovo, skoro je to takový lacinej for. Já prostě už nemám důvod tomhle vymýšlet nějaké originální výroky, co bych o paní Pekarové Adamové řekl. Já už jsem o nich výroků řekl více a já žádný nic pozitivního na ní nevidím, takže mě to ani nepřekvapilo. To je pro mě, to patří do té řady jejich výroků, jejího chování a podobně. Nicméně musím se jí zastat, není v tom úplně originální, to už řekla řada přitroublých evropských politiků a moje generace, to byste ještě nebyl na světě, ale moje generace si pamatuje, že to slavně řekl americký prezident Carter, když byla ty první ropné krize v druhé polovině 70. let, tak on taky přikázal, aby se snížila teplota ve všech kancelářích v Americe. Tak není to úplně originální.
0: Jasně, ale nejde tak ani o paní Pekarovou Adamovou, ale o tu pozici předsedkyně poslanecké sněmovny, jednoho z nejvyšších ústavních činitelů. A ona vlastně nám, občanům, řekne skrze televizní obrazovku tuto myšlenku hlubokou, jenže mě tam chybí ještě všechny ty věci na to navázané. Průmysl, víte, obchodníci, podnikatelé, střední podnikatelé, velcí, tam totiž hrozí to, že budou padat ty firmy, že může to způsobit až nějaký kolaps v mnoha oborech. A já se bojím, že tam svetr nepomůže a říkám si, když paní předsedkyně poslanecké sněmovny neřekne to B, si říkám, že je něco špatně. Na to se ptám.
1: To je absolutně špatně a ten svetr je potenciálně to úplně nejmenší, co by mohlo být jako důsledkem toho energetického kolapsu, který jsme si systematicky připravovali, budovali dlouhá léta a samozřejmě jsme ho budovali zeleným blouzněním a soubojem s globálním oteplováním a s emisemi CO2. Takže dlouho se do tohohle toho investovalo a až jsme se k tomu proinvestovali a tahle situace teď prostě nastává. Takže ten energetický kolaps opravdu hrozí a nedá se, v tom kolapsu nejsme sami. Ten kolaps je teda součástí evropské zelené politiky a Green Dealu a podobně, tak než my řekneme dost s těmihletěmi nesmysly, než si začneme zase topit uhlím, které máme k dispozici, než začneme nezavírat jaderné elektrárny a podobně, tak možná si musíme projít nějakou takovouhle bláznivinou.
0: Teď ten strmý nárůst cen elektrické energie vyděsil úplně všechny, o podnikatelích teda ani nemluvě, co mám já zprávy, ale dokonce i sám pan premiér byl z toho velmi zaskočen. Řekněte mi, pane prezidente, předpokládáte, že to je teď nějaká kulminace a že to půjde zase dolů, že se to jednoho dne dostane do starých kolejí, anebo to bude tak strašně drahé a potom se ptám, co s těmi lidmi, kteří prostě nebudou mít na to, aby používali elektrickou energii?
1: To už je několik otázek v jednom. Takže zaprvé já nechci prorokovat individuální ceny, jako jednotlivé ceny a jejich růst. To bezprostředně neumím, ale já jsem spíše schopen prorokovat inflaci jako masový makroekonomický fenomén a já prostě mám velmi smutný pocit, že inflace se k žádnému konci nechýlí, no a prostě ten šokující růst cen například energií je součástí inflace. To je jeden z prvků té inflace a pokud budou pokračovat politiky vlád, jako je ta naše, která roztáčí inflaci svým obřím rozpočtovým deficitem už řadu let, letos to pokračuje a jak nám pan Stanjura, ministr financí, naznačil ve výhledu finanční politiky státu do roku 2025, což je doba, kterou oni si vzali jako bod, do kterého má trvat tato pětikoaliční vláda, no tak jestli bude každý rok 300 miliardový rozpočet státního rozpočtu, no tak to se valí pořád na dluh peníze do ekonomiky a to nemůže dopadnout jinak než rozsáhlou inflací všeho, včetně potravy na straně jedné, energie na straně druhé.
0: K tomu, pane prezidente, dvě věci. Tak jednak vy hovoříte o inflaci velmi často a myslím, že zasvěceně, a tak aspoň tady zkuste prorokovat, jestli už teď jsme na vrcholu.
1: No, tak já nevím, tak měnová politika začala brzdit. Jenomže ekonomické procesy mají jednu velkou charakteristiku, která znamená, že se důsledky toho či onoho ekonomického opatření projevují s časovým zpožděním. Slovo time lag, časové zpoždění, je jedno z nejčastějších slůvek v ekonomii a vždycky se odhaduje, jak dlouhé to časové zpoždění bude. Většinou se tak literatuře říkávalo, že začínají působit ta měnová opatření typu zvyšování úrokových sazeb, že začínají působit, ne plně působí, tak za 6 čtvrtletí průměru, rok a půl až 2 roky. Myslím, že teď, sleduju-li americkou literaturu, kde ta ekonomie je nejvíc rozvinutá, tak se spíš začíná říkat 2 roky. To znamená, když bychom přijali tadyhle to tezi, tak v momentu, když dupnete na brzdu, tak to začne za 2 roky působit. Kdo jezdil na náledí, tak ví, že dupne na brzdu a ono to začne působit až za jistou dobu. Takže my jsme provedli opatření. To, že jsme dopustili, aby ty úrokové sazby rostly oproti těm nulovým ještě na začátku loňského roku, tak to je krok určitě správným směrem. Jde jedině o to, jestli ty úrokové sazby vzrostly dostatečně. A já mám pocit, že už jsem tady ekonomicky kázal při těch našich rozhovorech, že vždycky je třeba odlišovat takzvanou nominální úrokovou sazbu a reálnou úrokovou sazbu. A rozdíl mezi těmi dvěma je míra inflace. Takže když je nominální sazba 8 a inflace 3, tak je jasný, že ta reálná sazba má nějakou hodnotu. My jsme samozřejmě v situaci, kdy jsme sice tu prvotní úrokovou sazbu zvýšili na 7,5%. A teď už se ta banka zalekla s tím něco dělat dál. No tak v momentu, když máme inflaci 17,5, no tak ta reálná úroková sazba je pořád minus 10. A je-li reálná úroková sazba minus 10, takže že by působila velmi brzdícím tempem, to si snad nemůže myslet ani naprostý ekonomický laik. Takže to, že vláda zasáhla správně, banka zasáhla správně, ale nevím, jestli to bude stačit. Myslím, že ne. Ty úrokové sazby měly růst dále, až jak někdo říká, že by to samozřejmě mělo vedlejší ekonomické důsledky. Ano, zbavit se inflace bez zpomalení ekonomického růstu prostě možné není, nebo vynulování ekonomického růstu možné není. Takže ano, musí být přiškrceny některé ekonomické aktivity.

0: play.cz.
1: Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Jste se těšila na mě?
1: Já se na vás těším vždy.
0: Vždy? Někdy méně, někdy více.
1: Ne, vždycky více.
0: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
1: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
0: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
1: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
0: No, to je hrozný, ale něco se děje.
1: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
0: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
1: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
0: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
1: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
0: svítí
1: naladěná.
0: Svítí vám očiska.
1: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
0: Vy to máte to ráda?
1: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
0: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
1: Ne, lepší jsou višně.
0: Že višně taky
1: višně
0: jsou.
1: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
0: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
1: Ve 2 ráno, jo.
0: No, tak on je tam přes den v noci.
1: No jo.
0: Občas manželka, občas děti.
1: To je nějaká tuhá ryba.
0: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
1: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
0: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
1: To si umím představit.
0: Třeba...
1: No?
0: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se smul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
1: Jo.
0: Byla jste někdy v divčí škole?
1: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
0: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
1: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
0: Jo.
1: Jestli on toto není s tou dívčí škole, se ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
0: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
1: Znám.
0: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Škoda, že to je tak

0: nekvalitně natočený, to takový na tom celé filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
1: Ano.
0: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
1: No, my můžeme.
0: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty, tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
1: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
0: Gregorová, no tak,
1: no.
0: Tak nevíte, kdo to psal, tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranýřovala děvčata, takovou věc.
1: No, proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
0: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
1: Ano.
0: A nikdo nám nemůže nic říct.
1: No.
0: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
1: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
0: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
1: Jo.
0: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno, tento film prošel schvalovací komisí Parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
1: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
0: To mají?
1: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
0: No, ale to jste mě překvapila.
1: Máj.
0: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku? No. A tam vždycky podepisujou, když to tam někdo uklidí.
1: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
0: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
1: Aha.
0: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrt hodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
1: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
0: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
1: Je, to je hezký.
0: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
1: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
0: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mně se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
1: No tak oni to dělají takový aušusový.
0: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady, jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. a najednou řach a byli jsme všichni na zemi a ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali, načež vyběhnul pravděpodobně šéf a já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako, a on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
1: bude mít vystužené nohy.
0: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Mm. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
1: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
0: No to tak bylo. Hmm? Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
1: Náš pan tady nejvyšší.
0: Náš pan vedoucí.
1: Náš pan vedoucí.
0: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
1: A proč jste se jako převlík teda na mě?
0: No, hodil jsem to zpátky do figury.
1: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
0: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
1: Ano.
0: července.
1: Tak.
0: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám, babička má výročí.
1: Babička má výročí. To
0: a
1: škoda,
0: víte, kde byla napsána
1: škoda,
0: babička?
1: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
0: Žitné tady.
1: Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
0: Tam každý den jezdím a je tam busta.
1: Je tam pamětní deska.
0: Je tam pamětní
1: deska. A je to takový žlutý dům, mám pocit.
0: Ano,
1: světle žlutý.
0: Okruvý,
1: no.
0: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
1: Je.
0: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
1: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
0: No, tam se k něčemu schyluje, podle mě.
1: Jo.
0: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
1: Myslíte Zelčo?
0: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
1: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela leda, co slyšela.
0: To je Šimek a Grossman, podle mě.
1: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
0: A to je návštěva zoo, si myslím já.
1: Aha, no vidíte, tak to nevím.
0: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Narechni se naposled. To nevíte?
1: Ne, to neznám.
0: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci, protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
1: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácejí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
0: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
1: No, ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
0: Jak dopadli?
1: No, jak dopadli.
0: Revoluce požírá...
1: Svoje děti.
0: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
1: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
0: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
1: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
0: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
1: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
0: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
1: Že chodíte jeden vedle druhýho.
0: Tomu se říká rojnice?
1: No, to je rojnice. A to vám potom neproklouzne ani myš.
0: No tak to
1: což
0: je
1: na
0: té
1: swingers party může vypadat docela zajímavě.
0: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
1: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
0: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
1: Ty jo, to nechcete uklízet.
0: Jak to?
1: To si myslím, že to bude ještě...
0: Tam budou odhozený...
1: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
0: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
1: Myslíte?
0: No jasně, plný liber.
1: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
0: Myslíte?
1: Plný úplně jiných věcí.
0: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
1: Ano.
0: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
1: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
0: No tak já, než to řeknete,
1: no.
0: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
1: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
0: No představte si, že tam bydlíte.
1: No.
0: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
1: voda, pijete čaj o páté.
0: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
1: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete. Byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
0: To je jak u nás baráku.
1: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
0: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
1: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
0: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
1: S peřím byste tam byl za hvězdu. nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
0: Určitě, to je na mě moc složitý.
1: Ne, to je krásný.
0: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
1: Inkluzivní prostor. Právě, že jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
0: Inkluze.
1: Inkluze.
0: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
1: I kdyby neměl ten kostým.
0: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
1: Jako, čím přispět?
0: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
1: Jo.
0: Tak to se může stát taky.
1: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
0: Jo.
1: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
0: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
1: Queen. Myslíte
0: Mary,
1: drag queen?
0: Drag queen.
1: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
0: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
1: Ano.
0: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Teď jsem vulgární. Že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
1: ano.
0: Krásný a že má boty na podpatku.
1: Jo.
0: Aby už od malička věděla,
1: jak vypadá správný muž.
0: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
1: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
0: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty.
1: Ne, nechty.
0: Nechty.
1: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
0: maminka
1: a dát jí to jako dárek.
0: Trošku blbá, ne?
1: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
0: Jo, hezky?
1: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
0: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
1: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
0: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
1: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
0: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
1: No.
0: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
1: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendro. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
0: Tak to je chyba.
1: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
0: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. To musí být úplně v prdeli.
1: No jasně.
0: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
1: No.
0: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
1: Vy si pletete swing a swingers.
0: To je něco jiného.
1: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
0: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend, nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
0: pořádně. Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service. Takže tam byly i stany
0: takže
1: intimní.
0: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No.
0: Fish and chips.
1: No.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karo. Fakt asi.
1: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No.
0: Že to má ty znaky?
1: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono se
1: že
0: říká,
1: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: mám. Nepočkejte, přechod a tranzice. To.
0: To vám nějakou dobu píchají ty?
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru.
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastní.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: No, ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, jo, Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako,
1: ale tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: školky. Tam byl, ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: To, jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: když
1: školky.
0: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zaborová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec ne, nebudu.
1: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, teď to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky.
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není
1: u vás... Tak mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takový šláger ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla taková písnička.
1: No
0: písnička.
1: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. Všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete.
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šéf ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejkovi, ten
1: Polarejkovi, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře, no.
1: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
0: a
1: jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu mu připojit na den denně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím Řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night, I missed the bus.
0: No ne, to...
1: No ta, dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends.
0: Jo, to...
1: No more social dumping.
0: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
1: Ne, ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, ne, ne, to bychom neměli, bychom mít...
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
0: Není,
1: tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: a proto se ale tomu smějeme.
0: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
1: No.
0: Tečka.
1: Tak to já proto pochopení nemám.
0: Nemám to vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

po horách a dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

housle zpívají a cymbál zlatě zvoní. Strejcové i tetky, Ondrové i Bětky, no a písničky.

přijel, až noc uprchla tak, jako stáda koní. 3 dny jsem ukládal do hlavy, pozorně napínal uši, zpívání kovbojů z Moravy zahřálo srdce i duši.

0: dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nám ještě popsat, jak to ve vašich očích obstává ta situace, tak jak ji popisujete u dalších městských firem, protože je tady třeba Pražská plynárenská, o které slyšíme, že navzdory tomu, že roky vykazovala zisk, teď je v hluboké ztrátě, což se upřímně řečeno teď v této situaci energetickým firmám nestává, spíš naopak bych řekl.
1: Já to nechápu, ty děje kolem Pražské plynárenské měla původně schopné vedení, generovala obrovský zisk, který částečně získávala Praha, pokud se ten zisk rozděloval jako akcionář, a nyní je ve ztrátě, ještě jsme poskytli záruky, je to teda velmi zvláštní. Já si myslím, že to možná nebylo šťastné, ta výměna, ale na to tlačili koaliční partneři, že se má změnit to vedení městské firmy. Ale já si myslím, že Pražská plynárenská asi není takový problém v minulosti, protože to je normálně ekonomicky fungující firma. Zatímco jsou jiné městské firmy, které nefungují úplně na těch tržních principech, tam potom taky chybí ta kontrola, ty nevykazují zisk, ty vlastně jenom čerpají peníze.
0: Nemůže to být dozimetr s pořadovým číslem 2?
1: Dozimetr číslo 2, my říkáme jiné kauze, která se týká Lysolají, ano, a která se týká pozemku v Lysolajích, kde se ukázalo, že Praha nevýhodně, nebo respektive městská část Lysolaje se souhlasem zastupitelstva Prahy, ten souhlas byl dán za éry zase paní primátorky Krnáčové v lednu 2017, tak městská část prodala nevýhodně pozemky v Lysolajích developerovi, který teď na tom staví luxusní vily, s tím, že původně ty pozemky měly být určené na výstavbu domova pro seniory. Takže žádný takový dům tam není a právě došlo k tomu, že se souhlasem minulého vedení města zastupitelstva, tak Praha přišla o cenné pozemky, kterých nemá moc, na kterých právě potřebuje budovat třeba to dostupné bydlení pro seniory.
0: No, vy jste řekla nevýhodně prodala, že to je slabé slovo.
1: Tak asi nevýhodně, protože my nevýhodně. Takhle, je to eufemismus, my už jsme si zadali znalecký posudek, nebo dva znalecké posudky, a škoda je minimálně 30 až 40 milionů. A i celé to projednávání v minulém volebním období bylo velice zvláštní, protože nikdo není schopen vysvětlit, proč třeba zastupitelé ani nedostali k dispozici celý znalecký posudek, protože z toho celého znaleckého posudku, který tehdy byl k dispozici, by se poznalo, že to není cena tržní, cena obvyklá, za kterou je jedině je možné prodávat městský majetek. Takže my jsme se teď usnesli na zastupitelstvu v září, že Praha se musí přihlásit jako poškozený, musí podat trestní oznámení. Prostě musí být aktivní v tom, aby vymáhala škodu a pomohla odhalit tento dozimetr 2, jak jsme to nazvali.
0: Je to čachrování z pozemky.
1: Je to čachrování z pozemky. Mimochodem to samé se děje na stanicích metra v režii dopravního podniku. To mi vadí asi vůbec nejvíc. Nyní vydal svědectví bývalý člen dozorčí rady dopravního podniku pan Štěpán. Zrovna dnes to bylo zveřejněno. Já už jsem to od něj obdržela v srpnu, protože on se ozval po kauze dozimetr, že byl z neznámého důvodu odvolán v roce 2021 z dozorčí rady. Já vím, že se o tom jednalo, že byl kritizován, že moc kritizoval, že s některými věcmi nesouhlasil. Potom byl odvolán a nyní teda vydal velmi zásadní svědectví, které je zveřejněno v médiích, a kde on uvádí, že už v minulosti bylo rozhodnuto, že pozemky a stavby na stanicích metra, tedy například Holešovice, Kačerov, Českomoravská, Skalka a tak dále, že jsou nepotřebným majetkem a že budou privatizovány. A to v souvislosti s tím, že dopravní podnik chce uzavřít smlouvy, nebo už uzavřel smlouvy na revitalizaci stanice metra. Revitalizace stanice metra jsou určitě důležité, ale kdo to kdy viděl, aby se dopravní podnik, dokonce bez souhlasu 100% akcionáře, zbavoval tak cenného majetku, jako nemovitostí na stanicích metra, které jako potřebuje jednak provozování metra, a jednak ty nemovitosti, když se jich nyní zbaví, tak oni mají nějakou hodnotu, ale v budoucnu, až developři to zdevelopují a vzniknou tam třeba různá centra obchodní a tak dále, tak budou mít nedozírnou hodnotu a dopravní podnik bez souhlasu Prahy a za zády Prahy je prodává, respektive uzavírá smlouvy o smlouvě budoucí, o budoucím prodeji, které patrně jsou uzavírány tak, že jsou vymahatelné, takže je obrovské riziko, že Praha dopravní podnik o ty pozemky přijde. A to se děje teď vlastně.
0: Souvisí s tím váš výrok, tuším v televizi Prima, Marvanová se pustila do Čižinského kvůli pozemkovým čachrům, ten to nevydýchal. To jsou tyto pozemky, nebo to ano. Jsou ještě jiné čachry?
1: Ne, to jsou tyto pozemky. Je
0: a
1: to
0: proč
1: tak,
0: Čižinský
1: že...
0: ale?
1: No, takhle, my jsme byli pozváni do studia, takže jsme o tom hovořili. Takže kdyby tam byl pozván třeba pan primátor, tak budu o tom hovořit
0: ano,
1: s panem primátorem.
0: Ano. A mimochodem, ten pan Čižinský a to jeho Praha sobě, o tom si s postupem toho, kdy člověk nazbírá zkušenosti a informace, si myslíte co? Jak to hodnotíte?
1: Běží volební kampaň a já si denně čtu na Facebooku, na Twitteru různé útoky koaličních partnerů, kteří s námi vládli nebo byli v radě. Mně to je velmi nepříjemné, musím hodnotit to tak, že často říkají věci, které jsou buď nepravda nebo úplná lež, ale já nechci oplácet stejnou, že teď budu jako říkat. Já se snažím popisovat věci, které se mi nelíbí na hospodaření Prahy, protože bojuji s korupcí, padni komu padni. Čili asi takto. Počínání pana Čižinského, který prostě opravdu nepravdivě útočí třeba na nás a na koaliční partnery, já považuji za naprosto neetické, nemorální a vlastně nefér, protože každý si má zamést před svým Prahem. No a dopravní podnik měla v gesci Praha sobě, pana Čižinského. Takže to je odpovědnost Prahy sobě, v jakém stavu je dopravní podnik.
0: No a třeba taková ta jeho slavná, nebo takové ty jeho slavné stezky pro cyklisty, které v mnoha případech vedou odnikud nikam, a promiňte, spíš cyklopruhy než stezky, abych byl úplně přesný. Například tady kousek od studia na Štvanici, a tak to je záměr, nebo to je neznalost, nebo to považujete za dobré?
1: Já jsem bydlela na Praze 7, už tam teda nebydlím, takže tam to začalo. Problém cyklistické dopravy ve městě je ten, že pokud se to řeší těmi cyklopruhy, tak to může vést k nebezpečným situacím, kolizím mezi těmi cyklisty a automobilem, nebo těmi, co jedou autem. Takže v tomto smyslu, já jako člověk, který teda bych nezvládala jezdit výhradně po městě na kole, tak to jako člověk, který jede v autě, hodnotím jako riskantní situaci pro oba aktéry toho provozu. Čili já určitě podporuji, aby byly cyklostezky, aby byly oddělené části, kdy může cyklista naprosto volně projíždět, takže a podporují všechny druhy dopravy. Město má být takto vstřícné. Ale ty cyklopruhy na některých místech jsou opravdu riskantní, zejména tam, kde jde o rychlostní silnice. Já jsem třeba jela na Zbraslavi, tam jsou taková ta síčka a tak dále, a tam normálně jede taky cyklista a je to velmi obtížné, nejde ho moc předjet, když tam musíte dodržet tu vzdálenost do toho rychle jedoucí další auta. Čili z hlediska bezpečnosti to není úplně ideální.
0: Volební obvod číslo 19, tam kandidujete teď za koalici Spolu do Senátu a před chvílí jste řekla, že bojujete s korupcí padni komu padni. Jak to míníte promítnout do toho Senátu? Třeba, jestli si řeknete nějaká norma, nějaký zákon je nedostatečný, ano, měl by se změnit, tak s čím tam jdete? Zkuste jednu konkrétní věc.
1: Ano, úplně konkrétní, která se právě týká kontroly hospodaření obcí a krajů. Kde chybí kontrola, tak tam je prostor pro korupci. To je asi jako známé. A nad městy a kraji, nad obcemi a nad jejich firmami je velmi slabá kontrola i z hlediska zákona. zákona. Městské firmy jsou to totiž zřizovány podle zákona o obchodních korporacích, to znamená, řídí se normálně vlastně obchodním právem, jenomže lidé ve vedení těch firm i ve vedení obcí a krajů, tak hospodaří s cizím majetkem a jasné, že musí zákon upravovat mnohem větší možnosti kontroly. Takže chybí dvě formy kontroly, které bych chtěla zavést nebo podpořit. O jedné se mluví dlouho a to je kontrola ze strany NKÚ, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu. Dneska se pořád spoléhá na to, že to zkontroluje opozice, že stačí transparentnost, že podle 106 si může občan vyžádat informace, ale občan nemá takovou kapacitu, aby prokazoval, že se, co se vlastně s hospodařením děje. To musí dělat profesionálové. To znamená, občan, kdyby byla zavedena kontrola ze strany NKÚ, dá podnět a potom NKÚ se tím bude zabývat. Další orgán, který by se tím měl zabývat, a v minulosti tady taková forma kontroly byla, to je netrestní dozor státního zastupitelství. Někdy v polovině 90. let, jestli se nepletu, byl zrušen. Přitom tehdy bylo možné, aby státní zástupce řešil i nějaký podnět na nevýhodný prodej, na nevýhodně uzavřenou smlouvu a mohl zasáhnout a mohl vlastně zneplatnit tu smlouvu. Dnes je to nesmírně obtížné, protože i zastupitel nebo opozice nebo občan má třeba nějaké podezření, že se dějí machinace s městským majetkem, ale nemá operativní prostředky jako policie, to je přesně, co jsme neměli my, abychom obstarali takové důkazy, aby pak jsme to donesli policii a policie opravdu už mohla zahájit stíhání. Čili já se domnívám, že tu kontrolu musí provádět profesionálové na základě podnětu občanů. Takže tady chybí prostě kontrola nakládání s veřejným majetkem na úrovni obcí, krajů, jsou miliardové částky. Takže tady by se pro boj s korupcí dalo udělat hodně. A druhá věc třeba, kterou zmíním, korupčníci či velké podvody se musí dostat před soud prostě do půl roku, do roka, jako je to třeba ve Spojených státech amerických. U nás je nějaké podezření a běží to mnoho let v to neveřejné trestní řízení. A ono to poškozuje všechny. Poškozuje to zájem na spravedlnosti, pokud někdo je teda stíhán právem, aby lidé viděli, že rychle je ten korupčník odsouzen. Ale poškozuje to i ty, kteří jsou obviněni nevinně, a dlouho se s nimi vleče ten sejch, že jsou obviněni. A je to zastaralým trestním řádem, který máme, myslím, z roku 61. Je to absurdní, prostě musíme zmodernizovat trestní řád, aby se co nejvíce zkrátila ta fáze neveřejného řízení u policie a rychle se ta věc přenesla před soud. Čapí hnízdo teď je teprve u soudu, je to po 7 letech, to je prostě neúnosně dlouho. Takže to jsou dvě konkrétní věci, změnou zákona by se dalo dosáhnout nápravy.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. A dnes je 18. září. Pozor.
3: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo dva týdny dovole.
2: Je to za dveřma, už to ťuká.
3: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
2: A představte si, že mě už se o tom zdá.
3: A ne.
2: Já jsem měl dneska se.
3: Ne.
2: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
3: To snad ne, to by si nedovolil.
2: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
3: To snad ne.
2: Já jsem byl podržtěžka.
3: A držel jste?
2: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
3: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
2: No,
3: pozor na jazyk, Ksavere.
2: Jak to?
3: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
2: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
3: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
2: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
3: No dozík, helejte, mě to baví.

0: On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
0: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
0: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zase to je normálně, to je jak z filmu, pane Holče.
0: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
0: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
0: Vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
0: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
0: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane Holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
0: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
0: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
0: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
0: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
0: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku k Savere a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty. Co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech. Na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo. Nic.
1: A o motoristech? To jsou naši.
0: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No a počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
0: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
0: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
0: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
0: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
0: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
0: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
0: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
0: Tý český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
0: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
0: Já...
1: Asi desetinásobně.
0: Já to
1: a
0: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já... si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
0: Ve středu.
1: Nebo čtvrtek.
0: Ve středu. Ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den. No. Náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc. Mnohem víc, než mi ostatní klobou dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
0: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jistých, jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
0: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
0: A on tady jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe a... No, tak to jenom, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání, to je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta Česká televize.
0: Xavere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o České televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo. Pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té České televizi říct.
0: Tak já mluvím o České televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím. Konstruktivně, Alexandre. To vy umíte konstruktivně, já takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Alexandre, zase musím uznat, jako úloha České televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím České televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: To je šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čerého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohleto, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace?
0: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
0: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
0: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic, nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Holče, normální čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura. Ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
0: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už vidí. Víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům
0: a
1: řeknu si, ať mají tu šanci. Mm-hmm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže... A já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
0: Není to trestný? Smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
0: Volba je tajná, ne?
1: No, tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
0: Já se jenom ptám.
1: No,
0: víte, vy jste asi neudělal nějaký průser.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
0: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
0: To je tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
0: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není, Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
0: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Ksaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no jen v uvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
0: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
0: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
0: to už neexistuje.
1: Oh.
0: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila. Pro mě neskončila, Xavere, pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
0: Jo.
1: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jedinýho spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili Spolu. Mm-hmm. A budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou. S Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a brát si jeho noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
0: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi.
0: Ne.
1: A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska. Pejska.
1: Ten... Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
0: Tata.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
0: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
0: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, Xaver, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu nějakou.
0: Já chápu tohle.
1: Naslinil vítr a chytil.
0: Jo,
1: říkal si, aj, ty průzkumy rychle.
0: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát. Někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti. To mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora
0: víte, co tam
1: myslím
0: dokážou.
1: Si, že nejedná, a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitel Českého.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku vyset pořád, to se o vás ví?
1: No. Pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, to je Megan, ne?
1: Ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale ta to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo? Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo, jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
0: Jo, jo.
1: Přesně tak. William vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách, a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
0: jo?
1: Aby se to srovnalo, a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí, a teď jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný, a můj dojem zásadní a pointa je, že pane holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme, celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
0: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo o Ukrajině.
1: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale... To byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie. Všechno. Z veškerou parádu. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná. Měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavere, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, pojď krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm... Jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, vy jste taky Evropa, ne?
0: Já myslím, elita, že jste...
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
0: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Xavere.
1: Že bychom toho... Tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, to je ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladej.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
0: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze, naše zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak.
0: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
0: Jo.
1: A za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle si dělal.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
0: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelu, já mám rád,
0: jo,
1: tak nějak,
0: já
1: lidsky.
0: Taky.
1: Máte ji rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nenávidím.
0: Proč? Pro boha, nejhorší, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
0: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Já nevím.
0: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mi napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela, a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
0: No. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vlzonku od Azalky.
1: Azalka? To je kamuška.
0: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vlzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla
1: by jeden
0: by
1: vylízal
0: a ten... Měla by jí mít.
1: No, měla,
0: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudeme si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
0: Co? Vy?
1: No já určitě.
0: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
1: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
0: No, se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
0: Jo. A já mám možná... Když půjdete do stanu, tak vám ho dají plný.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo. Ona pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Kníže hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo, jo, jo.
0: A on teda jede, Ksavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
0: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
0: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafíčko.
0: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to jo.
1: A
0: zapěrní... Vy jste byl vždycky fajnšmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik? 25. 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tak když jsem řekl, ať přiveze Batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné Bez cenzury.
1: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No, já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho rozněšel.
0: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Co lžete?
1: No, vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo.
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Nepřišel by Bába?
0: Jasně.
1: On na to by mít čas.
0: To už skončí kampaň. Ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v
1: podstatě. A když ne Babiš, tak aspoň Kaska konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky. Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nádraží večerní

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Markéto, zdá se, že jsme vyřešili velmi palčivý problém Česka, a sice s drahým a stále nedostupnějším bydlením.
2: Vy jste viděl nějakou statistiku, že nám bydlení zlevňuje snad?
1: Ne, viděl jsem ale jinou statistiku, a sice, že rekordní počet lidí, a sice už přes 300 tisíc, bere dávku na bydlení. Takže vidíte, je to jakýsi socialistický perpetuum mobile, když lidi nemají na bydlení, tak jim to doplatí stát, neboli lidi, kteří platí daně jiný a vydělávají na to, nemůže to trvat velmi dlouho, protože letos to nejspíš bude stát tenhle ten rekord další 20 miliard korun. Ale ono to v ekonomice souvisí všechno se vším, takže tady máme spoustu dalších neúplně šťastných zpráv, ale taky náš klasický vzdor a taky naději.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nebořárek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty,

0: budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli zase
1: 65
0: změnit.
1: let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
0: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
0: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
0: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
0: tím...
1: Takže zdroje jsou.
0: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... Máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
0: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu. Víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
0: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
0: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun. Což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
0: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
0: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že to, že

0: tak chcete učinit změnu zákona?
1: Jsou
0: Nebo
1: názory.
0: Nějakým předpisem třeba pro...
1: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
0: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
1: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
0: Na vzdělávání?
1: Na vzdělávání.
0: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
1: Kroužky jsou vzdělávání.
0: Jo, takže...
1: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě a syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
0: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
1: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
0: A technicky by to bylo?
1: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
0: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
1: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
0: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení. To jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
1: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
0: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
1: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom, řekněme, tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby, ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
0: Určitě.
1: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
0: Jak,
1: to je ten princip.
0: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
1: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kterých by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
0: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
1: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
0: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
1: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
0: Nebo nezastavit?
1: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
0: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
1: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
0: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
1: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
0: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
1: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
0: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
1: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
0: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
1: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
0: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
1: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
0: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali třeba, o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo SocDem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
1: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
0: Ale všechno na stole.
1: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
0: Jsem rád, že jste přišla, a na shledanou. Těším se na příště.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country. The absolute best. All the time.
2: Rádio Xaver.

0: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
0: Tak já zase zůstanu u toho tykání, protože vysvětlím divákům, že se známe roky. A profesor Jiří Beran, uznávaný odborník, vakcinolog, dokonce teď čtu na některých místech na internetu, že světového formátu, což mě těší, Jirko.
1: To mě těší také, což jsem zatím ještě nečetl, ale tak...
0: No já ti to přepošlu. A ještě tam napsáno epidemiolog. A to ty seš epidemiolog tak taky, nebo jenom ten vakcinolog?
1: Já bych řekl, že jsem epidemiolog také, protože já jsem epidemiologii studoval a mám pro ní jakoby i takzvanou odbornou způsobilost, čili to můžu vykonávat jako profesi v České republice. A vakcinolog, tomu já se věnuju skoro 30 let, takovému tomu takzvanému klinickému vývoji nových očkovacích látek, takže nějakou zkušenost z toho mám ze světových nebo evropských projektů určitě.
0: A ještě dodám tvoji zásadní věc, a to je cestovní medicína.
1: Cestovní medicína, to je můj koníček.
0: Koníček dokonce.
1: Koníček. To...
0: Tak, Jirko, už je konec covidu?
1: Já bych řekl, že je konec covidu. V tuto chvíli my můžeme očekávat samozřejmě nějaké mírné zvýšení případů, ale vidíme všichni, že většina těch případů jsou s mírnými klinickými průběhy a maximální komplikace, která se objevuje u většiny lidí, je zánět nosních dutin.
0: Jaké je největší poučení pro člověka s tvojí odborností z těch uplynulých 2 let a něco? 2,5 roku
1: bych řekl. Já bych řekl, že to pro mě to nejdůležitější poučení je v tom, že skutečně jsme se měli orientovat především na ty rizikové skupiny a měli jsme určitě zajistit to, aby tyto rizikové skupiny měly co nejblíž ke svému praktickému lékaři nebo k té takzvané předsunuté nemocniční péči, to byly ty monoklonální protilátky nebo antivirotika, aby se to k těm lidem dostalo co nejdřív. Čili to jsem viděl jako nejdůležitější. Já sám osobně jsem považoval za naprosto zbytečné a dnes se to ukazuje takové to masivní testování dětí ve škole, lidí v závodech a podobně, kde ta výtěžnost byla v setinách procenta. A samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že to dlouhodobé nošení roušek a neponechání dětí doma mimo výuku je velmi, velmi špatné.
0: Já tedy s dovolením připomenu tvůj majstrštyk, který se odehrál v tomto studiu na začátku covidu. Ty jsi tenkrát řekl přesně, že odhaduješ, že vakcína bude na Ježíška, a spletl si se vlastně o 2 dny, protože 27. prosince přijela první.
1: Byla tady dodána první očkovací látka.
0: Tak, ano. Na to ještě řada lidí vzpomíná, jak si to vlastně přesně trefil. Ale to samotné očkování, z toho plyne co? Jaká zkušenost? Tak, pomohlo to?
1: Já bych řekl, že během toho prvního roku, kdy se očkovalo, myslím tím tedy rok 2021, se ukazovalo několik důležitých fenoménů v souvislosti s tím očkováním, které jsme do té doby neznali. Ten první je to, že vlastně si téměř nikdo z těch odborníků, kteří to řídili, neuvědomil to, že ta nákaza vstupuje do organismu přes sliznice, čili proto, abychom zabránili vzniku té infekce, je potřeba mít i slizniční imunitu a bylo nutné od počátku všem lidem vysvětlovat, že i když jsou očkovaní, že musí prodělat vlastně jednu mírnou infekci. To bylo vlastně poučení, které potom vedlo k tomu, že řada lidí si řekla, tak stejně já ten covid prodělám, tak proč bych se nechal očkovat. To očkování mělo význam především u skupiny vysoce rizikových obyvatel, to jsou lidé, kteří na covid zemřeli v loňském roce, jenom připomínám, že v loňském roce zemřelo 24 tisíc osob a z toho 22 tisíc byly osoby starší 60 let, což je ve své podstatě 0,8%, necelé 1% všech osob starších 60 let a byly to lidé s vysokou nadváhou, s cukrovkou, s ischemickou chorobou srdeční. A právě u těchto těch lidí ze začátku to očkování mělo velmi jakoby pozitivní efekt v tom, že je připravilo na to, aby se mohli s tím virem setkat a aby si imunitní systém vlastně vytvořil nějakou minimální paměť. Co se týče současnosti, tak nejsem přesvědčen o tom, že by třeba lidé, kteří COVID prodělali nebo kteří už byli očkováni, že je nutné, aby se znovu a znovu přeočkovávali.
0: Takže svůj význam to tedy mělo?
1: Svůj význam to v té době mělo, řekněme, v první polovině roku 2021, kdy se ukazovalo, že tedy ten efekt tady je.
0: No a teď tu a tam čtu o tom, že firma Pfizer má nějakou novou generaci té vakcíny, která se nějak jmenuje, mám to někde napsáno, to je jedno, a že to je přesně teda ta vakcína, kterou bychom si teď měli dát proti covidu. O tom soudíš co?
1: Tak já si především myslím, že tam je potřeba vycházet z toho, jestli skutečně je to ta poslední varianta. Oni jsou ty poslední dvě varianty dvě. To je vakcína, která obsahuje původní nebo genetickou informaci původního kmene a kmene Omikron. Ta je tady k dispozici už od minulého týdne. A další varianta, ještě novější, ta obsahuje varianty toho Omikronu, dvě novější varianty, které dnes jsou nejčastější i v České republice a po celé Evropě. Na druhou stranu, já když jsem se podíval vlastně na ukazatel toho, jak ty očkovací látky do léta fungují, na což se dá usuzovat z počtu takzvaných druhých infekcí neboli reinfekcí, čili to jsou lidé, kteří měli COVID dvakrát. V České republice COVID mělo třeba 3 miliony lidí a z toho 300 tisíc to mělo COVID dvakrát. A když se podívám na ta čísla, tak se ukazuje, že velmi významně v tom hraje roli přirozená imunita, čili lidé, kteří COVID prodělali, jsou podstatně lépe chráněni než lidé, kteří byli očkováni. A to souviselo s tím, že ta očkovací látka až do toho léta, nebo řekněme do 1. září, byla pořád ten původní virus, který vytvářel protilátky proti původnímu viru, ačkoliv tady byla 5. a 6. antigenní varianta, která byla úplně jiná, čili ta vakcína nemohla tolik chránit.
0: Ta poslední varianta, kterou jsi zmínil, že je od minulého týdne, ta je vhodná vlastně pro koho? Platí tam to též, plus 60 a všechny ty, já se zdráhám to slovo říct, komorbidity, což je teda...
1: Chronická onemocnění,
0: což je hrozný slovo.
1: Já si, jako velmi těžko se to v tuhletu chvíli odhaduje efekt této očkovací látky, protože vlastně to onemocnění těmi subvariantami toho Omikronu je opět velmi mírnou infekcí, čili pokud se ti lidé vlastně nechají očkovat a pokud by to tedy chtěl někdo doporučit, pak samozřejmě pro tu skupinu lidí, kteří jsou starší 60 let, mají vysokou obezitu, mají ischemickou chorobu srdeční a cukrovku a u těchto lidí je potřeba, aby oni sami si zvážili to a neměli by prodělat COVID do té doby, tak by si měli zvážit především to, jestli je lepší si prodělat COVID v mírné podobě anebo jestli se nechat očkovat.
0: Pozoruji celou tu dobu, kdy začalo očkování, názory některých lidí, a pravda je nutno říci, že spíš amatérů v této věci, a nejrůznější spiklenecké teorie ohledně očkování. Je, Jirko, teoreticky možné, že by v těch vakcínách, ať je to od kterékoliv té společnosti, bylo něco, o čem netušíme, něco, co může být nebezpečné. Dokonce nějaká paní ukazovala fotografii na sociálních sítích, že si nechala do ramene naočkovat už nevím kterou tu vakcínu a že jí teď lžička tam zůstane, jakože tam je něco. Je to možné?
1: Možné to není. Možné to není. Já si myslím, že je daleko důležitější, než vnímat takovéto věci, skutečně sledovat ty, řekněme, postvakcinační reakce a srovnávat je s tím, co se objevuje u běžné populace. Toto se od počátku třeba dělalo ve Velké Británii, to znamená, že jako nejdůležitější ukazatel se ukazuje počet lidí, kteří zemřou po aplikaci vakcín za 30, 60, 180 a 360 dnů, čili tam se pozoruje, kolik lidí bez ohledu na to, na co zemřeli, a zemřeli ve skupině očkované, a to se porovnává se skupinou neočkovaných lidí. A ve chvíli, kdy se ukáže, že vlastně ti lidé umírají o trošku víc než běžná populace, tak je potřeba tam provést analýzu. A to si myslím, že je škoda, že se u nás neudělalo, mělo se to udělat, protože pokud ta vakcína je dobrá a nedělá žádný takovýhle závažný nežádoucí účinek, tak je možné ukázat, že tedy ta úmrtí po uočkovaných a neočkovaných jsou třeba podstatně u těch očkovaných podstatně menší, nebo je to rovnocenné a tak podobně. Takže já, abych tomu předešel, tak si myslím, že je lepší, kdyby jsme měli daleko víc dat, které by nám to ministerstvo ukazovalo, jakoby jak u očkovaných, tak neočkovaných, aby to ty lidi přesvědčilo. Určitě nepřesvědčí to, když jim budeme ukazovat lidi z Márnice, tak jak se to dělalo. Ukazovat reálná data, to bych považoval za strašně důležité.

0: Radio Xaver.
1: V mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu, a do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
2: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
1: Jak to?
2: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou to totiž jsou migranti, kteří jsou z válečné zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který podepsal Vít Rakušan.
1: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
1: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Já koukám na ten autenticky nešťastný výraz a musím se přiznat, že jsme tady jenom tak mezi čtyřma očima, že bych si velice přála vidět takhle nešťastný výraz někdy v tom říjnu u pana ministra Rakušana. To by byla, myslím si, velká satisfakce.
2: Za to, že neletěl
1: po dozimetru, za to, že neletěl po střelbě na filozofické fakultě, kdy zametal věci pod koberec a já nechci říct, že vysloveně lhal, ale tak řeknu to kulantně, přinejmenším neříkal pravdu. A stejně tak by si to zasloužil za ten incident, o kterém je tento článek. To znamená za to, že v podstatě několik desítek extrémistů mohlo narušit plánovaný, naprosto pokojně probíhající pochod navíc rodin s dětmi.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

Až se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen zabít.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Proto letí.
1: Proto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek.
1: Proč? Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo skloubit oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no?
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej
1: teda... Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen

0: to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
0: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110. A
0: Tak
1: to
0: vy
1: se...
0: se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale já chci jet v klidu prostě.
0: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co? Ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější jet, než jet na prázdné dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale
0: Tak to...
1: on prý jel v
0: No
1: Německu.
0: ale teď už nějak
1: Teď
0: na
1: už se...
0: tom netrvá úplně, no. Tak...
1: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
0: Jo. Ale víte co, já mu totiž, já to vím, Xavier, víte, že...
1: Nesrazil on toho papeže nakonec.
0: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde se to nemělo
1: Sudety,
0: stát,
1: to je
0: Sudety.
1: napůl, to je
0: A ono to
1: napůl.
0: tam svádí a já, víte co, já nebudu, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: Fakt?
0: no jsem tam, ale
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
0: to už je nahlášený.
1: Je to
0: Jo, to je
1: nahlášený?
0: nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak. Asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako
0: To by
1: pořád.
0: musel vedle něj sedět Meda, ne? S Ajskem, co?
1: Meda,
0: No jasně.
1: víte, co nového s Medou?
0: No má děťátko.
1: Děťátko, medičku.
0: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím, jak se
0: Já
1: to...
0: myslím, že se spíš jako platí na to.
1: No
0: On je takovej... On má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: jak to víte?
0: Vím,
1: Já
0: vím,
1: jsem,
0: vím,
1: to já
0: vím.
1: bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane oče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajském serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
0: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších
0: Jo.
1: několik let,
0: Já tomu
1: ne?
0: moc nevěřím, Xavere.
1: Do
0: Já
1: kolika let
0: Medu
1: se
0: znám
1: přebalují děti?
0: dlouho, to já nevím,
1: Třeba
0: ale
1: do
0: já
1: dvou,
0: vím,
1: do
0: že
1: tří let?
0: takovýhle, jak bych řekl, domácí šmucy k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
0: Je to
1: Probudí se
0: možný,
1: ty
0: no.
1: nějaký pudy
0: Tak on si přece jenom to děťátko pořídil
1: z
0: tak
1: půjčovny.
0: trošku.
1: Ne, ale domů přejeme
0: Jasně, jasně.
1: a já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je.
0: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že
1: Jako
0: přebaluje. No.
1: myslíte, že Diana někdy přebarovala Harryho?
0: No to určitě ne. No.
1: Ten se narodil, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve 2 letech
0: No
1: na
0: a Meda
1: oslavě.
0: je něco takového, jako Diana, trošku. Co?
1: Tak je to,
0: Z Plzně, teda řekněme,
1: je
0: no.
1: to, pane Holče,
0: Nebo on je zchomutova
1: já vím, že vy
0: vlastně.
1: to nemáte rád, jako ne, z Plzně.
0: Ne, on je zchomutova, myslím, rodák, jako.
1: Jo.
0: Ale pak žil v Plzni.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je.
0: To počkejte, to já
1: A to
0: uznávám.
1: nejsme my nosiči vody.
0: No, nejsme, to
1: No.
0: já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v
0: Jasně.
1: baráku.
0: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvílek.
0: Milion chvilek.
1: Tam jich
0: Takže to já
1: milion.
0: vím. Tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se
0: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, po taťkovi chytrá, po mamce novými
0: Aby
1: neměla.
0: byla, já bych řekl, aby byla po taťkovi chytrá, ale méně chytralá než taťka.
1: No, a hlavně byla zdravá, ono je to
0: No,
1: nakonec jedno.
0: no jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný,
0: Zase,
1: ale držíme
0: jo,
1: palce.
0: a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude

0: věnovat víc malý medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mně říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
0: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
0: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
0: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
0: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
0: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
0: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba? Nebo
0: ale to neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
0: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. Se prodává
0: no to se prodává.
1: To je v ceně.
0: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
0: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
0: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
1: Jo, no tak...
0: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
0: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
0: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
0: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
0: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
0: taky, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
0: Ale já jenom Xavier...
1: I Biky. Miky Štryky.
0: Jo.
1: Taky.
0: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Já jsem občan.
0: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni štěma. Tričko občanský.
0: Já nevím, ukažte, co tam máte. Chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
0: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
0: není
1: občan...
0: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
0: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
0: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
0: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
0: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
0: Medveděv.
1: Medveděv,
0: to že? To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
0: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
0: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
0: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
0: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
0: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
0: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
0: No.
1: No
0: tak, a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
0: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože už český, no.
0: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
0: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, které pan Wollner, a to jsou opravdu...
0: No ale No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
0: No jasně.
1: Oh.
0: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
0: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňouk, Mňau je.
0: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
0: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Bože, co, a proč bychom jako si tady nestřeli do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
0: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
0: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
0: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a já tady budu mňoukat 4 hodiny.
0: Mám hodit prachy na stůl.
1: No, prachy a zbraně. Neopravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
0: No drahoty
1: to
0: ne, hezký, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
0: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A tak. Počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
0: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se prodal na radě.
0: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
0: co?
1: Ne,
0: no, ne, prostředí, ne, co?
1: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a no, tak.
0: Chci věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepším, no. Na to se jaký stane.
0: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaká pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
0: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
0: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
0: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
0: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
0: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
0: Severe, vy lžete jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, jak Fiala ne. Jak jsem to říkal?
0: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
0: Divácká rada.
1: To
0: chci vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
0: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
0: ne?
1: Jako ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptát jako občana. Divácká rada.
0: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
0: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
0: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ještě to vidím po první životě se nastoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
0: No mě to je jasný,
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
0: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, Skáču to jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
0: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
0: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, pozor, tam.
0: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
0: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
0: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
0: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
0: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
0: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady, vypněte
0: to. Jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
0: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
0: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
0: To bude 9 miliard už, jo?
1: Jo.
0: Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
0: letos
1: začne platit ten zákon.
0: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
0: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
0: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, to mediální jsou, dán.
0: Zlý slovíčka, co?
1: Zlý to jsou, ale opravdu zlý slovíčka.
0: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
0: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to. Ty jejich platy.
0: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, mu dáte 17 platu na odchod.
0: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
0: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
0: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známá taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
0: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
0: jo.
1: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
0: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
0: no.
1: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
0: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
0: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako no, tak pana Rychlíka, kdy ten je...
0: Prestižní
1: dokument. Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
0: No, právě proto.
1: Tak
0: no, a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
0: To je jasný.
1: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
0: Součka. A nemůže to být ten Šarapatka?
1: Takový čestný člověk?
0: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
0: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
0: Jaký?
1: Já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
0: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
0: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
0: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
0: Jo.
1: Teď z kurie.
0: No,
1: parta celá.
0: Nejno.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
0: No jasně.
1: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
0: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
0: Ne? No. Ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
0: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
0: No to si myslím. No,
1: je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
0: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
0: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
0: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
0: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, jo?
0: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
0: Bratr Grolich, bratři ze Želivy, jo. Máte no tak, bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
0: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
0: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
0: Ne? Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
0: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
0: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
0: A budete mít mauzoleum, ne?
1: To budu, co? To už se buduje.
0: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
0: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
0: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
0: Žádná reforma.
1: No a teď se bude volit nový papež. Boboší Kuharu to nejde. Prý.
0: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
0: Ale ona nevodolá.
1: Myslím,
0: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
0: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
0: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
0: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za koliká
0: to už, no.
1: To jsou
0: tak kůže. Já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane holče.
0: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
0: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
0: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
0: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
0: jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
0: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
0: Román od Mária Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
0: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
0: Jo.
1: Já se ho a Halíka fyzicky bojím.
0: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
0: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky, takový špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
0: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
0: To je zlo, je to stělesnění zla.
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
0: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
0: Jo.
1: No, Pane Holče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na, na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
0: Takže a... bez pompy dneska?
1: Cože?
0: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
0: To by bylo nejlepší, no, Xavre.
1: No, tak je.
0: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
0: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle. Já
1: no ne, tak no. Ty texty čtěte.
0: A to vydána... Říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
0: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, čas. Pane Holče.
0: Dejste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán zapadlo. Aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? On zapažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
0: Mm.
1: A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
1: Tak ty...
0: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: trošku, jako slávy. Vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restoru točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště.
0: Na shledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: velkým tématem v posledních dnech, pane předsedo, jsou důchody, valorizace důchodů a všechno kolem toho. Sociální demokracie už z podstaty by měla být tou stranou, tou sílou, která ve chvíli, kdy se jedná o těchto sociálních věcech, má stát na barikádách. Neprokaučovali jste to?
1: No, neprokaučovali. My jsme měli nevýhodu samozřejmě tak, jak jsme se bavili, že ten hlavní souboj se odehrával v poslanecké sněmovně. A já si myslím, to byl právě ten důvod, proč lidé najednou viděli, jak moc tam sociální demokracie chybí. Protože 15 poslanců sociální demokracie, když bylo ve sněmovně, tak dokázali prosadit právě tu spravedlivou valorizaci, dokázali prosadit to, že důchody se zvyšovaly o inflaci a že se lidé nemuseli zdražování bát. Dneska 70 poslanců ANO nedokázalo ve sněmovně vůbec nic. 25 nebo kolik poslanců SPD nedokázalo vůbec nic. Dokázali tam hodiny a hodiny žvanit, aniž by cokoliv prosadili. 15 poslanců sociální demokracie v minulosti dokázalo mnohem víc. Navzdory ODSC, navzdory ANO, navzdory těmto všem dokázali svoji prosadit tím, že místo žvanění a místo dlouhých řečí vždy přišli s konkrétním racionálním návrhem a ten potom postupně prosazovali. Mně se hrozně líbilo to, že ještě teď vlastně v prosinci minulého roku teprve začal platit další návrh sociální demokracie a to byla ta pětistovka výchovného, jestli si to pamatujete, tak to je jeden z posledních úspěchů sociálně demokratických poslanců. Jana Maláčová to tam tehdy poslala přes sociálně demokratické poslance. A těm se to podařilo dlouhým a poctivým vyjednáváním nakonec prosadit a teď díky tomu maminky dostali právě tu pětistovku za každé dítě k důchodu.
0: My spolu hovoříme 21. března 23, říkám to schválně proto, jaký je teď aktuální jasný postoj sociální demokracie k těm důchodům a tím vlastně k lidem, kteří už pobírají starobní důchod.
1: My jsme přesvědčeni o tom, že zrušení té valorizace, která chystá tato vláda a velmi pravděpodobně se jeho podaří prosadit, pokud to nezhodí ústavní soud, což doufáme, protože ten její postup považujeme za neústavní a hloupý, tak pokud to ale ústavní soud nezhodí, tak bude lidem ta valorizace omezená. Parlamentní opozice neudělala vůbec nic proti tomu, aby se to nestalo, kromě dlouhého žvanění. A podle našeho názoru je to něco, co se nikdy, ale nikdy nemělo stát. Protože víte co, ta valorizace je tam právě kvůli tomu, aby lidi ochránila ve chvílích, kdy najednou prudce vzroste inflace. Právě kvůli tomu tam je, aby v takové chvíli se lidé nedostali do těžkých sociálních problémů.
2: Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát, říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než klapl.

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do pátků.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský. Já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
2: Dobře, ale ten princip,
1: no je to špatně,
2: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
1: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, za prvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
2: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
2: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
2: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní. Jenom,
1: no,
2: abychom
1: no to my víme, upřímní. To nastavení financování ze státního rozpočtu, já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí, je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
2: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
2: Parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
2: pořád.
1: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále.
3: Už za 3/4 století lásko budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
2: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mně to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
1: Jak to?
2: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
1: To vím.
2: A že jsem vám říkal, každý den vstávám netrpělivej, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
1: Dneska je čtvrtek.
2: A zpráva bude nebo nebude?
1: Dneska se ještě neví.
2: A
1: to až tak kolem čtvrté hodiny.
2: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatenej.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam

0: ono se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten dozimetr řešej, včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
0: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
0: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
0: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
0: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že prošetřováno mi plynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
0: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama. Tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud. A už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
0: no tak

0: na politickou stranu.
1: Na tak, politickou stranu.
0: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivý věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
0: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: článku. Tak se zdiskreditovala, no?
0: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
0: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
0: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
0: není.
1: Se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
0: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a abych šel teďka do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: A vedro taky.
0: Protože když jste jako v 8.30 v sauně, prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
0: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
0: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
0: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmí opouštět zemi, asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, mistr Zhao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli, to já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý naručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný, asi, že sílí. Tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každým, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. A tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm, a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to. Spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A rysové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad to je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět. První zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak, jako, samozřejmě, jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak. Jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady Holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat, na Andreje Babiše, a říkal jsem, jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni se takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase proberem.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno, a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají tě

a nechytej se za hlavu, proč naříkáš? Dělám všechno, co můžu, ty můj čas v rukou máš.

0: Hana Kordová Marvanová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní doktorka Marvanová je právnička, politička, disidentka, kandidátka do Senátu za Spolu na Praze, volební obvod 19, což je Praha 11.
1: 11, 15, 22 a přilehlé malé městské části.
0: Já jsem se ten největší, jasně. A paní doktorko, vy jste před časem seděla na této židli v tomto studiu přesně 27.9. roku 2018 a pravila jste přesně toto. Praha je prolezlá korupcí, uzavírají se totálně předražené zakázky. Musí to jít ilegálně. Co myslíte, ta kauza Dozimetr tato vaše slova potvrdila, a nebo už svítá na lepší časy?
1: Já myslím, že kauza Dozimetr ta slova potvrdila. Co je nepříjemné, že se to nepodařilo posunout. Já jsem součástí koalice, byla jsem v rámci ní, ale musím říct, že řada věcí, které jsem otvírala, tak nebyl zájem je řešit vůbec. A to nejhorší, jsem identifikovala vlastně po celou dobu problémy v dopravním podniku. Takže sice rozsahem ta kauza Dozimetr pro mě byla šokující, ale to, že se ukázala nějaká kauza, že to vyšetřuje policie, tak to pro mě překvapení není. Myslím si ale jenom, že to je špička ledovce. Že i informace zevnitř dopravního podniku od některých lidí, kterým to také vadí, tak jsou takové, že opravdu ta situace je tam neúnosná. Uzavírají se právě třeba zakázky bez výběrového řízení, čili není to transparentní. Jsou různé podezřelé zakázky a je otázka, když není soutěž, tak vždycky může být podezření, že ta zakázka je předražená a že tedy vlastně pak dopravní podnik a Praha přichází o velké peníze. Že to zkrátka by mohlo být levnější. A potom ty peníze mohou končit v kapsách někoho. Je samozřejmě věcí policie, aby důkladně vyšetřovala a zároveň auditu, který jsme zadali, požádala Praha o zpracování nezávislého auditu. Původně byl návrh, že ten audit si nechá zadat dopravní podnik, ale já nevěřím, že by takový audit byl skutečně objektivní, kdyby to zadávala ta firma, které se ta podezření týkají.
0: Podle médií vy jste toto vaše tušení nebo ty informace kuse už měla nějakou dobu před vypuknutím kauzy Dozimetr. Řekněte, nešlo s tím něco dělat dřív? Chci se vlastně ptát na to, jak je možné, že to tak dlouho vydrželo.
1: Kolem dopravního podniku je několik zásadních problémů. Tak za prvé je to teda městská firma s rozpočtem téměř 20 miliard. A dozor nad tím vlastně vykonává jenom dozorčí rada. Ale ta de facto prostřednictvím představenstva, které volí v rámci německého modelu, tak ten dopravní podnik řídí. V dozorčí radě nesedí vesměs odborníci, kteří by opravdu do toho viděli. Zároveň, co já jsem kritizovala po celou dobu, kdy jsme od roku 2018 byli ve vedení radnice, že v dopravním podniku zůstali lidé ještě z éry paní Krnáčové. Tedy někteří lidé, kteří z mého pohledu nebyli důvěryhodní, například vedoucí právního oddělení. Ten tam vlastně zůstal z éry paní Krnáčové, někdy v průběhu toho jejího volebního období tam byl dosazen a vedoucí právní oddělení, to je velmi důležitá role, protože ten může zadávat zakázky na právní služby, posudky a jakmile právníci řeknou, že zakázka je v pořádku, tak se podle toho jede, ale jde o to, jestli ty posudky jsou v pořádku, jestli jsou zadávány objektivně. Znalecké posudky na ocení nemovitostí nebo vymáhání exekucí. A teď se v rámci kauzy Dozimetr ukázalo, že právě tento vedoucí právního oddělení je jeden z těch obviněných v kauze Dozimetr. Já jsem požadovala odchod těchto lidí už vlastně na konci roku 2018, protože jsem se domnívala, že jsme teda byli zvoleni s tím, že musí dojít k zásadním personálním změnám. Nejdříve bohužel bez výběrového řízení byl dosazen ředitel dopravního podniku, pan Vitovský, tak to byl první zádrhel, ale já jsem věřila, přišel zvenku, nebyl zevnitř, že teda tam provede personální změny, ale to se prostě nestalo. A kauza Dozimetr ukazuje, že i ti lidé, kteří byli obviněni v kauze Dozimetr, jsou z té éry minulé a měli odejít a měli být vyměněni, protože právě právní posudky, které jsou zadávány, tak mají garantovat, že třeba uzavírané smlouvy jsou v pořádku. Podle mého názoru prostě ty personální změny v dopravním podniku zavedeny nebyly. Druhá rovina je, že nebyla posílena kontrola dopravního podniku. Praha je akcionář 100%, ale my máme mizivé možnosti dopravní podnik kontrolovat. Dokonce až do nedávna, než vypukla kauza Dozimetr, tak se mi nedařilo několik let dosáhnout změny stanov dopravního podniku. Podle minulých stanov Praha nemusela, nebo dopravní podnik nemusel Praze a radě města předkládat zakázky až do 6 miliard. korun. A mně se prostě nedařilo dosáhnout to, aby se to vůbec zařadilo na program rady. Až teď po vypuknutí kauzy Dozimetr se zásadně snížila ta hranice. Většina zakázek, transakcí, prodejů majetku či plánovaných prodejů majetku se děje, aniž by o tom věděla rada města. Takže potom vlastně my, kteří jsme byli zvoleni do vedení města, tak nemáme ani informace, abychom mohli řádně kontrolovat, že se tam třeba nestrácí zbytečně peníze.
0: Paní doktorko Marvanová, řekněte, o čem svědčí ten samotný fakt, kdybychom se podívali jenom na tu jednu důležitou okolnost, že v tom byl nakonec velmi zásadně smočený náměstek primátora. Protože to je to, nad čím my občané kroutíme hlavou. A vlastně co se stalo? Mám to přičíst tomu, že tady je ta slabá možnost kontroly, jak jste doteď vysvětlovala. A nebo se jednalo opravdu o promyšlenou, organizovanou, nechci říct mafii, ale skupinu?
1: No, to slovo mafie mě teda napadalo několik let zpátky, ale neměla jsem důkazy, jaksi takové důkazy, které by obstály v trestním řízení. Odhalovat takové věci je složité. Teprve asi, když policie, jak v rámci kauzy Dozimetr vidíme, když nasadila odposlechy, což jsou operativní prostředky, které jinak nikdo z nás samozřejmě nemůže využívat, tak se objevily alarmující skutečnosti. A o čem to svědčí? Tak zaprvé mizivá kontrola. Jestliže rozhodnutí o miliardovém majetku a zakázkách se dějí, aniž by to věděla rada města dokonce, která plní roli valné hromady, to znamená akcionář, tak něco není v pořádku. Představme si soukromou firmu, že by prostě představenstvo či dozorčí rada si dělala, co chce a 100% akcionář by neměl ani právo na informace. Tak logicky pokušení dělá zloději, jak se říká, takže když my jsme do toho neviděli, tak bylo velmi snadné tam vytvořit nějakou organizovanou skupinu. A co chci říct, není to dodnes nastaveno. Je tady prostě jako obrovský problém. Tady vlastně dozorčí rada je tím jediným výstupním prvkem, složená vesměs lajků a potom tam byl pan náměstek Hlubuček například, ale i další náměstci a vlastně ti to všechno měli kontrolovat a většina věcí se na radu města nikdy nedostala. Já jsem měla problém i získat informace, co se tam vlastně děje, protože členové dozorčí rady mají mlčenlivost, to znamená nemohou nás jakoby průběžně informovat. A já jsem i požadovala některé věci, aby byly předloženy na radu města, například založení společného podniku na metro Holešovice a to pan primátor odmítl. Takže já vlastně jako jednotlivý radní, když máme kolektivní vedení města, tak nemůže nic jiného, než navrhovat třeba, aby věc se projednala. Ale pokud většina nechce projednávat tu věc, tak se to tam prostě nedostane. A na zastupitelstvu to požadovala opozice a tam vlastně většinově koalice nikdy nezařadila ten bod na program.
0: Využiji toho, že tady sedím se zasvěcenou osobou a navíc právničkou, advokátkou. Řekněte mi, celá ta věc, nešťastná, ten Dozimetr, my tam slyšíme, že jistý pan Scheinherr byl a je pravděpodobně informátorem policejním. Takže o tom snad věděl, údajně podával nějaká trestní oznámení. A mně to přijde tak podivné, ta role toho pana Scheinherra. Můžete nám to nějak vysvětlit, v jaké pozici on vlastně je?
1: Já jsem z jeho vyjádření pochopila, že někdy v roce 2020, snad v dubnu nebo v květnu, podával trestní oznámení do protokolu na policii. A samozřejmě neinformoval o tom nikoho, na tom by nebylo nic zvláštního, to většinou taková osoba, oznamovatel má mlčenlivost, ale co se dělo dál? Dál ty věci pokračovaly v dopravním podniku. A trestní oznámení mělo směřovat na pana Augustína, kterého teda je pravda, protlačil pan Lubuček do představenstva. Nicméně potom dále Adam Scheinherr pomohl protlačit pana Augustina do vedení dopravního, teda do společného podniku na metro Holešovice, což je miliardový biznis. To jde proti sobě, takže já nevím, tam muselo dojít k nějaké dohodě, že to už jaksi nevadilo, přestože je podáno trestní oznámení, přestože je nějaké podezření a dále ty věci probíhaly naprosto netransparentně. A pokud je o ten společný podnik, tak já jsem upozorňovala, že byl založen v rozporu se stanovami, protože založení společného podniku musí odsouhlasit rada města a to se nestalo. Požadovala jsem to, nebylo to předloženo. Prostě v rámci většinové demokracie může zvolený zastupitel jenom navrhovat, ale myslím si, že pokud by se dříve kontroloval dopravní podnik, zavedly se ty kontrolní mechanismy, tak se mohlo předejít kauze Dozimetr.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, z té fotky.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře.
0: Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
3: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný, za první vyloženě labutí píseň.
3: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečka má všem.
3: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se

0: pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí, a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba milionu propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje.
0: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější, a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
0: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
0: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči ním si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
0: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech, a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
0: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
0: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
0: Ano, chci věci zlepšovat a měnit, a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
0: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
0: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já

0: vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla?
0: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízel ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
0: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní. A nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
0: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila. Protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
0: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže Ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
0: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
0: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
0: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje. Ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Hmm. Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unii. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
0: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
0: ano,
1: že by...
0: Ano, tak především... Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: tak
0: u sebe
1: jaké
0: doma.
1: Sliby?
0: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak ji přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě, Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: Hmm. No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německou v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou. A pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová. Radio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem s otázkami.
0: Já jsem se těšil, to jsme dva natěšení. No ale pane docente, dneska to nebude žádná veselost tady. Tak zaprvé, chyba či záměr? V klipu na české předsednictví začíná válka v roce 1938. To je přece chyba.
1: Ne, tak my jsme nepochopili, o čem je Evropská unie doteďka a nepochopili jsme, o čem je to předsednictví. Jo? Čili to předsednictví je o tom, že vy vlastně všechny organizujete, hostíte a snažíte se, aby za ten půl rok ta Evropská unie co nejvíc popojila. Jo? Ale my, když už bylo to první předsednictví, tak jsme to pochopili jako, že to je šance se zviditelnit a ukázat všem, že jsme mistři světa. Jo, takže to první předsednictví, myslím, byla ta kostka cukru, ne?
0: Osladíme to.
1: A udělali jsme tu entropu, aby všichni viděli, že jsou pitomci. A teď zase začínáme, protože máme Mindrák Mnichova roku 1938, je to jako veliká rána. Ono je to strašně zajímavý na nějaký historický rozbor. Moje dcera třeba maturovala z prací, že vždycky v českých filmech, jak čekali český letci, kdy přistanou ty Francouzi. Jo? Tak ona si dala tu práci a to se líbilo anglosasům, kam asi tak doletěla letadla v roce 1938 a že jaksi mezi Francií a Československem bylo Německo, že i to Rakousko už tedy patřilo pod Německo. Čili my to žijeme v takových mýtech, že ty francouzský vojáci mohli přiletět, porazit toho Hitlera, ta ohromná anglická armáda, neřešíme, že tehdy Anglie vlastně žádnou armádu neměla, Británie byla v hroznivém stavu a na západě chápou Mnichov jakože strašlivou ránu, protože podcenili Hitlera a kupovali si čas a prostě snažili se získat čas, Francie už to nedokázala, čili přišlo se o Polsko, přišlo se o Francii a Velká Británie se ubránila tak, ještě díky tomu, že je ostrov a je to prostě pro ně strašná rána, ostuda. No a my Češi, co teďka uděláme, řekneme jim, podívejte se, Francouzi a Italové, jaký jste zráci. Jo? Že to i souvisí s tím, že my jsme teďka zpátky vlastně se vrátili do luna matky Rusy, čili my řešíme Ukrajinu, Rusko a prostě nastavujeme zrcadlo to tý hnusný Francii, hnusný Itálii, to není naše kultura, my jsme z toho východu, my s váma nechceme mít nic společného. Němci, že jo, tak samozřejmě rok 1938 je i proti Němcům, takže my pěkně říkáme, podívejte se, Němci, Francouzi, Italové, s váma vy nemáme nic společného. Což jako můžeme říkat, jo, jestli jsme s nimi mít konflikt, ale není to úplně šťastný pro to předsednictví. To předsednictví má být, hele, pojďme si sednout k tomu stolu a máme tady ne problém roku 1938, ale je tady inflace. Eurozóna má kritický problém. Itálie má problém splácet. Jsme opravdu ve velikých problémech našich. Jo? A my tady budeme řešit, že v roce 1938 jste na nás vy zaútočili.
0: Takže on to není záměr, ani to není chyba, je to ťavka.
1: Já myslím, že to je ťavka naprosto jasná, kdy my chceme ukázat, podívejte se, v roce 1938 jste nás takhle napadli, zradili a cílem našeho předsednictví je Ukrajina a my vám ukazujeme, že na nás, na Rusy, Ukrajince, jste vy Němci, Italové, Francouzi zlí. Jo? A prostě musíte nás, prostě Poláky, respektovat a to předsednictví bude o tom, že budeme se snažit jako všem udělat účet a říct si, musíte sem na východ posílat velký peníze. A my vám za to pěkně vynadáme.
0: Tak, diskriminace. Zlobí se ruští studenti ČVUT kvůli speciální žádosti. Škola to vidí jinak.
1: Já se samozřejmě zlobím taky, protože to nevím, že diskriminace, je to hloupé. Jo? Čili no to má několik rovin. První rovina je, že ty univerzity by měly být apolitické. U nás to tady zvoral s těmi univerzitami Jan Hus, radikál, který mu se prostě podařilo vytlačit ty cizince z Prahy a Univerzita Karlova od té doby nevzkvétá, jak by řekl Václav Havel. A tohle je podobný případ. My bychom teďka měli chtít tu mít ty nejchytřejší mozky z Ruska, z Ukrajiny, říct, ale tam je válka. Přijdou chytrý Ukrajinci, přijdou chytrý Rusové, do vědy, VŠHT je výborný, zatímco v té medicíně se musí něco aprobovat, tady to může jít od druhého dne, paráda. No a co bude, když budeme vzdělávat ty Rusy, že jo? My jsme tady měli docela vyhlášenou ruskou školu, to jsme zavřeli, vyhnali jsme ty učitele a kdyby jsme tady vlastně Rusy učili naší, jestli je lepší, my si říkáme, že je lepší, tu lepší západní ideologii, jo, teda znamená, že jsme jim říkali Masaryk, demokracie, hodnoty, jo. A ty Rusové se vrátili zpátky, ty Rusové byli tady, to přece je chytrý, ne? Jo, když jako, já nevím, utek Beneš do Anglie, tak mu neřekli ty hade z protektorátu, ale snažili se pěstovat ty Čechoslováky, řekli, tak jasně, tak Hácha, Moravec, to asi nebudou kamarádi, Jo? Ale přece tyhle ty lidi, co demokraticky smýšlejí, tak je Británie přivítala, udělala se z nich lidi a s nima pak vyhrála tu válku. A my řekneme, hele si Rus, to je prostě dědiční prokletí. Teď ani nevíme, že na té Ukrajině žijou Rusové, takže já mám jako spoustu Ukrajinců pasem, Rusů národností, kteří říkají, proč nám nadávají? Já otevřu noviny a tam čtu, že každý Rus je agresivní, špatný, zlej od narození. Jsou vlastně to nějaká divná rasa. Já jsem prostě jako tam, kde se válčí, tak jsem utek před tou válkou, je to složitý, mohli jsme si o tom vyprávět týdny. Ale proč jako já Rus jsem špatný? Ukrajinec je zázračně dobrý, my tomu vůbec nerozumíme, co tady jako...
0: Je to chyba.
1: Ne, to hloupé. Je to jako, jako nejenom, že je to chyba, ale ukazujeme takovou jako prostě hloupost, nevyzrálost.
0: Monarchista. Úroveň prezidentských kandidátů je bídná. Nastal čas pro českého krále. A já říkám už víc než rok, že byste měl pane docente kandidovat.
1: Já na to nemám ten tým. No. Ty lidi, když jsme to zhloukli, tak bychom to tady nějak změnili, ale to není slovový běh. No. Ale teď bych přeskočil. Já když se podívám, tohle má vždycky dvě roviny, ty monarchisti. Jedna rovina je, že když se podívám na Františka Josefa I., tak pojďme si přiznat, že to bylo největší období rozvoje českých zemí. To znamená nejvíc škol, nejvíc divadel. Nejdál jsme byli v průmyslu. Jo. A jestli ta první republika byla jako úspěšná, tak to hodně bylo rozjetý za toho Rakouska-Uherska. Ale my prostě nemáme Františka Josefa I. Je hrozně těžký zvolit krále, když ho prostě nemáme. Museli bychom si vybrat, a to je těžký. Museli bychom si vybrat z těch Schwarzenbergů, kterým jsme půl majetku nevrátili, protože jsou zlí. Dělali jsme Lex Schwarzenberg, ten furt platí. No a nebo ještě bychom si dokonce museli vzít ty, co mají ten svůj vlastní stát a patřila by jim Jižní Morava, že jo? To jsou asi dva naše jako vévodcovské rody, no možná bychom mohli povolat někoho z Mělníka, jo, ale je to jako těžký, takže samozřejmě bylo by to krásné, kdyby jsme měli dynastii, ke které se umíme přilnout, tak jako Britové k Windsorům, ale prostě nemáme, no, tak to je. A ještě jsme si udělali přímou volbu, takže se musíme nenávidět, čili teď se budeme všichni rvát za toho svého kandidáta, až se přestaneme zdravit. No a pak samozřejmě ještě půl roku, dva roky, čtyři roky ta poražená půlka bude nemít ráda svého prezidenta. Že? Čili je to strašná škoda.
0: Já jsem nad tím důmal, pane docente. A já mám nápad. Mm-hmm. Kdyby se udělalo referendum o tom, jestli chceme naší zemi přiřadit ke Commonwealthu.
1: Jako britskému?
0: Jo.
1: Tak já myslím, že to má velký úspěch tím, že my o těch Britech nic nevíme, jo? Ale já si jsem jistý, až bychom se tam jako přiřadili, jestli bychom se tam jako cítili dobře, protože pokud bychom viděli, jak ty Češi by to jako viděli. Já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme nevstoupili, to je podobná věc, jako říkáte vy, jenom já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme vstoupili do EU, že jsme měli vstoupit do Spojených států, že bychom jako byli další vlajka tam, další hvězdička. Myslím si, že podobně to vidí i jako Poláci do určitý míry, ale prostě to se nestane. Jo. Ta Amerika, myslím, že by nám jako slušela, protože spousta věcí Americe, když se to tady lidem nezdá, že jsou mediální šumy a tak dále, tak je jako asi velmi blízká našemu způsobu uvažování. Británie, to si nejsem tak úplně jist. My si jako hodně idealizujeme a my se rovnáváme s Německem, ale myslím, že třeba taková země, která je nám filozoficky blízká, je Nizozemí. Ty mají krále, to bychom mohli jako.
0: No, to
1: ale ten jazyk je složitý.
0: No ale uměli by Češi býti poddanými? My jsme, nezapomeňte, v nás je kus Švejka.
1: Ne, my jsme výborní poddaní. Dobře, to věděl, to říkal, že jo, Heidrich a všichni a je to známá věc, že jak se umíme bohnout a zase vstyčit, jo, čili poddanými jsme výborní, čili my jsme určitě jako jakýkoliv, kdo bude zvolen, tak si to strašně odskáče od toho národa, ale v zásadě ten národ bude fungovat. Mm-hmm. Čili my prostě potřebujeme takovou jako psychoterapii si říct, že to je špatně, ale budeme prostě fungovat.
0: A vidíte tam už vážného kandidáta?
1: Já tam nevidím žádného kandidáta, kterýho bych volil, takže mě to jako nechává chladným. Já jsem jako racionální, že vím, že když ten prezident jako zase takový klíčový pravomoci nemá, než bych to snižoval, ale myslím si, že to není důvod se s někým nenávidět, že se budu s někým dohadovat, jestli to má být ten nebo onen, ale že by tam byl někdo, že bych si říkal, jo, zatím chci jít. A to já jsem teda jako pro dva prezidenty dělal kampaň, to znamená, jako já jsem jako tak jako byl nadšený u dvou lidí, že jsem jako obíhal, přesvědčoval, což byl Václav Klaus a Václav Havel, jo, takže jsem si to jako zažil. Se natchnout pro prezidenta, ale to se mi nějak teďka nestalo.
0: A co myslíte, kdyby ten Václav Klaus do toho šel?
1: Tak já myslím,
0: nečeká
1: že...
0: Nečeká to na nikoho takového?
1: Já nevím, jako dvakrát nevstoupíš do jedné řeky, ale není pochyb o tom, že ze všech kandidátů, o kterých jsme slyšeli, Václav Klaus jako, jako nejvejš. Jo? Ale jestli je možný, aby ho národ zvolil většinově a jestli opravdu už nemá třeba nějakou věkovou limitu, to je samozřejmě otázka, která se nám znáší, ale se týče zkušenosti a provedl tuhle zemi jako velmi složitým obdobím, jistě může někdo vyčítat různé chyby, ale to byla prostě řádová změna z jednoho systému do druhého. A určitě ten jeho názor v těch dobách, co nás čeká, nebudou vůbec jednoduchý, to spíš začíná, jo, to konec, tak by asi byl dobrý. Čili, a i kdyby nebyl prezidentem, tak já kdyby byl prezident, tak bych určitě měl Václava Klause na Hradě. Takže bych se s ním určitě chtěl pořád radit, protože určitě je velká studnice. My tady máme jako tendenci třeba premiéry poslat do soukromé sféry, kde prozradějí státní tajemství, různě s ním jako opovrhovat. Mně se hrozně líbí, jak ve Spojených státech mají ty knihovny. Myslím, že je dobře, že Václav Klaus má svůj institut, byť mu nezaplatil stát, že prostě může pokračovat v té své činnosti. A je hrozná škoda, když vlastně tyhle ty mozky někde ztrácíme. Třeba pan Topolánek je schopný a dělá někde pro nějakého miliardáře, a kdyby někde dělal pro český stát. A těch premiérů si dokážu představit celou řadu, pane Čas. To všechno nebyli zlí lidi, Sobotka, Paroubek. Jo, Paroubek, měli prostě dobrý, špatný chvilky, a ten český stát by měl říct, hele, tak buďte třeba, nevím, v horní komoře parlamentu, postaráme se o vás ekonomicky, ale nedávejte svý know-how nějakému miliardáři, pojďte jako pomáhat. A my vždycky řekneme, pryč, umři.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu.
1: Posloucháte rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé, nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohleto, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene.

0: rozhodnutím činí nekonkurenceschopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby bezpečnostně nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
0: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě

0: jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Mm-hmm. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Mm-hmm. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné, a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku, průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme podruhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
0: No tak to už nemáme další dobu. Tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
0: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitele. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
0: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější. I po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě je úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
0: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí, co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím dámhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
2: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
3: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
2: Existuje s odstupem času nějaká analýza, nějaká tabulka, nějaký průzkum, která z těch vakcín byla nakonec nejúčinnější, protože někdo říkal, já chci Modernu, někdo chtěl Pfizera, dokonce znám jednoho člověka, který měl tu ruskou vakcínu a také nezesnul. Tak existuje nějaká taková povědomost?
3: Tak je celá řada studií, které porovnávaly účinnost těchto očkovacích látek a porovnávaly je buď mezi sebou, to jsou ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině, obě dvě si zmínil, a byly porovnávány například s těmi vektorovými vakcínami. To je ta vakcína od společnosti Johnson a od společnosti AstraZeneca. Tam se ukazovalo, že ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině od počátku mají velmi vysoký efekt v tvorbě protilátek, ale významně klesá po 60. dni od toho očkování, kdežto třeba vakcína vektorová ten efekt měla 70-80%, ale držela ho podstatně déle, třeba z 6 až 9 měsíců. Takže tohleto porovnání je velmi zajímavé, nicméně pro nás je naprosto zbytečné, protože u nás je k dispozici v podstatě jenom vakcína založená na té messengerové ribonukleové kyselině od jednoho výrobce. Myslím si, že v Česku je tak proočkováno minimálně 80% těch, kteří jsou očkováni, zbytek je od toho druhého výrobce, od Moderny.
2: Teď jsme, Jirko, v druhé polovině září. Přichází teď okamžik, kdy je potřeba se očkovat proti chřipce klasické?
3: Tak já si myslím, že zase pro ty skupiny obyvatel, které mohou prodělat jakoby těžší formu infekce, je dobré, aby se nechali očkovat, čili zase jsou to osoby starší 60 let s chronickým onemocněním, pro ně s výhodou, aby se nechali očkovat. Já jenom vždycky v té souvislosti uvádím příklad ze třídy našeho nejmladšího syna z jara letošního roku, kdy se tam objevila ve třídě chřipka. A přibližně 80% dětí muselo zůstat doma s vysokými horečkami a jedna maminka, dokonce zdravotní sestra, s tím dítětem, s tou dívenkou jela na první pomoc, na emergency, a tam tedy provedli testy a řekli, podívejte se, maminko, je to jenom chřipka, není to covid, tak zůstaňte doma. U těchto dětí ta chřipka probíhala hůř než vlastní covid. Co to znamená? My jsme nebyli exponováni chřipce po dobu téměř 2 let dodržováním velmi striktních opatření, čili rozdíl v antigenním složení mezi virem, který tady byl v roce 2019-2020 a tím, který tady bude v sezóně 2022-2023, je dramatický, čili ti lidé se musí připravit na to, že ten průběh toho onemocnění bude těžší, než býval běžně. Čili pro toho, kdo má ta chronická onemocnění, vyšší věk, tak je dobré, aby se nechal očkovat. A zase znovu bych chtěl zdůraznit, co nám vyplynulo z našich výzkumů. Očkování proti chřipce u seniorů je to, že to nezabrání vzniku onemocnění, ale zabrání to hospitalizacím až v 75% a úmrtím až v 90%.
2: Takže teď byl nějakou dobu covid, 2 roky. A domnívám se, že většina lidí, kteří se nechávali očkovat proti chřipce, to vypustili, protože chřipka jakoby nebyla, jestli tomu dobře
3: rozumím.
2: A teď o to víc ta chřipka může udeřit. Neboli doporučujeme,
3: aby se lidé, kteří patří do rizikové skupiny, aby se nechali očkovat. Já nechci říkat, aby se očkovali všichni, protože té očkovací látky je nedostatek a měl by se dát přednost těm, kteří skutečně potřebují. To není tak, jako že by tady bylo 10 milionů dávek, každý rok tady bylo kolem 700 až 900 tisíc dávek vakcíny. Čili měla by být pro ty osoby, které to skutečně potřebují.
2: Počkej, očkovací vakcína na chřipku je nedostatek? No, protože, o tom mluvíme?
3: Ano, protože ta nikdy nebyla ve větším množství. V České republice se nechávalo očkovat proti chřipce přibližně těch 700 tisíc lidí každý rok a více se neobjednávalo, a to samozřejmě, ty kontrakty jsou dlouhodobé, pořád se ještě některé vakcíny vyrábějí na kuřecích embryích, čili to je potřeba, aby ten výrobce si v létě nakoupil vajíčka a na nich to nakultivoval, a to není možné tu výrobu zvednout ze dne na den a dodat do České republiky místo 750 000 dávek vakcín třeba 5 milionů. To nejde.
2: Nakoupil vajíčka?
3: No, ano.
2: Že by... Tak to mě nedá, to mi musíš vysvětlit.
3: No, protože to je kuřecí, ta vajíčka mají v sobě kuřecí embrya.
2: Ano.
3: A v těch kuřecích embryích se pomnoží ten virus chřipky, potom se odtamtud pomnožený dostane a většinou se ultrazvukem rozštípe, může se také synaktivovat, rozštípat a potom se používá do očkovacích látek. To jsou klasické postupy výroby očkovacích látek proti chřipce. To samozřejmě je jakoby v porovnání s vakcínami založenými na messengerové ribonukleové kyselině předpotopní, nicméně to vytváří velmi, velmi solidní imunitu. On se ten virus dá ještě také kultivovat na takzvané tkáňové kultuře, čili na nádorových buňkách. On se tam ten virus pomnoží a zase se sebere, zinaktivuje, rozštípe se a použije se do očkovací látky. Čili ta technologie není tak rychlá jako technologie výroby vakcín založených na messengerové ribonukleové kyselině.
2: To se děje tady u nás třeba?
3: Ne. Těch výrobců je strašně málo. Chřipkových očkovacích látek jsou to ty velcí hráči, kteří vlastně mají na to svoje závody a v těch závodech, jak jsem říkal, se ta vakcína vyrábí po určitou dobu, většinou to bývá během letních měsíců a přibližně od počátku září, ty vakcíny bývají k dispozici ve všech zemích na severní polokouli.
2: Ty se, Jirko, věnuješ, jak jsme říkali, cestovní medicíně. Teď přichází to období, kdy lidé začínají jezdit za teplem.
3: Ano, jezdí.
2: Do různých koutů světa. Co je nejčastější věc, kterou jim doporučuješ? Jedete-li někam, dejte si tuto vakcínu.
3: Tak já bych řekl, že u těch, kteří jsou starší 30 let, tak ti nejsou ještě očkováni ani proti žloutence A, ani proti žloutence typu B, čili to je první nejčastější vakcína. Druhá nejčastější vakcína bývá očkování proti břišnímu tyfu, třetím očkováním bývá vakcína proti vzteklině a řekněme tím posledním je očkování proti žluté zimnici, kde po určitou dobu teďkom právě z toho důvodu, že se zvedl obrovský zájem o cestování, tak chyběla vakcína proti žluté zimnici.
2: Hodně lidí jezdí do arabského světa, třeba do Egypta v tuto dobu a třeba i přes Vánoce. Často se hovoří o tom, že tam návštěvníky potkává to těžké průjmové onemocnění.
3: Ano.
2: Existuje proti tomu nějaká vakcína?
3: Ta vakcína se kdysi vyvíjela, není k dispozici. V tuto chvíli žádná očkovací látka. Je potřeba použít preparáty, které zaprvé zastaví ten průjem tím, že třeba absorbují část té tekutiny, nebo jsou to léky, které mění pohyb toho střeva, tu peristaltiku, zatímco ty první se užívají v závislosti na čase, čili například třeba třikrát denně dvě tablety, tak ty, co ovlivňují peristaltiku, se zase užívají podle toho, jak často ten člověk jde na stolici, ale existují schémata, existují dokonce i antibiotika, která působí jenom ve střevě, nevstřebávají se, nemají vedlejší účinky, která se používají v kombinaci s těmi preparáty, co ovlivňují vlastně pohyb toho střeva. To si myslím, že dokáže pomoci. A v tom Egyptě je jeden z těch preparátů, který má takový ty dezinfekční účinky, tak je Antinal. Ten je možné tam koupit a užívat a myslím si, že to není zas tak špatný preparát.
2: Ty jsi, Jirko, teď před volbami podpořil stranu pro Jindřicha Reichla. Znamená to, že můžeme očekávat v brzké budoucnosti nějaké tvoje angažmá v politice?
3: Ne, já jsem si řekl, že do politiky nechci, že se nechci angažovat. Na druhou stranu, já jsem měl možnost během těch minulých dvou let poznat celou řadu zajímavých lidí, odvážných lidí, charakterních lidí, kteří chtěli kandidovat do Senátu a já jsem považoval za svoji povinnost je podpořit, takže jsem cestoval po republice v Ústí nad Labem, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, v Praze a chtěl jsem tyto lidi podpořit na setkáních s občany.
2: To můžeš i teď, kdyby si chtěl, jak jsi tady říkal, ty přívlastky charakterních a tak to by stálo za to, kdyby si alespoň dva tedy řekl.
3: Tak já si myslím, že bych měl spíš vyjmenovat úplně všechny. Myslím si, že určitě stojí za to podpořit paní doktorku Zelenou, která velmi dobře se stavěla k tomu, co se tady dělo během covidu. Určitě pana ředitele Vránu, který kandiduje v Olomouci, je to ředitel základní školy v Trubkách, který vzdoroval těm opatřením v té škole. Paní Rédová z Brna, zdravotní sestra, člověk, který musel v životě toho hodně zkusit, která pracuje dlouhé roky v zahraničí a je úspěšnou zdravotní sestrou v zahraničí. Určitě doktora Tomáše Nielsena je dobré, abychom podpořili. Také je dobré podpořit bývalého policistu, pana magistra Teleckého, který kandiduje v Ústí nad Labem. A tady v Praze je dobré podpořit kandidáty, kteří kandidují za PRO.
2: Tady je, myslím, ten pan Vacek?
3: Ano, pan doktor Petr Vacek.
2: A pak ještě ten pan Noveský. Ten...
3: A pan Noveský, který je v Mělnice.
2: V Mělnice. Jirko, jsem rád, že jsi přišel. Je to taková hezká tradice a těším se na příště.
3: Děkuju za pozvání, děkuju. Bylo to tady moc příjemné.
2: Pozdravuj doma.
3: Děkuju.
4: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
5: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
2: Ne, bylo to trápení, každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
5: Fakt?
2: Jo.
5: A teď jsem tady, Ksevere.
2: No teď jste
5: vidíte?
2: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
5: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
2: Ano, to vidíte.
5: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
2: No tak to se tak sluší, no.
5: No, tak aspoň blackout.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Hraje vám
6: All My Music
0: Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane redaktore.
2: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
3: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
2: Ano, to je pan Foldyn.
3: Nějaký Foldyn, no.
2: To je přes strategickou...
3: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A... No, je to na Twitteru, můžete to lidé o spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí, já to musím říct, pane rektore, ale... to je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty, a musela zasahovat policie a on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
2: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji, od toho výroku Gauner.
3: Jo, takhle.
2: To je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte fakta.
3: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
2: Ptal, jak to teda prožíváte vy a jak budete
3: slavit. Já to prožívám velice,
2: slavit,
3: pane
2: rektore. Já dokončím tu otázku.
3: Omlouvám se.
2: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je něčím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
3: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Trittelwerku. Utekli z toho Trittelwerku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní, teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí, Blbuše to říkají, jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si to přečetl, abych s tím taky nesouhlasil.
2: A to vám nesluší.
3: Ne, vůbec, já od toho se distancuju, já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak a je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
2: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
3: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
2: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil? Tak, pro někoho, kdo to neví.
3: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
2: počkejte,
3: vnímám.
2: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
3: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti, a samozřejmě

0: zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem. Tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není to strašení?
0: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli. To znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve

0: ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským, a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády.
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopen nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete, k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
0: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já,
1: klidně jako
0: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, to nebyl, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldyna.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Ty jsi dlouhá léta byl blízkým spolupracovníkem Karla Gotta. Zelenou Vondráčkou předpokládám, že stále
1: to probíhá.
0: Pracujete. Co ti vlastně přinesla spolupráce s Karlem Gottem?
1: No, že jsem se zviditelnil. Aha. Aniž bych to tehdy tušil, že se to stane, tak tou spoluprací díky tomu, že jsem mu mohl moderovat řadu křtů, desek a DVD, díky tomu, že jsem s ním točil rozhovory, díky tomu, že jsem následně potom napsal i tu knihu o posledních letech jeho života, tak jsem zjistil, že mě jeho fanoušci začali s ním spojovat. To znamená, že jsem pro ně nebyl neznámý člověk, že věděli, kdo je Luboš Procházka, že věděli, jak vypadá Luboš Procházka. Pak mi přinesla, a to teda pociťuju až teď, 4-5 let od jeho odchodu, smysl pro preciznost. Já jsem byl dřív velmi roztěkaný člověk, který rychle natočit, rychle odvysílat a snažil, ne, že bych nepřemýšlel nad těmi tématy, ale byl jsem roztěkaný. A až teď, poslední rok, dva, zjišťuju, jak on tu svoji preciznost, kdy vyžadoval od lidí maximální soustředění, byl schopen přepsat celý rozhovor, který sám předtím poskytl, nebo nechat přestříhat rozhlasový rozhovor, protože mu tam něco nesedělo, tak zpětně ho teď chápu. Tu preciznost toho detailu, kdy i jedno, dvě slova hrají velkou roli v tom, co jako osobnost, jako médium, a on byl osobnost a médium, posíláte ven do lidí. On byl opravdu produkt, tak jako je Škoda auto, tak jako je Volkswagen, tak značka Karel Gott byl produkt, což jsem si v době té spolupráce uvědomoval jenom napůl. Až teď po jeho odchodu vlastně vidím, jako on byl tou značkou, a dodnes mě nestíhá překvapovat, jak v té nejsilnější fázi té kariéry od 90. vlastně až do té doby, než odešel, nebo spíše do roku 2015, než onemocněl. A je to neuvěřitelné, jak si spoustu věcí řešil sám. On do toho roku 2015 neměl PR manažera. On měl manažerem pana Janečka, pak paní Herceru, následně pak manažerovala jeho manželka. Mě překvapovalo, že vlastně ten tým pro tu značku tam nebyl. Mm-hmm. Tam nebyl šlapající hodinkový tým, kdy on mohl sedět a všichni všechno vyřešili za něj.
0: V té knize tvojí o Karlu Gottovi poslední
1: roky
0: s Karlem, tak mám pocit, že tam docela nešetříte Karlovu manželku, nebo pana Gottovu manželku, paní Ivanu. Co vlastně tam probíhalo s paní Gottovou?
1: Zase to má dvě sféry. Ta první sféra je náš vztah s Ivanou Gottovou, který z doby, kdy oni spolu začali žít a následně měli děti, probíhal velmi dobře. Myšleno po stránce já jako bulvární novinář versus články, které píšete pro Blesk a pro Deník a potažmo rozhovory s Karlem Gottem nebo Ivanou Gottovou pro Frekvenci 1 v té kooperaci. Pak nastal zlom. Já tuším možná v roce 2011, myslím tím v tom vztahu já versus ona, kdy Karel Gott se na mě více obracel o rady po stránce PR, chtěl, abych moderoval akce, chtěl, abych mu byl na blízku, a ona nějakým způsobem mu to začala vymlouvat, ať to nedělá.
0: Proč?
1: A začala mě odstřihávat. No, já vůbec poprvé asi veřejně řeknu jednu věc, kterou vím, a kterou vím až teď zpětně. Ona nějakým způsobem i to tak tlumočila mezi lidmi, velmi blízkými lidmi nám oběma, začala hovořit o tom, že si myslela a že snad si do dneška myslí, že jsem ho snad vnitřně miloval, toho člověka, protože já se netajím tím, že jsem gay. A ona měla strach, že jsem mu tak nablízku, že ho mám jako tu modlu a že bych ho chtěl pro sebe. Ona o tomhle několikrát měla promluvit ve svém okolí a proto měla podnikat kroky k tomu, aby mě odklonila od něj. To znamená, aby nějakým způsobem on se se mnou vídal méně, méně mi volal, no, méně...
0: Takže žárlivost?
1: Troufám si po těch letech říci, že tam mohla hrát roli žárlivost. Já jsem Ivanu Gottovou několikrát vyzval k setkání, ať si tyhle věci vyříkáme, a ona ho nikdy nevyužila k tomu, aby jsme si jenom sedli a řekli si ty věci. Takže ano, já jsem slyšel i téma žárlivosti.
0: A co na ten boj, nebo na tu tahanici o Karla Gotta, vlastně říkal mistr osobně.
1: Teď myslíš tahanici mne versus ona, nebo?
0: No, když tam on vlastně nějakou dobu tedy musel pan Gott plavat mezi vámi dvěma.
1: Když ještě nebyl nemocný, tak mě vždy prosil, pojď se potkávat jinde mimo Bertramku, vyřešíme si ty věci spolu, zařiď pro mě prosím tohle, pojďme vykomunikovat tento rozhovor, tady máš ode mě rozhovor tak, ale nechtěl, abych volal v době, kdy je doma, aby ona věděla, že mu telefonuji. Protože v tu chvíli nastával problém, že on komunikuje se mnou, že on se mnou řeší tyhle věci. Takže se snažil velmi diplomaticky tím proplouvat v době, kdy ještě nebyl úplně nemocný. Ve chvíli, kdy začal takzvaně přirozeně stárnout a přicházela nemoc, tak on vlastně mě prosil, pamatuju si dokonce v době, kdy onemocnil poprvé rakovinu, ať už mu nikdy nevolám, ať si smažu jeho číslo, že chce mít klid doma. Že vlastně on to řešil tím způsobem, že nechtěl mít ty konflikty, protože byl pod terčem nějakých argumentů, proč nemá s těmi či o nimi lidmi mluvit, tak vlastně to řešil tím, že si nebudeme volat a já si změním číslo a když bude štít, tak volej mýmu novému managementu, protože já už teď budu mít všechno jinak, já chci odpočívat. Samozřejmě, že mi sám od sebe volal, protože potřeboval řadu věcí konzultovat a nevydržel to. Ale myslím si, že on sám podle mě nikdy neslyšel ten argument, že by tam byla žárlivost, už jenom proto, že spolu mluvíme, už jenom proto, že já ho mám jako člověka lidsky rád a to je nesmysl samozřejmě, jako abych já se do Karla Gotta zamiloval a jeho žena měla na mě žárlit, je to nesmysl. Já jsem ho miloval jako člověka, jako personu, jako člověka, který, a ty to víš, se otevřely dveře a tam... A najednou přišla aura do té místnosti. To bylo něco neuvěřitelného. Ty sám víš, že já si pamatuju křížový výslech, který byl ještě svého času, myslím si, že v 9 nebo v 10 ráno.
0: Nevím vůbec.
1: A on i přesto, že nerad vstával brzy, tak přijel. A vážil si toho, že za tebou přijel. A ten člověk úžasně voněl, ten člověk vypadal dobře, byl perfektně oblečený, měl neuvěřitelného pamatováka a jeho vyprávění by do dneška zajímalo, co by řekl na COVID, válku Ukrajina, Rusko. A tak dále. Takže mě ta situace s Ivanou do dneška mrzí, já tomu nerozumím, nebyl jsem jediný mimochodem, kdo vlastně byl na tom seznamu, s kým by ten Karel měl víceméně nekomunikovat a soustředit se na svůj nový management a já už jsem to řekl někde i loni, když bude někdy možnost si tohle vyříkat, budu rád, ale myslím si, že ta doma je promarněna.
0: Kdy jsi naposled mluvil s Karlem Gottem osobně?
1: My jsme spolu osobně naposledy mluvili v červenci roku 2019, dva měsíce před jeho odchodem, když slavil 80. na Bertramce, točili jsme rozhovor pro Frekvenci 1, ale ne na Bertramce, ale v rádiu. Tam jsme spolu mluvili naposledy a on víceméně tajil před i blízkými novináři, že ta leukemie je neléčitelná, takže já jsem na něm jenom viděl, že samozřejmě chřadne, ale že chce žít, chce komunikovat, chce mluvit a nenapadlo by mě, že dva měsíce na to nastane konec.
0: Četl jsi tu knihu, kterou o něm napsal jistý publicista Klusák?
1: Četl.
0: No a co na to říkáš?
1: Já, když jsem začal číst první stránky té knihy, kde on píše o komunikaci s Ivanou Gottovou na téma této knihy, tak jsem přesně jsem ty řádky říkal, no to je přesně ono. Takže to mě donutilo si tu knihu celou přečíst. Vzhledem k tomu, že jsem ročník 82, opravdu minulý režim jsem zažil do 7 let věku, pak už ten režim padnul a já ani nevěděl, že je nějaký režim komunistický. Já jsem chodil do školy, dostal jsem najíst, napít, tak se zaujetím jsem si tu knihu přečetl a musím říci, že teda jde do hloubky některých věcí a hloubky detailů, ale jednoznačný názor nemám v tuto chvíli na Karla Gotta a na jeho dobu mezi lety 60. a rokem 89. Mám za sebe, uměl tím vynikajícně proplout. On byl posel dobrých zpráv pro ty lidi.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo, a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nějak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra, já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Za stranu a za lidi nový díl, že paní Karol?
2: Ano, máme ho tam.
1: No a tak jsme tam trošku zase tu paní Nerudovou rozebrali a to se mi moc nelíbí.
2: Ona se zase složí, nebojte se.
1: Jo, bude to v pohodě. Pan Fiala bude jezdit s herečkou, víme tak o tom, budeme mít konkláve.
2: A řízky od pana Nevorala.
1: A přátelé, kdyby vás to zajímalo, jakože by mělo, tak Za stranu a za lidi najdete na rádiu Xaver, na YouTubeovém kanále Xaver Live. A pokud to máte raději s obrazem, chcete nás vidět, jak nám to sluší s paní Karol, pak na www.xtv.cz.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal: Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní: haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout ze STANem, Babiš bude vládnout

0: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se Stanem?
0: No podívej se, všechno je možné, my jsme se také svého času dohodli s Klausem, ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Mm-hmm. Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
0: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy. Mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat. A možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
0: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává. Zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor. Myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
0: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
0: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
0: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
0: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
0: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě

0: v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty se v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
0: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
0: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
0: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
0: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
0: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
0: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
0: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
0: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
0: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
0: Podívej, že já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání. A pro dnešek je to všechno. Ahoj.
0: Ahoj, a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září, a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
0: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
0: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver.

0: toto jsou přešlapy, které nakonec bych... Chvilku si z toho děláme srandu, ze svetru a...
1: Ale když ona mluví, ale politika je hodně o symbolech. Strašnou neuvěřitelnou symboliku.
0: To snažím,
1: a její prostě vyloženě, nebojím se říct, hloupost se ukázala ve chvíli, kdy ona byla na tom Tajvanu. Mluví tam o hodnot demokracii, my nesnažíme Čínu a nevím co všechno. A fotí se pod fotkou Chiang Kai-sheka. Jako to, jak já jsem to viděl, se nevěděl, jestli mám smát se, brečet, nebo nevím, co mám dělat. Samozřejmě ironicky myšleno všechno, jo. Prostě to byla tak neskutečná symbolika, že...
0: Ještě mi řekněte, to je ještě taková speciální, teď takový speciální téma posledních dnů. To manželství pro všechny. Všichni mají pocit, že se k tomu musí vyjadřovat, že k tomu mají co říct. Je to věc, která vás zajímá? Nebo je vám to jedno vlastně?
1: Takhle, jedno mi to určitě není, zase v tom vidím určitou symboliku, protože si myslím, že manželství i po té právní stránce, tak biologii nezměníte, přírodu nezměníte a děcko může prostě splodit jenom muž a žena. A že by to i po té právní stránce mělo mít nějakou tu výhodu. Na druhou stranu, pokud by šlo, já nevím, třeba o nějaké dědictví a tyhle ty věci, tak pokud to teď není, protože já se přiznám, že to nevím, jak velký nepoměr tam je, protože vím, že je nepoměr, ale nevím, jak velký, tak o nějaké to narovnání těch právních věcí, jako to dědictví a podobně, tak tam bych určitě s tím problém neměl. Ale pro Boha, ať se to nejmenuje manželství. Já tady vidím v tom to, že někdo, jak si říká, někdo se zhora tady vymyslel takovouhle blbost, aby se lidi o tom bavili a především odvedli pozornost od toho, co se ve světě skutečně děje. Takže není to pro mě bezvýznamná věc, ale myslím si, že jsou a teď obzvlášť, jak všechno, co se i u nás, i ve světě děje, že jsou ve světě důležitější věci.
0: To určitě, no, ale tu agendu...
1: Ale pokud by měl říct manželství pro všechny, jako tak, ještě tak, jak je to formulované, tak, jak je to předváděné, tak říkám určitě ne.
0: Jste, Tomáši, to, čemu se říká odborně hrdý Evropan?
1: Já už si slyším slovo odborně, začínám se smát, když vidím někde v novinách slovo odborník, tak si, a není tam přitom kolikrát žádné jméno zmíněno, tak si říkám, no tak kdo to asi mohl být, jo. Ale jak říkáte, hrdý Evropan, já jsem především hrdý Čech a tu, když jsme v Ostravě, taky hrdý Ostravák, jo.

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Saber.
1: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci?
2: Umělé inteligenci.
1: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že si někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
2: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Markéto, slyšíte to ticho?
2: Slyším ticho, což asi bude znamenat, že je ticho po pěšině ohledně nějakých zprávyček.
1: Je ticho po pěšině, která vede možná na zemi živitelku pro premiéra Fialu, protože vrátilo zdražování jídla. Ceny rostou. Od ledna do května letošního zdražili o víc než 5%, meziročně v květnu zdražili taky o 5%. Současně s tím vidíme plošné zdražování obědů v Česku a úbytek lidí, kteří si ten oběd buď můžou dovolit, nebo chtějí za ty vyšší ceny dát. Takže se nám, jinými slovy, vrací inflace jídla, proto já jsem zmiňoval tu zemi živitelku.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle asi pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano, bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa, to je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Croa, je to D, Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař, nebo nevím. Ale zaprvé paní D, Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých, bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, ono je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí

0: a Kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tohletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nám. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
0: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říká, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstat a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říkám nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.

0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku, a nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně,
1: Což se o pražské slávě říct nedá,
0: ale
1: ale
0: dobře, dobře, ale
1: to
0: celá
1: je
0: ta čínská kauza a potom, co měl, aerolinie,
1: aerolinie, ministerstvo obrany.
0: ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík
1: Souhlasím.
0: a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice, já jsem to pochopil teď. Já jsem to pochopil, vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. Pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho se Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařové a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně. Ta
1: Dobře.
0: to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na prvnízprávy.cz.
0: Ksavere, tohle už takový standard.
1: No,
0: Ale funguje mu to.
1: teď je to, počkej.
0: Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějaký 12% teď v průzkumech.
1: No, má v některých víc.
0: No, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodným, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli ho nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, že to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhejbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhejbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem. Já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to země kouli, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí válka.
0: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou... fakticky jako už hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako Big Beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silné hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaké harmonické modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, a to tenkrát jo, jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Hraje vám Radio Ksaver.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: kašidele.
1: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude?
3: Promiň, že se směju. Já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
2: Myslíš, jak... že se umí usmát?
3: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
2: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
3: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
2: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
3: To je co? To je bomba, ten člověk.
2: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
3: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludná, je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohleto rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády. Hmm.
2: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
3: Já si vydávám sám.
2: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
3: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
2: No,
3: a bude to potom, co už 6x odcházel.
2: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch xx let ještě?
3: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
2: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
3: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Hmm. Ani si to nechcem představovat.
2: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
3: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
2: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
3: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
4: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Radio Xaver.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu,

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: koně.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
3: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
2: Mm-hmm. Jak jste dešiftoval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
3: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelensky, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládala a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
2: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
3: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
2: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
3: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovna Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
2: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
3: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není Evropské unii, ale je v NATO a naopak.
2: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
3: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezná, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
2: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
3: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderný deštník. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
2: A přijde preventivní válka. A
3: přijde preventivní.
2: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
3: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a

0: Umlouva. No, ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to posoudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. To znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, a neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině, proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě. Protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, jo, za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pouzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo? My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách.

0: novinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
1: No, je to kompromis určitě, ale takhle, nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
0: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
1: Myslím, že už zítra dokonce.
0: Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
1: Zelenský bude za dveřma.
0: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
1: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
0: neměl by tam jezdit.
1: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
0: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
1: Ne,
0: co má dělat?
1: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku, Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu, jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
0: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
1: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
0: To by bylo krásný, je to i reálné?
1: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
0: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
1: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
0: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor. Děkuji, že jste byl naším hostem 9. května. Si na vás určitě vzpomenu.
1: Bylo by to hezké.
0: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
1: Ale ne, jo. Co se děje? A nebuďte slušnej.
0: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
1: Už zás?
0: Zas, no. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
1: Proplakal.
0: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
1: Nejlepší sněmovny, ne?
0: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovně, uklizečkám a všem.
1: Jo?
0: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říkala Schillerová.
1: Když ono jí to nejde, Markétě, k sebere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
0: Markétě? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát, k sebere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
0: To říkal, no.
1: A teď končí.
0: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
0: To ne.
1: Končí prokletí.
0: To mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutný.
0: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
0: kytku. No to tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
1: No to je. No. Ale oni ho neeskortovali?
0: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
0: Co Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
0: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
0: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
0: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
0: A to ona taky ne.
1: Je.
0: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
0: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
0: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuje. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
0: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
0: Na druhou stranu, pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
1: A co?
0: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
1: To je málo, Ksavere.
0: Je mě.
1: Málo.
0: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
1: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
0: To nevíme.
1: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
0: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
1: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
0: Meda už zvedla já prst. Ví,
1: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
0: Pozor, jo, pozor. Jo.
1: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markét. Ale opravdu, upřímně.
0: Jak to?
1: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
0: No
1: a
0: vy?
1: A co já teď budu dělat? Co ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
0: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
1: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Markét, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
0: Bude to ten,
1: ničivou.
0: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
1: Jejda.
0: No a on je jako, jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi, máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
1: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
0: To já nevím, na to je, a to už je pryč.
1: Úplně ne, no. To
0: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
1: Ne, tak to řekněte, nebuďte slušnej, řekněte jméno. Já přemýšlím, no řekněte.
0: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
1: No.
0: No a já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
1: No bez pochyby.
0: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
1: Počkej,
0: to
1: je blondýka taková. Blondýka. Šafránková.
0: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
1: Jo, jasně. Ona je okrunká. No,
0: ona je úplně jo? Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane Holče?
1: Taková drobnější.
0: Drobnější, subtilní.
1: A vy používáte slova, které nerozumíte?
0: No, na mě to jo, teď napadlo. Dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
1: Správně.
0: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
1: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
0: To jsou ty vaše narrativy.
1: No jo.
0: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
1: Jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
0: Pomník.
1: Pomník samozřejmě taky, protože teď má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markét někde v Praze. Kde byste to viděl?
0: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
1: Jo, já se spíš myslím, že na Jižáku, že by se...
0: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
1: Kůň jo.
0: Už by všichni viděli, už si všichni dali stokrát
1: sraz. A já bych si mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
0: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmením?
1: Pekarová.
0: Paní Pekarová.
1: Adamové.
0: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
1: A proč
0: podvodca jsem koně?
1: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
0: Co to je Jižák?
1: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
0: ale
1: žena
0: ze sídliště. Ale to není ne? Prestižní. Jako...
1: Je? A bude v kontaktu s plebsem. No.
0: To už
1: je její.
0: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
1: Tam by se hodila taky.
0: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
1: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
0: no
1: toho,
0: knížete
1: na Václaváku.
0: Máme...
1: Není to moc přeci jenom?
0: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
1: ne,
0: větší stopu
1: ne.
0: Než Jan Hus a to je paní Markéta
1: Adamová
0: Pekarová hodinová skurna.
1: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Markét.
0: No já taky.
1: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
0: Já si to
1: Husa,
0: vybavu, jak to vypadá.
1: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Markét. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně.
0: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
1: A teď ona je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
0: Pane Holče, tam to drhne.
1: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její? Já chodím pravidelně.
0: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
1: Duka, ten to vůbec nerozumí.
0: To je pase už
1: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
0: No, pane holče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
1: Diamant,
0: a myslím, ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
1: Jo.
0: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
1: Je to narrativ životní?
0: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
1: No jasně, jo.
0: A to je přece super.
1: Jo.
0: My nejsme předsedové tady ani XTV?
1: Já jsem místopředseda klubu Sviní.
0: No je to místopředseda.
1: No, koho mám našlápnout toho předsednictví.
0: Koho zajímá místopředseda?
1: Jsem na správné cestě.
0: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
1: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
0: Ale tomu já fandím.
1: Ale nebylo napsaný kam.
0: No kam? Na oběžnou dráhu,
1: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
0: To jako...
1: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
0: Už si to odpuste, pane holče.
1: Ne,
0: já už se jí musím zastávat.
1: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
0: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
1: Nenajde.
0: Nenajde, jo.
1: Nenajde, Xaver.
0: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipnej?
1: Tam kandidují samý dobrý.
0: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
1: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
0: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
1: Proč?
0: Víte, kdo to je?
1: Kvůli těm nejlepší minister financí.
0: Kvůli minister financí.
1: Jaká? A kvůli těm, že na kapačkách?
0: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
1: Já vím.
0: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
1: No to už
0: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
1: Až ho porazí Reich. Rvoun z Václaváku, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
0: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
1: No nemusí se dostat, Xaver, to je byla tečka. Ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
0: A tak jasně.
1: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
0: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
1: Ne, stanu, já si to zařídil jinak. No, tak,
0: jo, myslíte?
1: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
0: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
1: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
0: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
1: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
0: To je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
1: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký...
0: To není možné.
1: Angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
0: Co to je?
1: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janičku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
0: Já na Janičku nesahat, já mám o ní strach.
1: Já na ní taky
0: ona
1: nesahám.
0: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
1: Dostala berlí?
0: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
1: To já taky.
0: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
1: Ježíš, já to, chci, to ani ne, ne, abys...
0: On má v očích hrůzu, pane Holče.
1: No, vám to říkám, no, už hodně dlouho. A teď, teď finální.
0: No, no nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
1: Rozum nějaký?
0: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
1: Ne? No,
0: a nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
1: Proč?
0: Aha, aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
1: no
0: Babiše...
1: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
0: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
1: No tak to...
0: Oni se poštěkali.
1: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
0: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
1: No tak jste to nasál, ne?
0: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
1: To je správná
0: protože
1: volba.
0: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
1: A co řekne, to je pravda.
0: On by nikdy nezalhal.
1: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xaver, já s váma musím souhlasit.
0: No.
1: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
0: To říkal?
1: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
0: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
1: Sedí mu to.
0: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
1: Já to si to Babiš. Užívám k
0: sebe. Čo jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co, z nějaké bubliny, zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
1: Tak je normální, ale...
0: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a, to, a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
1: Jo.
0: To nejde dohromady.
1: On se s nima nebaví, to je potřeba.
0: No baví, baví.
1: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, je mu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasnej. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správnej, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
0: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
1: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
0: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
1: Ten je dobrý.
0: No je, tak to je tak vzácný člověk.
1: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
0: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
1: No tak trošku...
0: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
1: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
0: no,
1: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
0: No, tak...
1: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase rozvěděli?
0: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
1: Vážně?
0: No.
1: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
0: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
1: A, no ne, tak protože teď jsme se rozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
0: Ale to je hezký.
1: To je hezký.
0: Představte je hezký. Si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
1: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
0: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
1: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho. A...
0: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
1: No,
0: do čistírny.
1: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
0: kdo?
1: Let. Co?
0: Kdo to říkal?
1: Vítek. Rakušan.
0: To říkal.
1: Říkal.
0: Ale to je přece blbost.
1: No, tak ho říká blbosti rád.
0: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
1: Jestli si nevolali tím
0: jestli
1: šifr telefonem.
0: Nevolali, no, no, no.
1: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
0: Pak je to v pořádku.
1: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. To když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
0: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
1: To je pravda, zdroje jsou.
0: Říkal Špidla, ne?
1: Špidla, ne.
0: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
1: Jasně.
0: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
1: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
0: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
1: Ne, ale on je, on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten Dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnost.
0: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
1: Ten dobrý taky.
0: To je normálně urválek se vším všudy.
1: To je sekerník.
0: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
1: Filmíky pro dospělí.
0: Pro dospělí, ale herečka. No,
1: ten... Tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
0: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat? My se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
1: No jasně. A oni jsou i pohádky pro dospělí.
0: Někdy i 6.
1: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
0: Já o tom to nemůžu mluvit.
1: Já taky ne.
0: Já jsem
1: taky
0: v konfliktu.
1: V kamaších.
0: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
1: Ne, to ne.
0: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
1: ne?
0: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
1: Mm-hmm.
0: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
1: No ale on si to nevezme.
0: Nikdy si nevzal ne. Ani kačo. Ani korunu.
1: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
0: To já nevím.
1: No tak těm to moc.
0: Ještě existuje?
1: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
0: Nechodí.
1: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok. tak chtěli to nějak vyřešit, no a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
0: No. No jistě. A bez dotací.
1: Jo?
0: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčan, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
1: Odklonili na Jezerku?
0: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
1: Je.
0: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
1: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? V oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
0: S kým? S Bohdalkou?
1: S legendou, ze
0: Zerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
1: Jo? No.
0: A prej výborná.
1: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
0: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
1: Tak to taky máte v sobě.
0: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
1: To jo.
0: Akorátní.
1: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
0: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruskej, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem se mě na něm líbí.
1: Jasně, a on přeci není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
0: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
1: Od narození je takovej, ne?
0: No.
1: Asi.
0: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
1: Jo.
0: Dizident.
1: A Petr Pavel?
0: Tak pozor, to je jiná liga.
1: No vyšší, ne? V dizidentství.
0: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista. Ne?
1: Fuj, Tajksel, no to snad ne.
0: Nebyl?
1: Ne.
0: Jsem četl v tisku.
1: On se popletl.
0: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
1: Ne, on se popletl.
0: Od zvod pracoval.
1: A pak řekl, že se popletl.
0: Že se popletl?
1: Byl popletený.
0: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, kterýho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamanej, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ovi tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
1: To je pravda.
0: No, pane Holče, skočte do toho.
1: Jo.
0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na Jezerku.
0: Na Jezerku.
1: Tomášová, to bude primářová.
0: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
1: Primářová byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože tahá za ní.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko víc, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku ne.
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán.
0: Ale to
1: je
0: vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že v královské rodině?
1: Počkej, nebude se tam, nebude to teď dělat Market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
0: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, no. Jeďte.
1: Ale na Davídková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzonku otázal Zálky, Xavre.
0: A Zálka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro Přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavere.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane Holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádnej.
1: No ne, teď. Vy máte byteček? Ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče?
1: No, postříškou.
0: No, tak já mám mansardu.
1: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká
1: Bobič. Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahují mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro jednoho člověka.
0: Víte, mám jeden byt.
1: No, tak máte pocit. Ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To byt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
1: No my nejste úplně chudobné.
0: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každému, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
0: Za výrok o bytech.
1: Tak byt váma, tak už si připravuju předání.
0: Bytečku,
1: Xavere.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím, to půjde zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář?
1: S okurkama.
0: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
1: Vážně?
0: Sakra, to pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já
1: ne?
0: Už mám natipováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte, co myslím, jo? Papírovou. A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Jsme mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až budete poslat tu kytku.
0: Já jim musím pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo.
0: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle mě říkejte. Pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
1: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
0: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
1: Nebo Čiča Xaver.
0: Čiča. Don Čiča.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Čičo?
1: Paroubkovi.
0: Jo, Paroubkovi.
1: Potom se mi stýská.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bývalý premiér, pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak
1: premiér.
0: Vy jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte,
1: já jsem,
0: ale že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Já to znám, víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion, to je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry a...
0: A jak jste to říkal to jméno?
1: Jáchym Brecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: No, to je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, Tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: Tak uvidíme.
0: Ne, uvidíme, řeknete jo, nebo ne?
1: Budeme tajemný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta fortuna, to jsou sásky.
1: Mhm.
0: A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: A nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky chcem.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
2: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
2: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
2: No. Vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
2: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
2: Vědete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
2: Ptačího?
3: Ptačího zpěvu.
2: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
2: Jo, takže zase za rok.
3: No.
2: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
2: No ne, říkám si, kolik
3: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
2: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
2: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
2: A co psali?
3: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
2: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
3: Souček na odstřel klouček.
2: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
3: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
2: I ta odvolávací?
3: No prejo.
2: Tak to víte víc než já. Popravdě.
3: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
2: Ano.
3: Tak si počkáme do úterý. No,
2: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
3: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánu se prej nejlíp balí.
2: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
3: já
2: věcí.
3: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
2: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
3: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
2: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
3: Takže jste hovořil s Respektem?

0: Spektrem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Hmm. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Je to je jako, když vám položí takovou otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
0: To jde Respekt stranou.
1: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
0: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
0: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
0: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
0: Jo,
1: jako
0: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
0: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
0: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu jiným.
0: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že po té, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
0: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
0: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
0: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
0: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
0: Ne, to je už zás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
0: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
0: Co?
1: No kolik teda?
0: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
0: Takhle, no.
1: To je 42?
0: No.
1: Ježiš, ale
0: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak.
0: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
0: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
0: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
0: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
0: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
0: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
0: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říkám, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
0: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
0: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní. A těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je New Recom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
0: A tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. Na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaší dcerce.
0: Takže přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
0: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
0: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
0: Co jezdí,
1: ale i vytírá.
0: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
0: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
0: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
0: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých
0: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
0: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde hulit ty cigarety.
0: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali
0: dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
0: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
0: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
0: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
0: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No,
0: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
0: že...
1: Na to téma bych nežertoval vůbec.
0: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
0: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
0: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlép jejich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AFD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
1: jediná
0: ano.
1: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
0: Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne. Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
0: No, já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo
1: cože?
0: Tatínkem.
1: Minister spravedlnosti?
0: No,
1: pan Pospíšil. A to je hezký.
0: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
0: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
1: tak
0: morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není. Mě sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
0: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
0: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
0: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
0: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
1: Jo, tomu dítěti. Jo? Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
0: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
0: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
1: Čeho?
0: Well-beingu.
1: Co to je?
0: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem vůbec nevím, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
0: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
0: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkalo dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás dva roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
0: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
0: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo, co by napsali o mně?
0: Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
0: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
0: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
0: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
0: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
0: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
0: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
0: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
0: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
0: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč si mi to někdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
0: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
0: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky
1: velkorysí
0: není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
0: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
0: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
0: no opravdu,
1: jak to mluvíte
0: ona se
1: o
0: tak,
1: ženách?
0: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
0: Nevím. Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka, no. co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
0: Dokonce velmi.
1: Jo.
0: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
0: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
0: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
0: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle,
0: já nevím, třeba vyrazit s Marianem.
1: Marianem?
0: S Marianem.
1: S Alfou? Nebo který?
0: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marian?
0: No Jurečka.
1: No Jurečka.
0: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
0: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí tak, když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
0: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
0: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. No. A ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
0: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
0: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
0: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomnělo. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí. Ne?
0: No, tak na to lidi nechodí.
1: Nechodí.
0: Na to lidi nechodí.
1: No, když tam byla nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
0: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Mm-hmm. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy, tak, mm-hmm. tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
0: No.
1: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Mm-hmm. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
0: S horščicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no. Modrou.
1: A jak by nám bylo?
0: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
0: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
0: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
0: Jo, náš čas, dobře,
1: náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
0: Mm-hmm, takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
0: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
0: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Mm-hmm. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebičky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
0: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
1: ten
0: zvolit.
1: Tlak.
0: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude méně jako.
0: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulíte tady?
0: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
0: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Čekává na mě u předměstského kina, v kostýmu z rozervaný plachty,

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášku.

dveře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dál v rezavém kočáře, ten ani smrt už nepřivádí.

0: jsi poničená a opuštěná a kouzelná.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
3: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
2: No, tak teď má obavy ještě větší.
3: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
2: I pán z Holí.
3: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
2: Berla vrazilka.
3: Jste mě měl berlu vrazilku spíš podle čeho.
2: Ano, vrazilka.
3: Jo, a všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
2: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak...
3: No byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

0: Michal Klusáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předseda ČSRS, České strany národně sociální, která vstala z popela. Také připomenu, že jste letecký inženýr, což nás baví. Popravdě jste velmi mladý člověk, jste 79. ročník. Vysvětlete mi, pane inženýre, co napadne člověka ve vašem věku jít se postavit do čela strany, která kdysi byla velmi významná, která prošla různými složitými dobami a vy jste k ní přišel v okamžiku, kdy to byl doslova do písmene snědený krám. Vysvětlete mi tu vaši úvahu.
1: Já jsem se o politiku zajímal vždycky a vlastně, než jsem vstoupil do ČSNS, tak jsem byl v zahraničí dlouhodobě a panovala u mě už tehdy taková deziluze z toho, kam směřujeme. A ČSNS, i když tehdy byla v tom stavu, v jakém byla, tak měla program a mě oslovilo video, které oni tehdy měli u voleb do parlamentu, kdy vlastně vyzýval tehdejší předseda mladé vlastence, mladé lidi, aby se přidali a já jsem se přidal. Oslovil mě program, oslovila mě ta historie. Ten program byl vždycky vlastenecký a vlastně celou dobu prosazoval naši neutralitu. A to je to, co já vlastně prosazuji doteď.
0: Neutralitu naší země?
1: Neutralitu naší
0: země. Tak
1: k tomu
0: se ještě dostaneme. ČSNS byla kdysi, když tak mě opravte, jednou z nejbohatších stran. O to by ani tak nebylo, ale strana, která byla jasně ideově ukotvená. Já připomenu třeba Miladu Hrákovou, která... No a to jedno, spíš mi řekněte, jak vlastně pohlížíte vy a ta členská základna na to, že jste o všechno přišli. O slavný dům na náměstí Republiky, o další nemovitosti a vlastně o všechno bohatství.
1: Tak chápu.
0: Vím, že tam byly originály obrazů některých velmi vzácných. Co se přihodilo?
1: No, naši členové už to berou jako fakt. Ono uběhlo strašně moc doby od té chvíle, kdy se ta strana začala rozkrádat. A vlastně ten konkurs na stranu byl vyhlášen 2003 a byl ukončen 2022, takže to smíření bylo dáno tím časem. Je to prostě fakt, který my nemůžeme

0: ale historii naší země. My jsme začali s velikým majetkem, no pak prošla nějaká transformace, privatizace, transformace a další. No a ocitli jsme se úplně nazí. A my chceme změnit budoucnost, minulost my nezměníme. Všechny trestné činy, které byly s tím rozkrádáním strany, jsou promlčené. Všechno je pryč. Takže zabývat se tím je ztráta času. My hledíme do budoucnosti.
1: No a pokud si dobře vzpomínám, tak v roce 2001 přinejmenším a 2002 v první polovině roku, teď to lovím v hlavě, jste měli dva poslance parlamentu České republiky. Tuším, že to byla paní poslankyně Machata a pan poslanec Paulík. Je to věc, která už je také zapomenutá, nebo je na vás pohlíženo jako na bývalou parlamentní stranu?
0: Jako mainstream na nás tak nepohlíží. A je to prostě 20 kolik, 3 let. Jo, to znamená,
1: co je to proti věčnosti, pane
0: inženýre? To je sice pravda, ale no. Je to už strašně dávno a s těmi dvěma poslanci se nám tehdy nepodařilo něco změnit a vlastně vedlo to k tomu, že i vlastně to, jak se k nám do strany dostali ty poslanci, vedlo vlastně k tomu rozkradení té strany jako takové.
1: Dobře, tak pojďme na tu vaši budoucnost, o které chcete mluvit, ale také přítomnost. Vy jste se spojili jakýmsi způsobem, vy to teď určitě vysvětlíte, stačilo paní Konečné. Já jsem si říkal hned v prvopočátku, kdy jsem to slyšel, jestli právě ČSN se s tou historií a promiňte s tou Miladou Horákovou, nechci říkat v zádech, ale právě v té historii, jestli toto nebyl příliš odvážný krok? Nebo to byla nezbytnost?
0: Tak možná odvážný krok to byl, ale ty dějiny se posunuly. Pokud bychom se bavili o roce 1948, tak ten rozpor vlastně byl především v tom, že my jsme odmítali, aby náš stát řídila politická strana, která je řízená ze zahraničí. Tehdy ze Sovětského svazu. To bylo to hlavní. A doba plynula a v současné době KSČM je vlastně tou stranou, která řízená ze zahraničí není. A zase nám vládne politická strana, nebo politické skupiny, se na ně nedá nazvat strana, politické skupiny, kteří jsou napojeni na zahraničí více, než je zdrávo. A proti tomu my musíme vystupovat a spojení s KSČM v koalici stačilo. Vypadá, že je úspěšné a my budeme navazovat na ten úspěch, který jsme měli ve volbách do Europarlamentu.
1: To je vlastně základ vaší odpovědi, proč jste šli do jedné party s komunistama?
0: Ano. Je to politická strana, která není řízená ze zahraničí. Těch je u nás není tak moc. Nejsou. Neprosazují věci, které my odmítáme, to znamená nějaké migraci, neřízenou migraci, LGBT a tak dále. Oni se transformovali, protože oni, u nich zmizela to internacionální řízení. Tak oni se, z nich se vlastně stala strana, která prosazuje vlastenecké věci. Jo. To znamená, to spojení se zdá být logické.
1: Tomu já rozumím, ale ještě mi vysvětlete ten detail a to bude diváky zajímat, to řízení ze zahraničí, protože bývalé země Sovětského svazu opravdu, my si vzpomínáme, když Brežněv seděl na sjezdech KSČ a tak, my to víme. Navíc jsme v ulicích tady měli ruské tanky, byly stejně tak ruské jako ukrajinské, potřeba dodat kontext dnešní doby. A byli tady vojáci. A já nevidím tady americké, ani německé tanky, ani německé, ani francouzské, ani americké vojáky. Nebude to řízení ze zahraničí jenom spíš domněnka?
0: No, dneska je sofistikovanější doba, že? Dnes se svět ovládá přes finance.

0: Vemte si třeba jenom pana protektora Fialu, protože to není premiér, to je protektor, který nás tu řídí. To je člověk, který...
1: Mně to přijde silné slovo, ale dobře.
0: Který jedná v cizím zájmu. Já jsem za tu dobu, co je premiérem, nezaznamenal jediný akt, který by byl v prospěch našich obyvatel. Všechno, co sliboval, nesplnil, naopak dělá úplně opačné věci a zastupuje cizí zájmy. Obírá naše lidi o peníze, které posílá někam na Ukrajinu a částečně se mu to asi vrací přes nějaké ty jeho aktivity mimo premiérské.
1: Tak to o tom nic nevím. A možná by bylo třeba dobré, kdybyste přišel zase někdy a přinesl k tomu nějaký důkaz nebo nějakou uvěřitelnou hypotézu, protože možná, a slovo protektor na tom trváte? Protože myslím, že do Heidricha nebo K.H. Franka má ještě daleko.
0: To máte pravdu, je to samozřejmě nadsázka, ale je to, je to nemá k němu daleko. To, že prosazuje cizí zájmy v naší zemi, to nedělá premiér. To dělá někdo dosazený. A on...
1: Pane předsedo, vysvětlete mi aktuální postoj, aktuální místo na mapě, kde stojí ČSNS. My pozorujeme, bezesporu vy, bezesporu vaše okolí, všichni, kdo se díváme na sociální sítě, že lidé jsou bezradní. Lidé nenacházejí zastání u politiků. Podívejme se, jak vypadají preference, podívejme se, jak umírají TOP 09, jak umírá za pochodu strana Lidovecká, KDU ČSL a tak. A ČSNS teoreticky by mohla být tím místem, kam ti zklamaní lidé půjdou. Já vám to ještě navíc ze srdce přeji, a, nebo možná ze zoufalosti, ale řekněte mi, kde tedy stojíte, proč? Zkuste mě nalákat, abych k vám vstoupil.
0: Ta pravolevá škála, která se používá v politologii, se domnívám, že je nedostatečná pro dnešní pochopení světa.
1: To souhlasím.
0: Daleko důležitější než pravolevá škála, kde my se pohybujeme nalevo od středu, je škála národní, korporátní. To znamená strany, které prosazují národní zájmy a strany, které prosazují nadnárodní zájmy. Což je například TOP 09 ODS v současné době. Na této škále jsme na té vlastenecké. To znamená vlastenecká strana levého středu. My jsme strana vlastenců, kteří mají sociální cítění, ale kteří nerozdají naší zemi cizincům.
1: Promiňte, pane předsedo, toto je pro mě opravdu málo. Já to slyším často, že je někdo vlastenec a já chci také být vlastencem a mám rád tuto zemi a nechci, aby to byla nějaká kolonie do budoucna něčeho. Také mě toto rozčiluje všechno, ale pořád mě nevysvětlujete, co to je to vlastenectví ve vašem podání, protože pro mě není vlastenectví to, že si vyvěsím vlajku, anebo že to někde říkám.
0: Vlastenectví pro nás znamená, že spravujeme, že chceme spravovat zemi tak, abychom ji mohli předat našim potomkům. To znamená, předat zemi chceme takovou, aby byla suverénní, aby byla soběstačná v energetice, ve zdravotnictví, a aby nová generace byla vychovávána k tomu, aby věděla, a ne k tomu, aby věděla, kde si co najde, protože v současné době jsou děti vychovávány k tomu, aby věděli, kde si co najdou, a zároveň ovšem to, kde si to najdou, ty zdroje jsou cenzurovány, to znamená, vychováváme ovladatelnou generaci a je to vidět. To je asi moje odpověď. Jako, já vás chápu, že...
1: Čekal bych silnější.
0: Čekal byste silnější. Chápu. Problém našeho...
1: Už to vidím, že bych se měl do ČSNS se nechat angažovat jako tiskový mluvčí.
0: My máme velmi dobře zpracovaný program. Problém naší země je v tom, že po roce 89 byly politické strany vlastně potlačeny do pozadí. Ten systém byl nastaven tak, že politikou, a to především na komunální úrovni, se mohli zabývat lidé, kteří nebyli příslušníci politických stran.
1: No tak to byla ta nepolitická politika.
0: To byla ta nepolitická politika.
1: To tady byl právě na ruku. Ideál Václava Havla, o kterém přesně dnes tak, no. nelze mluvit nahlas.
0: A to bylo přesně to, co tu naši politickou scénu rozbilo a co vůbec dovedlo ten náš stát do té situace, v jaké jsme. Protože proti korporátům obyvatelé naší země musí mít schopnost něco postavit. A jediné, co lidstvo vymyslelo a co nějakým způsobem fungovalo, byly politické strany. To znamená sdružení lidí, kteří mají nějaké společné zájmy. To tady není. Kdyby to tady bylo, tak a ty politické strany byly financovány pouze z příspěvků členů, což my prosazujeme, stejně tak jako církve by tak měly být financovány, tak bychom tady měli sílu, která prosazuje opravdu ty zájmy konkrétních skupin obyvatel. Jo, mohli by to být zemědělci, živnostníci. Nějaké, jako byla agrární strana za první republiky. A to tady není. A to je ten důvod, proč jsme dospěli do toho marazmu, v jakém jsme teď.
1: Kdo je, promiňte, tím klientem, potenciálním členem, podporovatelem, fanouškem ČSNS? Zkuste mi popsat takového průměrného člověka. Je to právě podnikatel, nebo...
0: Máme i podnikatele mezi sebou, máme
1: prof. Ale já se ptám na něco jiného.
0: Průměrné.
1: Na koho míříte?
0: My míříme na střední třídu. Míříme na střední třídu, na takové lidi, kteří to, co mají, získali prací. Tak bych to řekl.
1: Tak já se v pravém slova smyslu považuji za nižší střední třídu. Tak. A ptám se tedy, ve chvíli, kdybych, protože mně se líbí váš program, říkám teď tady v rozhovoru, a řekněte mi, co vlastně vy pro mě uděláte, když já nebudu mít jistotu, že se třeba dostanete do poslanecké sněmovny?
0: To znamená, co máme v programu, se tak jakoby
1: ne. ptáte? Já se ptám, proč vám mám věřit?
0: My prosazujeme pro lidi jednoduchý stát, který ale nerezignuje na to, že stát plní nějaké své funkce. To znamená, stát musí hrát hlavní roli v otázkách bezpečnosti. Stát musí hrát hlavní roli v otázkách energetiky a nesmí dopustit to, abychom byli potravinově nesoběstační. To jsou věci, které my prosazujeme, máme v programu i konkrétní body k tomu. A pokud by byly zavedeny ty věci, tak to pozvedne životní úroveň našich obyvatel.
1: Nevím, jestli to je odpověď na to, co jsem se ptal, ale dobře. Vy jste na začátku mluvil o takzvané neutralitě. Jakou by to mělo výhodu, kdybychom se stali takzvaně neutrálním státem, a abych tomu dobře rozuměl, tomu pojmu, něco jako Rakousko nebo Švýcarsko?
0: Já nemám rád tyto příklady, ale můžeme to říct.
1: Já mám rád ty příklady.
0: Něco jako Rakousko, něco jako Švýcarsko.
1: V čem by to bylo výhodné?
0: Nebyli bychom zavlečeni do různých konfliktů, do kterých zavlečení být nechceme, například válka proti Jugoslávii, nyní válka na Ukrajině, v Iráku a tak dále.
1: A to, když vám proti tomu postavím tu skutečnost, že je tady jakási záruka, že nás nemůže nikdo obsadit?
0: Já mám rád historii a řekněte mi příklad, kdy jsme byli spojencem někoho a to byla záruka toho, že nás někdo neobsadil.
1: Já vám neřeknu příklad, já vám řeknu příklad z krátké historie. Tak kdyby jsme tady seděli před 3 lety, tak byste asi neodpovídal stejně, kdybych řekl, co kdyby Rusko napadlo Ukrajinu.
0: Já bych odpověděl to samé.
1: Jo?
0: Já si nemyslím, že Rusko chce napadnout Česko.
1: Jaký je postoj váš, pane předsedo, a tím ČSNS k tomu rusko-ukrajinskému konfliktu. Myslíte si také to, co většina lidí, tuším přes 70% občanů naší země, válku, umírání zastavit za každou cenu i za cenu ztrát území?
0: Já si myslím, že by ta válka měla být zastavena. Ta válka rozhodně nezačala před těmi dvěma lety, ta začala už v roce 2014, začala vměšováním cizí mocnosti do vnitřních záležitostí suverénního státu.
1: Souhlasíte s tím, že to, co říká pan ministr vnitra, říká to velmi často, dokazuje to i na jakýchsi příkladech, na jakýchsi číslech, o kterých si každý z nás může myslet své, a to není důležité, že vlastně ta invaze Ukrajinců sem k nám, takzvaný útěk před válkou, což v 90% tomu tak není, této zemi prospěje? Nebo včera jsem četl někde na sociálních sítích, že ti Ukrajinci nás tady jednoho dne sežerou.
0: To nevím, co je, jak moc nám prospěje, ale určitě se domnívám, že ty výsledky, které měla na konci 90. let policie, kdy vytlačila z našeho území nějakou ukrajinskou mafii, tak tyto výsledky jsou pryč. S těmi lidmi, kteří utíkali někteří určitě před válkou, se sem vrátí i organizovaný zločin z Ukrajiny.
1: Takže se obáváte i to, určitě, že to může...
0: To zhorší bezpečnost, samozřejmě. Zhorší bezpečnost. Kromě toho, že to finančně výhodné není.
1: Musím říct, že mě velmi pobavila vaše věta. Dolar je platidlo, které vydává soukromá společnost FED a je krytá pouze strachem. Co to přesně znamená?
0: No, pokud se přesuneme do mezinárodní politiky, no tak mezinárodní politika posledních několika desítek let je o prosazení dolaru jako mezinárodního platidla, což samozřejmě Ameriku udělalo nesmírně bohatou, protože jakýkoliv, cokoliv ona potřebovala, si koupila za peníze, které sama vydala. A kdo toto pravidlo porušil, tak skončil jako Hussein, jako Kadáfi a má problémy jako Rusko, že Rusko to udělalo také a je teďkon řeší situaci, jakou řeší.
1: A je krytá strachem ta měna, strachem z čeho a strachem koho?
0: Strachem těch menších států, že když nebudou především ropu prodávat za dolar, že se jim stane to, co se stalo Iráku, to, co se stalo Libii.
1: Mm-hmm. A je to, může svoji roli hrát i, řekněme, strach obyčejných, nejobyčejnějších lidí, jako jsem třeba já?
0: To je na té úrovni toho státu. Jo? To znamená, samozřejmě vy, kdybyste byl Libiec, tak by se to na vás odrazilo. Jo? To zničení té země, která byla vlastně nejbohatší v Africe, kde tam byly vybudovány obrovské infrastruktury, hlavně vody, že oni tam tahali vodu z nějakých podzemních jezer k tomu pobřeží, to je všechno zničené. No a ty lidi tam žijou špatně. To znamená, je potřeba o tomto přemýšlet.
1: Vy jste před chvílí zmínil jedno mimořádně odporné slovo a slovo, které slyšíme často, to je slovo cenzura. Uh-huh. My se teď dočkáme velmi brzo, že naplno vstoupí do svého jakéhosi procesu pan Foltín, což je muž, který označuje část našich obyvatel za svině. Řekněte mi, je v naší zemi cenzura, co myslíte?
0: No určitě, když máme hlavního cenzura, tak je. Určitě to by vám o tom mohli povídat lidé, kteří ztratí zaměstnání, když někde něco napíšou. A řekl bych, že ta cenzura je jako nebo vůbec to, co vlastně říkal pan Foltín o tom, že je potřeba malou část, zhruba 15% obyvatel zakopat za příkopy, nebo vykopat mezi ně příkopy, no, jak si toto může dovolit vládní činitel?
1: Na druhou stranu musíme to vidět pozitivně, pan Foltín zatím pane předsedo, neřekl, že by 5% obyvatel stavěl ke zdi a střílel, což mu slouží k úcti. No. Zatím nás chce jenom oddělit příkopem a vypadá to, že nás možná nechá i žít. Zajímalo by mě ještě spousta věcí z toho programu ČSNS. Považuji to za jakousi nadějnou věc a proto vás zvu na další rozhovor v řádu týdnů, měsíců, jestli budete mít čas a chuť. Já jsem rád, že jste přišel do XTV.
0: Čas si udělám a moc krát děkuji za pozvání.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Michal Klusáček.

potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha chlapa neozdobí.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než ryba zhltně nápnadu. Když za 9 hodin na vysoké peci zrobíme 3 odpichy, tak spocení jsme všetci, motorista za tu dobu.

měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposledy.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Je mi velkým májovým potěšením, přišel jsem májově rozverný, jsem plný toho, co se včera vlastně nedělo a chci to tady vysypat.
1: Vysypat, nemůžu se dočkat, první májová férovka. Samozřejmě byste to nakousl, první máj byl vždycky festivalem levice a nespokojenosti a frustrace. Teď najednou jsme viděli jenom Jiřího Paroubka a pár komunistů na Střeleckém ostrově. Do toho ale jsme viděli, bych řekl, převratnou věc, a sice premiér a šéf ODS a lídr Spolu Petr Fiala navštívil pirátský sjezd a pronesl tam památná slova: jsme s vámi na stejné vlně i stejné lodi, což od šéfa ODS, která do Pirátů před volbami pálila tak, jak by ODS i pálit měla, tak asi skutečně nám tady končí ODS, nebo aspoň tak, jak jsme ji znali. No a vidíme tady ale současně snahu budovat nějakou širokou fialovskou koalici, která by Petru Fialovi umožnila vládnout na věčné časy.
2: Ne, souhlasím s vámi. Já mám pocit, že prostě u Petra Fialy platí, že mu mezi straníky ODS není tak příjemně a že si vlastně říká, že Starosty už má, Lidovce už má, Topku má taky na své straně, tak je potřeba ještě tak trochu domestikovat ty Piráty. No a možná dneska otevřeme, že ty castingy na ty potenciální koaliční partnery se dějou dál, dějou se na levici a že se nám tady někdo pokouší vychovat a předurčit, jak bude vypadat dýchat a jaká témata bude mít sociální demokracie.
1: No mě ještě,
2: a nejen ona.
1: Mě ještě u Petra Fialy na tom pirátském sjezdu fascinovalo to, že on tam přijde s podanou rukou a oni na něj vytáhnou prostředník, že vidíte, že víc hrdosti asi ještě zůstalo u Pirátů, aspoň některých. Každopádně pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě Patreon gazety.com Hero a podcastových platformách, Apple Podcastech a Spotify.
2: A slibuju, že to dneska nebude jenom o palubě, ale i pod palubí. A tam se dějou pěkný věc.
1: Tam vždycky.

0: pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
2: v librách,
1: měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, podle toho, jak to zlato koriguje, že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: a koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

Pozoruhodné. V myšlenkách jsem zabloudil do našeho jinožství. Snažil jsem si vybavit Rudolfovu podobu z dob, kdy nás tížila ještě školní brašna a dlouze jsme diskutovali o vele důležitých tématech. V přehršli rychlého sledu obrazů jsem z nevědomí namátkou náhle vytáhl jednu velmi konkrétní vzpomínku. Dávno jsem ji zasunul do posledních řad důležitosti a málem jsem již na ní zapomněl, leč v tuto chvíli se mi vybavila až krutě jasně v barvách i s vůněmi. To léto prakticky nepršelo. Blížil se konec školního roku, nad výsledkem klasifikace jsme jen bezstarostně mávali rukama a těšili se na volné dny. Kráčeli jsme ze školy, co noha nohu mine. Neustále jsme se zastavovali, vraceli několik metrů zpět, jako bychom hledali a navazovali niť myšlenek, a pak pokračovali dál, až jsme se konečně dostali před branku vily rodiny Klecknerů. Tady se obvykle naše cesty rozcházely, neboť nám bylo přísně zapovězeno drahocenou Rudolfovou matičkou, že nesmíme vstupovat na jejich zahradu, abychom nerušili ji nebo pana profesora halasným vřízkotem. Stávali jsme obvykle ještě dlouho na místě, než jsme se rozloučili krátkým plesknutím otevřenou dlaní do dlaně kamarádovi. To byl rituál, který Rudolf vyžadoval, říkal, že si ho přinesl sebou na tento svět a že se tak obvykle u nich doma zdraví. Nevěděl jsem přesně, o čem mluví, ale vyhověl jsem mu vždy a rád, protože ho takové rozloučení zjevně těšilo. Jenomže v ten den se odehrálo něco jiného. Rudolf si stoupl na špičky a pohledl přes plot směrem k domu. Vždycky býval větší než já, takový mohutnější, snad i zavalitější, a tak pro něj nebyl problém obhlédnout situaci. K plesknutí dlaní nedošlo. Podíval se na mě a tichým hlasem mi nečekaně sdělil. Mamička ani tatíček nejsou doma. Pojď k nám za dům, něco ti ukážu. Takové nabídce jsem pochopitelně nemohl odolat. Jednalo se o něco tak výjimečného, že bych si do smrti musel vyčítat, kdybych jeho pozvání odmítl. Prošli jsme rychle úzkou uličkou mezi plotem a domem a usedli na schody k zadnímu vchodu. Rudolf se náhle pateticky vstyčil a začal si stahovat kalhoty. Zatrnulo mi, ale v zápětí jsem pochopil, že se mýlím, neboť si sáhl do kapsičky u trenýrek a pevně něco sevřel v dlani. Zvědavě jsem vyčkával, co se bude dít. Rudolf pomalu a slavnostně natáhl ruku před sebe, rozevřel prsty a já spatřil na jeho dlani podivný černý kamínek velikosti švestky. Tohle se mi podařilo pronést při kontrole. Nemá to tu co dělat, je to proti pravidlům, podívej, řekl, stále ještě se spuštěnými kalhotami, a postoupil krátkými japonskými krůčky k betonovému plácku v blízkosti domu. Nepoužil vůbec žádnou sílu, jen naklonil otevřenou dlaň a šutřík pochopitelně padal směrem k zemi, přitahován gravitací. Jen se však dotkl pevné podložky, v tu chvíli vystřelil k nebi s nebývalou silou. Vznesl se do výšky asi dvou Rudolfů a opět padal dolů. Po dalším odrazu se zvedal ještě mocněji než poprvé. Neztrácel energii, naopak ji nabíral, a nebýt Rudolfova hbitého pohybu, který hopíka chytil a opět sevřel v dlani, kdo ví, jak vysoko by se ještě dostal. Možná, že by zmizel navždy. Nevěřícně jsem dloubil do toho předmětu. Ano, byl to kámen. Má v sobě vesmírnou sílu, vysvětloval Rudolf. Povahou je rozpínavý a má tendenci povzbuzovat okolí. Nejedná se jen o kinetickou záležitost, jeví i schopnost posilovat skeptického a mdlého ducha. A tak jsem přišel na takovou myšlenku. Podíval jsem se na něj tázavě a on pokračoval. Všiml jsi s naší učitelky, jak je v poslední době netečná a apatická, jak za sebou šourá nohy a hlava jí klesá mezi ramena? Její vnitřní napětí je málem na nule a v tlaku atmosféry se musí cítit velmi stísněně, ale pozdvihl prst, aby zdůraznil svá další slova. My jí můžeme pomoci. Počkej do zítra.
Dál už o tématu nemluvil, zastrčil kámen tam, odkud ho vytáhl, a doprovodil mě před branku.

Ráno jsme se sešli velmi časně ve třídě školy a Rudolf mi významně pokynul. Spolužáků okolo nás ještě mnoho nebylo. Došel až k tabuli, vedle níž na věšáčku visel pracovní plášť naší kantorky. Rychlým pohybem vytáhl svůj šém a vložil jej do jeho kapsy. Narovnal zbytečně záhyby, aby zahladil stopy svého průniku a vrátil se do lavice. Seděli jsme společně a očekávali věci příští. Několikrát jsem se neudržel a nervózně jsem zakašlal. Paní učitelka konečně vešla a to už byla třída prakticky plná. Pomalu a odevzdaně kráčela ta nebohá žena ke svému stolku. Trvalo jí to věčnost. Ramena poklesla, záda nahrbená, vlasy splihlé a oči sklopené. Automaticky odložila na katedru naše sešity, ani ty neudrželi formaci a sesunuli se ke straně. Jedním hrábnutím sejmula plášť a stěžka se do něho nasoukala. Pak dopadla na židli a zhluboka vydechla. Dlouhou chvíli beze slova seděla a potom se udála ta proměna. Nejprve pomalu srovnala padlé sešity do úhledného komínku, načež zvedla oči a nevěřícně na nás civěla. Hlavou jí musela letět myšlenka, kde to jsem? Co tady dělám? Co je to tady přede mnou za parchanty? A potom se po několika měsících svého tragického života usmála. Potřásla hlavou a narovnala se. Zvedla se a prošla uličkou mezi lavicemi. Náhle zvedla ruce nad hlavou a začala nesnesitelně rychle třepat prsty. Bál jsem se, že se jí utrhnou a začnou létat mezi námi vzduchem. Vydala ze sebe nepřirozený skřek, který přešel v nezadržitelný smích a vyrazila ke dveřím, aby si v zápětí rozmyslela cíl cesty a běžela naopak k protější stěně k oknům. Ani tam však nedoběhla. V tom divokém běhu ze sebe strhávala šatstvo, zouvala si boty, rozkopávala pomůcky a jiné vycpané ptáky, povalila fikus, zahodila pracovní plášť, nacpala si houbu na utírání

Její hlas se ztrácel v útrobách školy a zanikl někde na záchodcích v prvním patře, hned vedle bytu školníka. Po nějaké době se ve dveřích objevila hlava paní učitelky ze sousední třídy s hlasitým příkazem. Nikdo se ani nehne z místa, vyčkáte dalších pokynů. Za půl hodiny přišel pan ředitel a poslal nás domů. Před školou stála sanitka. Odpoledne, když se vrátila maminka z práce domů, sdělila hned mezi dveřmi mému otci onu nečekaně senzační novinu. Slyšel jsi to, Karle? Dopoledne se zbláznila jejich učitelka a odvezli ji do Kosmonos. No, ona k tomu už pěkně dlouho neměla daleko.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Bašta je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaroslav Bašta, zejména teď aktuálně kandidát na prezidenta České republiky, také poslanec parlamentu za SPD.
2: Ano.
1: Tak. Pane Bašto, co jste říkal včerejší novince, že v prezidentské volbě je zase změna, neboli byla vyřazena ta paní Rohanová z té devítky, naopak byl doplněn pan Diviš, spousta občanů to považuje, alespoň podle toho, co čtu na internetu, za nedůstojné. Co si o tom myslíte vy?
2: Tak já jsem původně očekával, že vyřadí paní Rohanovou, ačkoliv právníci tvrdili, že je všechno v pořádku, tak z hlediska elementární logiky to v pořádku nebylo a je to, myslím, první takový případ, kdy politologové navedli právníky a celkem správně. A mě, když se na to pak ptali, tak jsem říkal, že mě na tom potěšila jediná věc, když ten nejvyšší správní soud jednoho vyřadil, druhého vrátil zpátky, tak zůstalo těch 9 kandidátů, což už je tradice, protože už je to po třetí. Takže...
1: Dobře, ale na spoustu občanů to nepůsobí dobře. Že to je jakési, promiňte, že to je jakési handrkování, lidově řečeno, jak to vlastně bude. Je to tím, že nejsou dána ta pravidla pro volbu prezidenta pevně, že ten zákon je třeba špatný. Co o tom soudíte?
2: Tam je spíš problém v tom, jak si ten zákon vykládá ministerstvo vnitra. Nikoli v tom, že by ten zákon sám o sobě byl špatný, ale ten způsob, jakým ministerstvo vnitra přepočítávalo hlasy, byl trochu podivný, to je první moment. A druhý moment byl, že naopak zcela přehlídli to, že paní Rohanová sbírala podpisy senátorů a poslanců ještě v době, kdy žádné volby vyhlášeny nebyly. To by mohl být precedens a mohlo by se od toho odvíjet, že by někdo teď sebral podpisy 20 poslanců na prezidentské volby za 10 let. Takže to bylo, takže ten problém není v zákonu jako takovém, ale v jeho interpretaci ze strany ministerstva vnitra.
1: Je zralý ten zákon na jakousi novelu?
2: Minimálně v tomhle pro to upřesnění určitě.
1: Pane Bašto, v okamžiku, kdyby jste se vy stal prezidentem České republiky, co od vás mám očekávat já jako občan? V čem budete jiný? V čem budeme potom po letech vzpomínat na Baštovu dobu?
2: Tak jako já, když na tohle odpovídám, tak říkám, musíte očekávat prezidenta, který bude velmi aktivní. Protože mě vadí, že ti stávající prezidenti vlastně od počátku České republiky nevyužívali všech pravomocí, které mají. A jedna, zejména pak těch, které jsou spojeny s vládou a s poslaneckou sněmovnou. Prezident má právo se účastnit zasedání vlády a kdekoliv požádá o slovo, tak tam vystoupit. Prezident má právo zúčastnit se zasedání poslanecké sněmovny, požádat o slovo a vystoupit. To též platí o senátu. Může se dokonce účastnit i jednání jednotlivých výborů. Takže to je jeden z momentů, kdy ta prezidentská pravomoc byla využívána jenom minimálně. Pokud vím, tak prezident navštívil poslaneckou sněmovnu maximálně jednou do roka, když se projednával rozpočet. Takže tohle bych asi trochu změnil, protože se projednává celá řada jiných zákonů, které jsou stejně důležité.
1: Vzdal byste se možnosti udělovat milosti?
2: Nevzdal bych se možnosti udělovat milosti, ale rovnou jsem říkal, že bych nedal plošnou amnestii. U těch milostí bych je rozdělil, ty případy, kdybych o nich uvažoval, na tři kategorie. Jedna z nich by byla to, co je už dnes, to znamená milosti ze zdravotních nebo humanitárních důvodů, které jsou na doporučení Ministerstva spravedlnosti. A ty další dvě kategorie, které teď se v úvahu neberou, tak první z nich by bylo, že bych se díval z tohoto pohledu zejména na lidi, kteří by byli odsouzeni za trestné činy verbální povahy, protože to trochu zavání až tedy politickým pronásledováním a ta možnost té prezidentské milosti by třeba umravnila ty, kteří mají tendenci některé věci a některé výroky stíhat. A konečně třetí možnost by byla, když bych byl nějaký případ zjevné justiční zvůle, jako byla kauza paní Vitáskové, ředitelky regulačního úřadu energetického.
1: Předsedkyně.
2: Ano. A ta byla pro nás, ta dostala původně více jako 8 let, aby pak byla posléze osvobozená, dostávala odškodné. Takže to je jeden z takových těch. A měla štěstí, že ten její případ byl dostatečně medializován, takže to nakonec dobře dopadlo. Já, když sleduju některé kauzy a vyjádření třeba spolku Chamurapi nebo některých dalších, tak je celá řada takových, kde ta justiční zvůle potrestána anebo odstraněna, napravena nebyla. Takže tam bych byl, jako v tomto případě bych to dělal spíš z výchovných důvodů ve vztahu k té justici.
1: Pane poslanče, předpokládám, že v okamžiku, kdy kandidujete na prezidenta a už je to tak daleko, že jste vlastně v jakémsi předfinále, tak v zásadních věcech máte plán, představu. A za zásadní věc považuji, a myslím, že většina občanů, zahraniční politiku naší země. A my často slyšíme, že ten či onen prezident byl proruský, pro Bůh jaký, proamerický. Jaký by v tomto byl Jaroslav Bašta?
2: Tak já bych byl asi v tomto ohledu prezident velmi pragmatický, který by jako hájil především zájmy České republiky. A když říkám pragmatický, tak tím myslím to, že dnes téměř 80% našeho hrubého domácího produktu vytváří export našich výrobků a zahraniční politika by tomu měla odpovídat. Protože v okamžiku, kdy začnete omezovat našim firmám možnosti do budoucna nejenom toho exportu, ale třeba i dovozu surovin nebo podobně, tak prostě tak ta zahraniční politika přispívá k tomu, aby ekonomika začala krachovat, což sledujeme právě teď. Takže bych v tomto ohledu se držel pouze toho, co je dobré pro Českou republiku a odhlížel bych od různých ideologických klišé, které se někdy do té politiky promítají.
1: Já vám, pane Bašto, rozumím i nerozumím, protože to, co je dobré pro Českou republiku, je velmi obecné. A já nepředpokládám, že kdokoliv z těch kandidátů na prezidenta by řekl něco jiného, než co je dobré. Ale řekněte mi, co je dobré v této chvíli pro Českou republiku, anebo ještě jinak. Byl byste prezident, který by byl ochoten třeba jednat s Ruskem?
2: To bylo to, o čem jsem mluvil. Protože v tomhle okamžiku, kdy potřebujete zaručit české ekonomice dobré vztahy se zahraničím, pragmatické, jako tak samozřejmě, že bych jednal s úplně každým. Neměl bych nejenom s Ruskem, ale neměl bych problémy s Čínou a podobně.
1: To je to, čemu říkával Miloš Zeman na začátku svého působení politika všech azimutů.
2: Politika všech azimutů a já mám v tomhle docela dobrou zkušenost, protože jsem se prakticky 10 let, když jsem působil v diplomacii, věnoval především ekonomické diplomacii, ať už v rámci svého vyslání do Ruské federace a do asijských republik, protože já kromě toho, že jsem byl velvyslancem v Ruské federaci, tak jsem byl ještě velvyslancem v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu a neměl jsem problém jednat s režimem Turkmenbašiho, který patřil k těm nejhorším, protože to bylo v zájmu české ekonomiky, českých firm. A to samé bylo na Ukrajině a to tež jsem dělal, když jsem byl náměstkem ministra zahraničních věcí. Takže těch 10 let mých zkušeností s ekonomickou diplomacií by se nepochybně promítlo i do té prezidentské politiky.
1: Popravdě, pane Bašto, je to tak, že za posledních několik měsíců se vztahy a vazby k směrem k těm zahraničním, kterým směrem k zahraniční politice pootočili, trošku změnili. Je teď možné to, co říkáte, protože to zní logicky, ale je to možné uplatnit v praxi v okamžiku, kdy naše země součástí NATO, součástí Evropské unie a přeci jenom musíme plnit jakési závazky a neumím si představit, že by někteří naši spojenci rádi viděli, že náš prezident například vyjednává v Ruské federaci.
2: Ale jako jestliže může jednat německý kancléř v Číně a může jednat v Ruské federaci, tak proč by nemohl jednat ve stejných zemích český prezident? To je, já bych byl prezident suverénní země. Nebo aspoň bych se teda velmi důsledně choval jako prezident suverénního státu. A neohlížel bych se na to jako nějaké kritiky těch spojenců, protože bych dělal to, co oni.
1: Jo, ale popravdě, proč nemůže, vy jste kladl otázku, proč by nemohl teoreticky český prezident jednat v Ruské federaci, když tam může jednat německý kancléř?
2: Ano, nebo francouzský prezident.
1: Nebo francouzský prezident. A na to jednoduchá odpověď, ze stejného důvodu, proč fotbalový klub v Počernicích nemůže hrát extraligu. Protože je prostě slabší.
2: Ale tohle je argumentace, se kterou nikdy nebudu souhlasit. Prostě jestliže jsme suverénní stát, tak se podle toho taky musíme chovat. A to, že jako máme 10 milionů obyvatel a ne 80, tak nemůže bránit tomu, abychom dělali všechno pro to, co je dobré pro nás a nesloužili někomu jinému.
1: Pane poslanče, celkem mě překvapilo na sociálních sítích, když jsem sledoval diskuse občanů pod různými statusy prezidentských kandidátů, jak moc naši veřejnost zajímá, kdo by byli lidé, kteří by s vámi odcházeli na Pražský hrad. Málo kdo z těch kandidátů je, tuším, kromě Andreje Babiše, kohokoliv jmenovat, ale přesto jsem přesvědčený, že každý z vás, z těch soutěžících, promiňte, má nějaký plán. Kdo by se s vámi ocitnul na Pražském hradě?
2: Já odpovídám v tomto ohledu obecně z velice dobrých důvodů, protože když se podíváte na to, jakým způsobem o mě píší noviny jako kandidátovi SPD, tak v okamžiku, kdy dám nějaké jméno člověka, kterého bych si tam vzal, tak ho vystavím mediálnímu lynči. Že minimálně od některých serverů a od České televize, já nevím ještě od koho, aspoň od nějakých redakcí, které by se na něj vrhly, 168 reportéři podobně. Takže vždycky odpovídám, že to musí být lidé kvalifikovaní, čestní, které znám, kterým budu důvěřovat. A když se podíváte na mé aktivity, na věci, které organizuje, různé semináře, tak a rozhlídnete se tam, tak byste možné kandidáty mohlo odhalit.
1: Už jenom stručnou odpověď k tomuto. Pokud vám dobře rozumím, jakýsi tým, který by šel s vámi nahrát, existuje, jenom neříkáte konkrétní jména.
2: Ano. Lze to takto? Jako, protože je, jako, já vždycky slibuju, že to zveřejním, až postoupím do druhého kola. Ne když, ale až.
1: Rozumím. Pojďme na krátce ke konfliktu na Ukrajině. Pane Bašto, může český prezident, a tím bude kdokoliv, nebo a tím je kdokoliv, sehrát nějakou roli, nechci říct úplně v urovnání toho konfliktu, ale třeba započetím nějakých mírových jednání. Vy jste velmi zkušený diplomat a víte, jak tyto věci chodí. Má český prezident šanci do toho nějak vstoupit?
2: Má šanci do toho vstoupit, ale nemůže být ten, kdo to zahájí, protože na to přeci jenom pak bude platit ten argument o té malé váze. Nicméně v okamžiku, kdy do toho půjde třeba s podporou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, tak se najednou to začne násobit. A speciálně, kdyby to byl v této situaci, která je teď český prezident, tak by se trochu změnila situace, protože Česká republika, Polsko, baltské státy, částečně Slovensko, podle toho, jak, kdy a kdo, tak patří k těm válečným jestřábům. A kdyby toto bylo, a tohle by byl signál pro všechny, že i ta strana války se začíná rozpadat.
1: Zkusím to ještě jinak, ten dotaz. Představte si, že jsme tedy, řekněme, v březnu příští roku, vy jste prezidentem České republiky, a neříkejte mi, že vás nepopadají myšlenky, co já bych mohl udělat, aby to na té Ukrajině skončilo. Tak zkusme to, co vy byste vlastně sám za sebe, jako Jaroslav Bašta, vy tam určitě nějaké kontakty z dob diplomacie máte, tak činil byste něco, anebo jenom vyčkal, co spojenci?
2: Tak tato jednání mají vždycky dvojí charakter. Důležitější jsou ta, o kterých se nemluví. Tam bych se také asi věděl rady. A u těch, která by byla veřejná, tak tam stačí jako naprosto jasná deklarace toho, že český prezident vyzývá obě valčící strany, aby zasedly k jednacímu stolu a nesnažili se rozhodnout ten spor na poli válečném, protože, jak mám i na billboardech a tady opakuju slova tureckého prezidenta Erdoğana, i špatný mír je lepší než válka. A tam je, a to je prostě to, co musí zaznívat. Jako výsledkem bude kompromis, který naštve všechny. ale to je také jediný možný způsob, jak to válku ukončit.
1: Pokud vás dobře poslouchám, tak vlastně vy máte za to, že tu válku ani, když to tak řeknu, potrhnu to, co vy jste řekl, nemá šanci vyhrát ani jedna ze stran, tak to mám rozumět?
2: Nemá, protože tam je několik možných scénářů a všechny jsou špatné. Protože je třeba poslouchat některým náznakům. Takže jestliže prezident Ruské federace Vladimír Putin řekne, že válku s jadernou mocností nelze vyhrát, tak říká, kdyby jsme prohrávali, tak ty jaderné zbraně použijem. Já si to takhle jako diplomat překládám. A to je konec, že jo? Protože to je úplně jedno, jestli použije jenom na Ukrajině, vítr fouká ze všech stran a víme, co se stalo v když byl výbuch v elektrárně v Černobylu, jak to zasáhlo celou Evropu. Tak si představte 5-6 takových Černobylů. To je první moment. Druhý moment, který bych taky nechtěl připustit, nebo vidím jako velmi negativní, že vyhraje Ruská federace a porazí Ukrajinu. Jo, že se to rozhodne na poli válečném, ale jinak, než si myslí současná česká vláda v čele s panem premiérem Fialou. Takže to je prostě teď je doba pro to, aby se začalo jednat o míru, aby to skončilo nějakým příměřím, možná ani ne mírem. Já vždycky dávám jako příklad toho, jak se tyhle věci dají dělat válku v Koreji. V 50. letech prostě v okamžiku, kdy hrozilo, že přeroste ve třetí světovou válku vedenou jadernými zbraněmi, tak proběhlo asi 156 utajených jednání různých o míru a skončilo to příměřím, které trvá 70 let. Ano. Pozitivní na tom je, že ta třetí světová válka nebyla.
1: Pane Bašto, děkuju za knížku, kterou jste mi přinesl. Ten muž, to jste vy tady.
2: To jsem já.
1: Řekl bych dobře vybraná fotka.
2: Ano.
1: Rád si to přečtu. Předpokládám, že se do prezidentských voleb ještě uvidíme. Pro informaci pro vás a taky pro naše diváky XTV nabídla prostor všem kandidátům na prezidenta. Ne všichni ho využili, myslím, že v této chvíli dva odmítli. Nicméně máme spoustu času pro to, abychom se ještě nejméně jednou potkali. Držím vám palce a jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a děkuji za velmi podnětný rozhovor.
1: Díky. Naším hostem byl Jaroslav Bašta.

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plnění...
1: Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy, jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam...
1: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svoji obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
0: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Že přijede
1: to není, pane tankama. Doktore, vůbec k smíchu?
0: Pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Xaver najdete na play.cz.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Ano. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže. Jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teď já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, bla, bla, bla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
3: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: On říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
3: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Oni si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já s vyfotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhletom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
3: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
3: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
3: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále. A komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to... Jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako... nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo, že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Úterý 8. července 2003. Měla jsem den jenom pro sebe. Četla jsem, pospávala, dívala se na televizi a zase na mě padl smutek z toho, jak se svět v jednom kuse vaří a problémy nemají konec. Lidstvo asi nikdy nebude žít v harmonii. Konflikty, hádky, války možná potřebujeme k tomu, abychom byli aktivní a nezdegenerovali jsme, kdo ví. Víra v posmrtný život musí být neuvěřitelně silná. Vždycky o tom přemýšlím, když dojde k dalšímu sebevražednému atentátu, jakých se děje v poslední době ve světě nějak moc. A navíc v oblastech, kde by to člověk ani nečekal. Jak asi musí být mladému klukovi nebo ženě? A tohle se týká i žen, kteří jdou na jistou smrt s výbušninou upevněnou na těle. Četla jsem v jednom článku, že oni jdou vstříc svému osudu s radostí, protože věří, že jim po smrti bude mnohem líp, že je čeká ráj, kde budou dělat to, co je těžší a co jim způsobí rozkoš. Jeden z takových arabských muslimských sebevrahů si dokonce nechal udělat ocelové brnění na svůj pohlavní úd, protože se hodlal na onom světě oddávat svému největšímu koníčku, sexu, a měl strach, aby mu symbol mužství výbušnina nepoznamenala. Neuvěřitelné. Je středa 9. července 2003. Táta se včera z nemocnice vrátil, ale dneska tam jel zase. Odjel hned po snídani. Přijela pro něho sanitka a on vypadal, že je celkem spokojený. Jsem ráda, že bude pořádně vyšetřený. Mám o něho v poslední době strach. Vypadá to, že pojedu do Ameriky. Z ničeho nic se ozval Karol Brlica, s nímž se znám léta a který dnes žije v New Yorku. Byl by hrozně rád, kdybych do Ameriky přijela s Vaškem a dalšími přáteli, on by nám tam uspořádal vystoupení. S cestou do Ameriky jsem okamžitě souhlasila. Nejen, že si připravím pro krajany program, já bych to chtěla pojmout šíř. Uspořádáme takový klasický český večer, i když ve slovenské režii. Karol totiž zastupuje v Americe právě Slováky a naše vystoupení by se odehrálo ve slovenském kostele. No mně se právě tohle líbí, jsem ráda, když se naše dva národy, český a slovenský, dají dohromady. Připravíme program a navíc i hostinu. Uvaříme knedlíky se svíčkovou, upečeme koláče, no úplně to vidím a už se těším. Karol nejen volal, ale poslal mi i balíček, který mi úplně vyrazil dech. Byly v něm šaty. A já nemohla pochopit, jak se mohl strefit do mé velikosti. Jakou mám konfekční velikost, totiž nevím ani já sama. A on mi koupil přiléhavé šaty a přesně kabátek s krátkým rukávem. A na těch šatech jsou navíc přidělané korálky, vypadá to velmi elegantně. Materiál je ideální na cesty, nemačkavý a složí se do kapsy od saka. K šatům přidal i velmi elegantní hodinky, no teda já mám takovou radost. Takové dárky každou ženskou potěší. Kvůli Karlovi si na hodinkách nechám New Yorkský čas. Bude se mi to hodit, až budeme dolaďovat náš program. Je pátek, 11. července 2003. Přijel sváťa, čekala jsem ho a byla jsem ráda, že přijel. Nebylo mi od rána dobře, měla jsem takový divný kašel a když přijel, tak se mi udělalo líp. Byla jsem šťastná, že jsme sami a máme klid. Probrali jsme všechno možné, povídali jsme si hlavně o knížkách a o tom, co bychom mohli ještě společně udělat. Sváťa má několik nápadů, nechám si to projít hlavou a myslím, že se dohodneme. Poděkovala jsem mu za dárek k narozeninám, který mi poslal po Marii. Koupil mi můj oblíbený parfém a jako by mi četl myšlenky. Mně zrovna teď došel. Používám léta jednu značku, opium, která mi opravdu voní a myslím si, že se ke mně i hodí. Ovšem u nás na vsi ji nekoupím. A tak na to musím pamatovat při svých cestách do Prahy. Většinou si vzpomenu, a když ne, tak mám smůlu. No, tak potom nevoním. Sobota 12. července 2003. Tak tenhle den se stane nezapomenutelným zážitkem nejen pro mě, ale pro spoustu dalších lidí, kteří se u nás sešli. Dneska totiž proběhla dlouho avizovaná brigáda. Pořád jsme o ní všichni mluvili, ale nikomu se do toho nechtělo. Těžko si někdo dovede představit, co nastane, když se do jedné nepříliš velké chalupy, kde jsou dvě ložnice, obývák a kuchyň, se stěhují životy tří lidí. Jde vlastně nejenom o život můj, Jirky a našeho malého Jirky, ale také o život našich předků. Protože pořád mám spoustu věcí po mamince a Jirka si také schraňuje dost materiálních vzpomínek na své blízké. Vašek Glazar pokaždé, když přijel, tak pronesl, že už se na to nemůže koukat, že vezme kluky z divadla a proberou to tady. Neurgovala jsem ho, protože mi bylo jasné, že taková probírka nebude nic jednoduchého. Ale teď se to hodilo. Táta v nemocnici, já doma sama, proto odpor proti vyhazování potřebných věcí bude slabší. Samozřejmě jsem přikývla, protože mi je jasné, že ve skladišti věčně žít nemůžeme. A tak hned po ránu přijela tři auta, jedno řídila Marie, další dvě kamarádi a kolegové Vaška z jeho kabaretu. Přijel taky Milan Smetana se synem, ruku k dílu přiložil Karel Lukeš s manželkou a tak dále. Karel měl trochu smůlu, zasekl se mu do nohy drát, když sekal zahradu, takže ho Milan musel odvést na pohotovost. Naštěstí to nebylo nic vážného a Karel se mohl vrátit, i když s

oči a že nepotřebujeme mít 3 mixéry. Ale vyhoďte něco, co sice třeba nefunguje, ale je to opravitelné. Nemilosrdně vyhazovat dovedou jenom mladí lidé. Já už tedy ne. Seděla jsem na terase a lovila úryvky vět, které kolem mě poletovaly. Hele, co je tohle? Není na tom žádná cedulka. Tak to vyhoď, nekompromisně. Aha, řekla jsem si. To je právě na programu náš velký mrazák, narvaný masem tak, že už by se tam nevešel ani párek. No, to je vlastně dobře, že z něho něco vyhodí, aspoň se mrazáku uleví. No teda ulevilo se mu hodně, když jsem se šla podívat. Byl prázdný. Kam zmizelo maso, se už nikdy nedozvím. No, protože mě všichni dobře znají, vyhozené věci se rychle likvidovaly a někde mizely. Na zahradě plápolal oheň. Kluci na něj nosili krabice, které byly plné, ale nepátrala jsem po jejich obsahu. Rozhodla jsem se, že do toho nebudu mluvit, protože jsem ráda, že druzí udělají to, k čemu bych se nikdy nepřemluvila. A tak jsem si šla radši lehnout. Usnula jsem jako mimino a spala jsem nejmíň 2 hodiny. Když jsem se probrala, nemohla jsem dům poznat. Viditelně se mu ulevilo. Úplně jsem cítila, jak se mu dobře dýchá. A mě ostatně taky. Když jsem se probudila, Jarka Jichová, moje kamarádka, už míchala v obřím hrnci guláš. Byl čas oběda a asi právě ta gulášová vůně mě probudila. Sesedli jsme se všichni na terase kolem stolu a nádherně jsme se tam vešli. Každý dostal misku s gulášem a k tomu Jarka nakrájela tmavý a světlý chleba. Guláš byl snový. Pochutnala jsem si a všichni ostatní také. Jak jsem zaregistrovala, všechny misky byly dokonale vylízané, nikdo nic nenechal a tak Fandy ostrouhal. Ale jemu to nevadí, je trpělivý, počkal si, až mu Jarka trochu guláše dala do misky. Fandy ví, že na něho nikdy nezapomeneme, proto není hysterický a neleze lidem do talířů. Chvíli jsme poseděli a pokecali si a Vašek v zápětí zavelel k odpolední směně. A začalo zase redukování našich celoživotních zásob. Ještě jsme všichni povečeřili, o to se zasloužila zase Jarka, která kromě hovězího guláše připravila ještě jeden z bustů. A byl výborný, pikantní, trochu pálivý, ale velice lahodný. Jarka je vynikající kuchařka, ta by měla napsat knihu svých receptů. Budu to s ní muset probrat. Poslední parta brigádníků odjela kolem 10. večer a já si teprve potom v klidu prošla dům. Prokoukl k nepoznání. Přecíň, ještě ráno plná krabic s knihami a dalšími nezbytnostmi, byla najednou prostorná a útulná. Okamžitě ji obsadil Fandy, který si spokojeně lehl na chladné dlaždičky a blaženě spal. V těch vedrech, která teď jsou, mu tam určitě bude dobře. Kuchyň taky vypadá jako u lidí. V jídelně se zase dá kultivovaně stolovat a ani v pokoji už nestojí krabice s dárky a suvenýry. Kam to všechno dali, to je mi teda záhadou. Faktem je, že knihy zůstaly. Jsou narovnané v knihovně a nádobí je také kompletní. Asi jenom dostalo nějaký úsporný systém. Mrazák je čistý a prázdný, lednička také. Stejně je to bezvadné, že mám kolem sebe takové skvělé lidi, kteří v sobotu ve svém volném čase jdou uklízet k nějaké růžičkové. Člověk kolem sebe pořád slyší, jak jsou lidské vztahy zničené. Jak si nikdo nikoho nevšímá. A já nevím, co ještě. Sama jsem příkladem toho, že tomu tak není. Lidi jsou fajn, i když zmetku je pochopitelně víc než dost. Ale těch dobrých lidí je přece jenom víc. Asi jsem nebyla v životě moc velká bestie. Jinak by se mi něco takového nemohlo stát. Říká se přece, že člověku se vrací to, co on sám

0: do světa vyslal. Sakra, já jsem vlastně šťastná ženská. Pondělí 14. července 2003. Volala mi Marie, jestli budu dneska odpoledne doma, že mě přijede navštívit ministryně zdravotnictví Maruška Součková. Potěšilo mě to, ale zároveň trochu zaskočilo. S Maruškou se znám už dlouho, ještě předtím, než se z ní stala ministryně. Znám ji jako vynikající lékařku, skvělou ortopedku. Jenomže nevím, jak je to s návštěvami ministrů. Pokud vím, tak každý má nějakou tu ochranku a dělali mi starosti naši psi, aby se chlapci z ochranky nepolekali. Z našeho Fandyho mají respekt všichni. Ale byly to liché obavy. Maruška přijela bez ochranky, prý žádnou nemá, jela v autě s šéfem agentury Profil a jeho ženou. Byla s ní její dcera Miriam a nabrali cestou i Marii, která jim ukazovala cestu. Kdo k nám jede poprvé, ten většinou tápe, takže to Marie jistila. Probrali jsme všechno možné. Vypočítala jsem Marušce její číslo, má dvojku, to znamená, že byla dospělá už v 8 letech. Je narozená ve znamení lva. Otáčivá je v raku a byla na světě tolikrát, že už se sem nevrátí. Je tady naposledy. Ovšem, pobyt na světě si pořádně užije. Bude pracovat až do 80. Tomu se Maruška opravdu, ale opravdu upřímně zasmála. Byla to velmi příjemná návštěva. Poseděli jsme, poklábosili. Táta byl z nemocnice doma a v první moment se tvářil dost udiveně. Já mu sice říkala, že čekám ministrně, ale on to bral jako legraci, takže se ani nijak nechystal. Ale já ano, měla jsem připravené jeho české koláče a myslela jsem si, že si uděláme řízky. Nakonec jsme si je neudělali, protože Marie přivezla dort a bramboráky. Udělalo se kafe a bylo nám dobře. A je středa 16. července 2003. Na Prima jízdu jsem se těšila. Jednak je to můj oblíbený pořad a dívám se na něj pravidelně a mám taky ráda televizi Prima a některé lidi v ní. Na tom, že přijedu, jsme se domluvili s Kamilem Spáčelem už dávno. Ale necítila jsem se na to. Až teď, když už mě netrápí průjmy a podobné radosti, jsme si určili datum. Dohodli jsme se, že pořad věnujeme rakovině, respektive tomu, jak se dá s touhle nemocí žít. Proto jsem si pozvala další hosty, kteří k tomu mají také co říct. Evičku Pilarovou, která se s rakovinou poprala na začátku 90. let, a Láďu Kerndla, který ji prodělal asi před 5 lety. A taky Marii, protože jedním z témat našeho povídání byly knížky, které jsme s Marií napsali a ještě dál píšeme. Pořad moderoval Zdeněk Mahdal a Danuška Morávková, a ti jsou tak šikovní, že s nimi člověk nemusí mít z ničeho strach. Bylo to velmi příjemné. Přišla spousta dotazů od diváků, na některé jsem odpověděla po skončení pořadu, na některé přímo ve vysílání. Všechno bylo pozitivní. Nikdo nikoho nenapadal, nepřišel ani jeden nepříjemný dotaz. Dokonce mi ani nikdo nevynadal za to, že pořád kouřím. Já to ale přesto na obrazovce zmínila a vysvětlila. Dostali jsme krásné kytky. Po skončení pořadu jsme se sešli v kanceláři programového ředitele, mého kamaráda a bývalého kolegy herce Kamila Spáčila. Kamil tam měl připravenou mísu chlebíčků a vynikající bábovku z cukety. Jeho sekretářka nám udělala výbornou kávu a mně bylo tak dobře, jako už dlouho ne.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Náš názor je, že ten dopad na obyvatelstvo evropských zemí, na ekonomiky, na firmy je větší, než který je ve skutečnosti na Rusko. A proto je potřeba to ale jako spravedlivě vyhodnotit.
2: Pane doktore, ta výzva mír a spravedlnost.cz, ano. Až to řeknu, co by bylo ideálním výsledkem tohoto snažení?
1: My bychom rádi, jsme si vědomí toho, že jedna mírová iniciativa uvnitř jednoho členského státu EU nemůže dosáhnout toho, aby se zastavil konflikt, který tady bují už téměř rok, ale chceme ve spolupráci následně s mírovými iniciativami po Evropě zkrátka vrátit do veřejné debaty tu logiku toho míru, vrátit vlastně, chceme, aby se politici znovu museli zamýšlet nad tím, že když od nich určitá část voličů bude požadovat, vyjednávejte znovu, přestaňte bojovat a znova vyjednávejte, začněte se bavit jako lidi s lidma, tak když tomu začnou čelit a budou tomu čelit opakovaně, tak si myslím, že ten tlak na to může být úspěšný.
2: Jak je váš pocit v této fázi při těch 7000 podpisech? Chtějí s vámi moci páni o tom hovořit?
1: No, neříkám, že to je přímý efekt naší iniciativy, jenom naší iniciativy, ale všimněte si, že téma míru prosáklo dost podstatně do prezidentské debaty předvolební a že jeden z kandidátů, konkrétně teda Andrej Babiš v tomhle případě, se začal k mírovému řešení toho konfliktu podstatně víc hlásit, než on takové zmínky, abych byl jako fér, tak takové zmínky měl už na podzim. Ale byly to tu a tam jedno vyjádření. Teď se z toho, z té otázky války nebo míru stalo vlastně skoro možná nejpodstatnější téma toho závěru těch prezidentských voleb. To já beru jako určitý úspěch. Na druhou stranu jsem trochu rezervovaný vůči tomu, jak Andrej Babiš s tím tématem nakládá, protože naší výzvu on dostal od několika lidí, my jsme mu ji zprostředkovali, ale nepodepsal ji zatím. Já bych možná využil i tuhle příležitost k tomu, abych vyzval Andreje Babiše, aby ukázal, že tu otázku toho míru myslí opravdu vážně a že to není jenom volební kampaň, jak mu zatím možná oprávněně, já nevím, jeho soupeři předhazují. Aby se k té výzvě přidal, protože to bude závaznější.

0: pro strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluju už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí, podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

Čas jinožství mého. 1. Jednotvárné mrmlání. Příval výčitek mladému skotákovi rovnou do nečistých uší. Vezmi si příklad. Vezmi si příklad z chlapců Syblíků, Tamchynů, z hochů Kratochvíloj. Ajajajajajajajaj, běda. Nevzal jsem si příklad. Vzor z těch výtečníků můj pád se dal předvídat. Dodnes slyším ty monotónní, bezpřízvučné přívaly výčitek, prosep, nabádání. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Vypadám to zase, ano, a ještě mi to popisují, jak utrženej ze řetězu, odvozu, ze šibenice. Jako by mě sežvejkala kráva, kniha, bachor, čepec a sléz. Tiadada, tiadada, hůčtu. Dnes se domnívám, že to matčino ubolené skuhrání možno rekonstruovat takto. Nemáš pomlka? K rodičům ještě větší pomlka? Vůbec žádnou úctu. A taky mne na lecos užilo. Spolužák udržel zas na kde co byl kadet. Ale hlavně jsme se my všichni uvozhření chlapci vyznamenali. To se zase vyznamenal. Synonymum této zlověstné výčitky zaznívalo zhusta a ještě děsivěji. No, to ses moc nevyznamenal. Vezmu to zkrátka. Zejména nás hochy užilo nazběsilé honění drobných chlapeckých ptáčků. Na to jsme byli opravdu přeborníci. Již zmíněný spolužák udržel to celé tu jinožskou neřest. Hezky popsal, pěkně posloupně. Neřekl bych to lépe. Rozkoš? Už se to blíží? Pocit? Tekutina. Doznívaly ještě katolické pověry, že si přitom uženeme souchotě. Opravdu to mnohdy tak vypadalo, ty orgiastické závody, a zejména jsme se strachovali, že nás pambiček potrestá. Ti z nás, kdož později vstoupili do posvátného svazku, manželství pochopili, jednou pravdy, co takový trest obnáší. Matky nás rovněž, a jistě nikoli, bezdůvodně vinili z jakéhosi odéru, mou matkou příhodně nazývaného kozlíkovina. Tato výčitka měla ovšem výsledek zcela opačný. Místo doporučeného drhnutí genitálu vodou a mýdlem Helada se neumývám dodnes. Jisto jistě nepodoben rekum dávné řecké Helas, libě vonícím pomirze. A těch facek padaly ze všech stran. A pěkně to, kdo tehdy popsal, pro hubu na hubu. Brečelo se hojně, ublíženě, bezmocně, usmrkaně, sopel až po pás, a přísahali jsme si, že až budeme velcí, týrajícího pangráčáka zabijeme. Kde je asi dnes? Facky hřmí dodnes jako rány z hmoždíře o božím těle. Siláci vládnou, jak to hezky předpověděl Charles Darwin, nezměnilo se nic. Štulce, pohlavky a facky tu dodnes létají v obálce a zpívají: kde je domov můj? Poznamenalo mne to, to je jasné. Bitý pes vydá hůl, nešťastně se pokouší zalézt pod rozvrzanou pohovku, a ještě jsem si z dětství přinesl představu, že neumím ukojit ženu. Děsivé, pošetilé jsou vidiny z dětství, ale mám i dobrou zprávu. Ten čas přejde rychle. Jen vůně a popěvky z té doby nám neodvratně zůstávají. Ze závratné dálky slyším odrhovačky těch truchlivých let. Růžovou ti krinolín koupím, dítě mé. A my se brodili v kanálech první republiky a modravých dálek volání. Neštimovalo mi to,
I tomu dětskému rozoumku to nešlo dohromady s tunami mastných sazí dopadajících na zhluky chudinských domků, kde modravá dálava se ztrácí v mlze syrných splodin. Z chatrčí vyvěrá těžký a dusivý žlutý kouř. Cesty vedou jen do rozblácených polí deziluze.

Čas jinožství mého? 2. Na ten čas. Čas prázdnoty a nepřátelství. Nasýpání nadávek a skřípot věřčených urážek, nabití do hlavy a zalikání se zoufalým pláčem a touhou po pomstě, na výprasky a přirození bolestivě promrzající pod chatrnými tepláčky za zimních dnů, na tu nešťastnou dobu dětství, že bych měl vzpomínat? Jde mi to jak psovi pastva. Vzpomínám. Ale jak obšírně psát o mizérii, z níž se bezmocné dítě nemůže vymotat. Z každé ohrady, kde jsem hledal pohádkový úkryt, se vyřítil řvoucí dědek a vyfackoval mě, plačícího, zpátky do prašných cest, křivolace vedoucích k dalším plotům. Toužil jsem poznat, co za těmi prkny, ježícími se třískami, s šedlými plískanicemi a pražícím sluncem jen může být. Hledítkem po vypadlém suku spatřil jsem ohavný výjev. Umírající oběšenou kočku. Na drátě tam visela mezi křápy, hrnci a šedavými hromadami hadrů. Byl jsem ustrašený, neduživý hošík. Ještě slabší než ostatní rachitické děti kolem. A hodně jsem jim připomínal tou svou ukňouraností jejich vlastní ubohost a tak po mně házeli kameny. Na tenkých nožkách jsem se s hřevem klidil u smrkanec mezi dalšími usoplenci. Ze zaneřáděných periférií smetišť a skládek prachu a chrchlů capkal jsem do města, do hájemství snů. Jednou jsem si tam koupil autíčko na klíček, vytouženou plechovou hračku. Dlouho nevydržela. Matka říkávala, je to všechno šlendrián. A měla pravdu. Brzy jsem objevil, že ty kostrbaté uličky jsou plné bláznů, zvrhlíků a pederastů, kteří bezpečně po způsobu primitivů rozeznají mou ustrašenost a neprodleně se budou pokoušet toho uvozhřeného strašpytla zneužít. Před lezavou zimou jsem hledal úkryt v biografu. Papírovou korunu jsem pevně svíral v promodralé ručce a hned nějaký chlápek z vedlejšího sedátka mne šátravy ohmatává, černobíle se mi hotá týdeník, nad temným davem kužel světla, Týden ve filmu běží, vybíhám taky. Dodnes se tam někdy vracím, nedobrovolně. Pod tím pozlátkem města poznávám stejnou špínu jako tenkrát. Jako tenkrát.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Savere.
0: 12.6.
1: Co 12.6? Náš první čtvrtek s Evičkou. Novomilostní spravedlnost.
0: Názorná agitace.
1: Podívejte, ta je co?
0: Měsíc korupce.
1: A se mnou přichází zákon.
0: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal celý dopoledne s těma špendlíkama.
1: No.
0: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady. Já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
1: No.
0: Ale já, pane Holče, nemůžu říct nic jiného, než že to je velmi sympatická žena.
1: Jo, jo, je vám sympatická?
0: Jo, jo.
1: No, je to taková sekernice s úsměvem, ne?
0: Má šibalský úsměv.
1: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
0: A to se vám mužům líbí, ne?
1: No jasně, tak nám, nejste muž nebo co?
0: Jo, vlastně, já jsem ještě taky muž.
1: Nebo dneska ne?
0: No dneska právě poslední den.
1: Se rozhodněte.
0: Proto říkám 12.6. významný datum.
1: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ní přichází na ministerstvo?
0: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
1: Říká vám něco jméno T.G. Masaryk?
0: Ne.
1: Byl takový starší pán za první republiky.
0: Oni se zaštítil zase Masarykem.
1: Chvíli seděl na Pražském hradě.
0: Já
1: žil na koni a tak.
0: No, jo, jo. Pane Holče.
1: No a ona se zaštítuje Masarykem. No, počkejte, vy to tam nevidíte.
0: No ale, co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštítovat de Croix.
1: No, podle nástupu to tak vypadá.
0: Proběhne několik mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já ne, už 130 let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croix ministryní spravedlnosti.
1: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croix. To byly časy.
0: To už v té době, pane Holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
1: Ne.
0: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každý podle jeho zásluh.
1: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
0: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
1: To je správný, to je ideál.
2: Jo. Posloucháte Radio Xaver.
3: Dobré zprávy. iDNES.cz vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
1: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický